Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Čas. Rádio Čas.

milujete. Rádio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
2: Mám prostě

Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: Ahoj, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
1: Partnera.
0: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
1: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vyvoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90 a za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
1: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Hity, které milujete.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
2: Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a 2letou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Nástupní. Kvůli pracím na vozovce je ulice uzavřená. A pozornost se dále vyplatí i v oblasti Brno-Střed v ulici Lidická. Probíhá tady oprava tramvajových kolejí. Je zde omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se začínají plnit pneuservisy a volné termíny rychle mizí. Řidiči by proto neměli s přezutím na zimní pneumatiky otálet. Chladná rána a místy i námraza už totiž připomínají, že zima se blíží. Ceny za přezutí se pohybují podobně jako loni.
1: Morava aktuálně.
0: V Bílovci na Novojičínsku vznikne nové bytové družstvo, které má zajistit levnější a dostupnější bydlení. Pokračuje mluvčí města Lenka Gulašiová.
2: V první etapě by mělo vzniknout až 18 bytů. Předběžný zájem o členství v družstvu přitom už projevilo 46 osob z města i okolí. Bytové družstvo v dané chvíli čekají první administrativní kroky a také zvolení místa, kde bude startována první etapa výstavby. S jejím zahájením se počítá už v příštím roce. Zvažovaným lokalitám patří ulice Radotínská.
0: V Otrokovicích na Zlínsku vznikne u vlakového nádraží nové parkoviště pro 660 aut. Hotové má být do konce roku a nabídne místa pro osobní auta i dodávky. Parkoviště má ulehčit cestování lidem, kteří přijedou autem a dál pokračují vlakem. Za parkování se bude platit. Přesný ceník ale město teprve stanoví.
1: Rádio Čas, sport.
0: A zítra pokračují další zápasy hokejové Tipsport Extraligy. Třinec hostí od 17 hodin Mladou Boleslav ve Werk aréně. Vítkovice nastoupí o 17:30 odpoledne proti Českým Budějovicím a Olomouc pak od 18 hodin přivítá Karlovy Vary na zimním stadionu. Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 8 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.

0: milujete. Tak, šavličky hore a těšíme se na víkend, což můžeme ve čtvrtek ráno už tak trošku říct, pokud budeme optimisté. Čtvrtek 15. října.
1: Krásné dobré ráno, 6.02, aktuální čas s vámi. Radim Sobeslav Bednář.
0: Lenče Líšková, celá parta Rádia Čas, dobré ráno Moravo a v kalendáři toť otázka, asi vidím dvě jména?
1: Já tam mám jedno.
0: Tak pak doladíme, nicméně vidím jenom jako, že jsou tam nějaká čárka a mezi tím jako dvě jména. No.
1: Řeknu nápovědu. Valdemar Matuška.
0: Olga?
1: Ne.
0: A mi napadla Olga Blechová, jeho manželka. Tak potom vlastně asi ty... Tereza.
1: Ano.
0: Jedině Tereza.
1: Ano.
0: A, jo,
1: já
0: tak dobře.
1: Já jsem věděla, že to tam propadne.
0: A to druhé je vlastně jenom úprava a tam jenom doplň jméno panovnice Marie...
1: Terezie.
0: Přesně tak. Tereska a Terezie v kalendáři dnes 15. října. Aha, tak několika musím napsat. Znám jich dost v reálném životě.
1: Jo, já moc ne, takže gratulujeme, ale samozřejmě vám všem, které posloucháte a které nosíte tohle krásné jméno.
0: Tak my se jdeme rozezívat a protáhnout a pokud to máte úplně stejně, tak hity, které milujete. Užívejte den.

0: 15. října s Lenčou Radimem, ta rána, to je dobré zopakovat, ať se vůbec, pokud se teď probouzíte někde v posteli, pokud už jste někde v terénu, tak ať si vůbec uvědomíte, co je zač, nicméně pokud slyšíte tyhle dva hlasy, tak je to Rádio Čas, tak.
1: Krásné dobré ráno.
0: Hele, mohl bych se zeptat, jakoby, co je nového, ale možná by bylo dobré taky pohonit si triko, přece jenom, jakoby, jako když už jsme teda ti kolegové a podobně, tak se ptám, co je nového, ale co bude nového, protože ty ses trošku vrátila po různých životních peripetích, které stále pokračují. Taky k Joze, ale ne jako ta, která tam vypíná, ale která třeba předává nějak to flow, to znám od tebe ten výraz, to flow, tak ty jsi teď trošku Marie Rotrová, akorát frýdecko-místecká verze, že jo?
1: Počkej, Marie Rotrová, proč?
0: Marie Rotrová měla slavný pořad, když jsem byl dítě, jmenoval se Divadelko pod věží.
1: Ano,
0: v Ostravě já mám pocit, že pod radniční věží dělala vlastně rozhovory a zpívala si tam a vždycky se na to vzpomenu, když řekneš, že máš co si pod věží.
1: Ano, yoga pod věží. To je studio, ve kterém jsem otevřela novou lekci a je to každou neděli v 18.30 a tak nějak cvičíme na hudbu, na takovou modernější. Je to takové to moje srdcová záležitost, flow na hudbu, yoga, tanec, uvolnění a dobrá nálada.
0: Hele, lidi, když jako tak nějak jako jsou v tom jogovém světě, tak oni podle těch, jak to mám říct, podle těch popisku, nebo tam prostě, kdo bude cvičit, už ví, jako na co jdou, nebo vlastně se může stát, že ten, kdo dělá takovou tu klasickou, jako opravdu, jak my si všichni představujeme jogu, tam může být překvapen, nebo vy tam máte jako podle názvu, jako že člověk rozpozná, jestli bude moc horko, nebo bude moc jako hudba Tintin a tak.
1: Ne, vždycky je tam popisek, aby člověk věděl, do čeho jde, ale samozřejmě je to o tom, jestli to sedne, nebo to nesedne, jo, a většinou je to i o lektorovi, jestli ti ten člověk sedne, nebo nesedne, jestli ti vyhovuje to, jak to dělá, nebo vyhovuje. Takže třeba u mě, jako vím, že to síto tam je taky, že třeba spousta lidí přijde, vyzkouší, řekne, hele, tohle ne. A pak jsou takový ti skalní, kdo řeknou, jako já, když jsem zažila tu jogu poprvé, jo, tak už nic jiného, prostě tohle ono, a ti zůstanou. Takže to tak se jako přirozeně děje podle mě úplně na každé lekci. A jinak velmi příjemné jogové studio, musím říct, jako jedno z nejhezčích, co jsem zažila. A tak jako extrémně příjemní lidi. Já pořád si říkám, jak je možné, že může být takové místo, kde jsou takový hodní lidé. Pro mě je to teďka takové hezké osvěžení.
0: Hlavně ten úvod teda, no, jak si Jelenča byla, takhle, ono to vypadalo, že si Jelenča byla očeknout, jakoby zčekovat, jak jim to cvičí, ale
1: ne,
0: to byla pravda,
1: taková,
0: byla úplně jinde, že jo?
1: Ne, já jsem prostě jenom chtěla začít zase cvičit, protože teď jsem měla výpadek, jelikož životní situace tak nějak neumožňovala nějaké pravidelné pohyby, takže jsem tam byla to si jenom zacvičit.
0: Ty jsi neuměla vlastně říct, já brzy budu vaše kolegyně.
1: No, jasně,
0: se měla vyjádřit.
1: Také blbe. Já se prostě neumím, ale protože, přátelé, v reálném životě já jsem úplná lama a já se fakt neumím vyjádřit, neumím se seznamovat, neumím nic.
0: Aha, jo, Kovářova kobyla, no, tak to známe, jako co
1: se bude. A tak to je, a já se stydím a mám problém za sebou a furt všechno.
0: Nervy moje. Takže kdyby něco ne Divadelko pod věží, ale kdyby něco yoga pod věží a frýděk místek, to zvuč, to už si dohledáte. Dvě L, to se dobře pamatuje.
1: To
0: Liška hezké. Počítá. Jo?
1: To je hezké. Přijdeš na lekci? Když už to tady tak jako propálil?
0: No právě, tak já si můžu očkrtnout. Buď přijdu, nebo to propálím. Jo? Tak já to radši propálím. Kdy tě znám, tak jako co bych tam...
2: Ty, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Hity, které milujete, krásný den, čtvrtek 15. října, za 2 minuty bude 7:15. Horoskopy jsou připraveny, nicméně za chvíli, nebo v průběhu této hodiny na sociálních sítích, ještě jeden z příjemných pozůstatků minulého týdne, kdy jsme si dopřávali moderátorský maraton Rádia Čas. A kromě toho, že jsme mluvili, tak jsme taky natáčeli, tak nějak spontánně. Dorazila nám challenge, Leni, tak mi jenom zkus popsat bezprostřední pocity, nebo jak na to vzpomínáš zpětně, protože to bylo jedna z těch příjemnějších challengeí, limetková, nebo chcete-li citronová challenge.
1: Ano,
0: protože
1: limetková.
0: Ta bude teď zveřejněna na sociálních sítích Rádia Čas. Z toho měla vítr, že?
1: No, při prvním panáku jsem si myslela, že to zvládnu trošku lépe.
0: Mimochodem, že to limetková šťáva, jo?
1: Ano, ano, že to bude jednodušší, ale pak na podruhé už to bylo v klidu.
0: Mm-hmm. Mimochodem vymyslel to kolega Martin Fabík, kterého taky uslyšíte a uvidíte konec konců i na televizi Relax, kde si nás dáváte třeba v záznamu. Připravil pro nás vlastně Víš, nevíš na druhou dneska, že jo?
1: Ano, ano,
0: ano. Ano, tak přesně tak. No, tak se podívejte, já myslím, že vám, že nebudete mít kyselé ksichty, že naopak jako vám to příjemně pošlo na bránici.
1: Jo. Je to takové, milé, ano, od Marti je to milé, on si na nás vždycky něco připraví, i dneska máme hádanky, takže na to já se hodně těším. Mimochodem už se koukám tady na letem světem internetem a už vidím, co musíme probrat.
0: Mhm. Dobře, já jsem ti taky chtěl něco říct, ale zase až
1: řekni.
0: Ne, nechceš to, chceš, ať to slyší co nejvíc lidí.
1: Jo, aha. To bude, ty mi chceš říct něco hezkého, že? Ty mě chceš za něco pochválit. A nebo chceš říct, že mě máš rád, což mi celou dobu neřekl za celý maraton. A já jsem ti to řekla.
0: Jo, já jsem ti to řekla, no. A já jsem ti před chvilkou sice zpropagoval jógu, ale dobře, no.
1: Ale není ti nic dost dobré.
0: Dámy a pánové, Lenka Líšková. Tak nic, no tak víš co, tak to by bylo už velké antre pro Milana. Hity, které milujete mimochodem napříč republikou, digitálně i přes DAB+, nebo kdykoliv na onlinech.
1: Ano, na časradio.cz, no a za chviličku už čerstvé horoskopy s Milanem Kellnerem.

0: 6.18, ideální čas, čerstvé horoskopy pro dnešní den. Milan Gilnár Várka, první pro ranní skřivany. Už dlouho jsme si něco neobjednali, tak vesmírnou objednávku pro bíky leni, tak aspoň nemusíš potom poslouchat, prostě to pošlo, že Milan buď to řekne, nebo ne, že jo?
1: Spánek, domov, postel, ložnice.
0: Mm-hmm. Ale jo, tak něco ve smyslu, jako že bíci si dneska vydatně odpočinou, nebo nějaký zajímavý
1: ano,
0: relax.
1: Ano, něco takového, přesně tak. Tak.
0: Tak já objednávám pro lvy taky tu postel, i když trošku jinak. Uvidíme, co z toho bude.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude s mírnou převahou toho pozitivního, příjemného, vítaného. Větší pak bude naše schopnost domlouvat se, stejně jako budeme zažívat trend praktickému, pragmatickému jednání. Co se týká jednotlivých znamení, tak a rakům budou přát hvězdy ve výdělečných aktivitách. Ryby se mohou těšit na nějaké profesní odměny či úspěchy obecně a štíři budou vše velmi intenzivně prožívat. Vodnáři mohou pociťovat nervozitu a větší vnitřní neklid. Máhy si budou užívat na poli sexu a erotiky a blíženci budou řešit domácí spory či komplikace. Býci mohou mít poněkud necitlivé postoje a konání. Pany budou hýřit energií a elánem a kozorozy mohou mít potřebu poučovat či opečovávat jiné. Střelci si sami mohou komplikovat věci profesního charakteru. Berani mohou počítat spíše s komplikacemi, ale vy by měli zažít příjemná překvapení. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilnár.

0: Pracovní název, to bychom asi museli složitě vysvětlovat, i když možná po víkendu vysvětlíme. Lenča, mimochodem krásné dobré ráno s rádiem Čas, má aktuálně na tváři výraz číslo 4. Jo? Jak říkám, asi neodhalíme všechno, ale po víkendu se dozvíte víc. Lení, proč tedy výraz číslo 4 a koutky mírně dolů?
1: No tak, protože bylo avizováno hodně dopředu a hodně s takovou velkou pompou, že bude další řada Naked Attraction, což je takový ten pořad, kde se lidé svlékají do naha a jsou v boxíkách a většinou tam ten jeden, co se vybírá, že je to taková seznamka naha, tak hodnotí jejich tělo. A vím, že třeba i některé ty děly byly hodně nevybíravé, co se týká toho hodnocení, toho fyzična. No a teď teda má být druhá řada, nebo už teda odstartovala druhá řada. A byla jako velká reklama na to, že tam budou VIP hosté, že se tam svléknou.
0: Že se celebrity svléknou. Už to slovo celebrity je trošku takové...
1: Tak jsou to spíš influenceři. Někoho známe, někoho moc ne, milé děti.
0: Rádě někoho vůbec, jo, někoho internet vůbec. Na okraji.
1: No ale to nevadí, tak to je jako, to je tady naším nepřehledem v těch sociálních sítích. Mm-hmm. Ovšem, jako by měl to být VIP díl pro mladé, že? A tak já jsem si říkala, že jsou hodně odvážní a že já bych do toho teda jako nešla. A celkem jsem je obdivovala až do té doby, než ten díl vyšel, protože to bylo takové trošku taková vějíčka, jelikož nakonec nejsou nazí, ale jsou pouze v plavkách.
0: Byl to televizní clickbait vlastně.
1: Takový televizní přesně, clickbait, tak, jo, jo. No.
0: Takhle, protože měli pravdu, celebrity se svlékly, ale třeba do trenek, spodního prádla a podobně, no.
1: No, tak jako...
0: No tak ono, tak jako takhle, no tak jako jasně, no, hrálo se slovíčky.
1: To stačí jít na plavečák.
0: Ten díl má upozornit, jak jsme pochopili, a to zase jako bez legrace, co si budeme povídat, je to pořád jako stejné téma, my ho prožíváme dnes a denně společně s Lenčou na sebepřijetí, na sebelásku, sebevědomí, samozřejmě i co se týče tělesné schránky a podobně.
1: Ano.
0: Takže...
1: Ono zase na druhou stranu i tak je to obdivuhodné, protože já bych tam nešla ani v plavkách.
0: Ani v plavkách, přesně tak. Nebo v těch
1: protože jak když vidím ty detaily, jak oni natáčí fakt každý detail toho těla, tak si říkám, no to
0: každý
1: asi...
0: Každý porno, každou strý a tak dále. No. No.
1: Jinak to byl teda první díl takový vykopávací, který přesně, jak si říkal, měl takový osvětový přesah. Mm-hmm. Ovšem hned potom začínal klasický díl, takže teď už tam, jak ty tomu říkáš, budete vidět ty bambuláky a...
0: Bimbásky a fanfolenky, ano, přesně tak, mimo jiné. To jsem slyšel jenom, protože ho tam propagovali, takže ono to asi navazuje, že tam má být pán, který už se chtěl přihlásit strašně dávno, ale někde v začátcích toho natáčení fakt jako měl těžkou autonehodu, takže během té první série, nebo to je koliká ta druhá série? Teď?
1: Myslím, že druhá. Aha.
0: No, tak ho vlastně zašívali, dávali dokupy, takže možná vlastně doslova ukáže i ty svoje jakoby jizvy, že jo, ty podpisy na těle, no. Tak,
1: no online už ten díl je.
0: Jo? To bychom asi ještě měli zkontrolovat Lení, jo. Zkontrolujeme hlavně tu velkou jizvu, ale to už vás s tím asi nebudeme trápit. To můžem?
1: Můžem.
0: Zapni, tak výborně, tak.
2: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas.

0: tam je i kluk?
1: Je tam i kluk?
0: Bože můj.
1: My jsme se zasekli, pojďme to prozradit.
0: No jasně,
1: ano,
0: jasně,
1: my
0: jo.
1: Jsme se prostě totálně sekli.
0: Mimochodem, ty jsi mě překvapila, protože já mám jako ty vnitřní hodiny v hlavě. Dobré ráno s rádiem Čas. Zmínili jsme fenomén, o kterém se mluví. Pravda, teď už asi méně, protože lidi si uvykli a hlavně jako každý známe ty své protižky z ložnic a podobně. Prostě Naked Attraction, kde se vybírá až na nějaké speciály podle Bimbásku a Fanfulenek.
1: Ano.
0: No a teď se tam objevil pán se silným příběhem, protože loni už se chtěl kochat, nicméně měl nehodu na motorce. Pozor, půl roku na LDNce klobouček, jako dál to zaslouží si odměnu. Ale pán, a pozor, bylo dobré sledovat Lenču, jo, protože já říkám, mě překvapí málo co. Já už taky jako ledaco zažil a podobně, ale tady princezna.
1: Já jsem taková prostě konzervativní hodná, no
0: já to
1: já
0: můžu
1: nevím.
0: Ukázat jenom jakoby divákům televize Relax, jo, ale můžeme si to tak klidně oba, jo, protože ty vlastně, ty to neumíš ovládat,
1: já to neumím,
0: že? Ty
1: neumím to ovládat, no.
0: Koutky dolů, jo? Koutky dolů, ale nejvíc mi zaujalo, že si zapomněla, že jsi ve vysílání a ty jsi to mě dávala od začátku. Jo, protože já jsem myslel, že mi to proklikáš, jo, bimbas, vybere to zadeček, jo, a podobně. Ale Černoma je sledovala od začátku a úplně pohrdala, protože pán, jako říkám, je to velký životní bojovník, ale začal svěřovat, že teda s manželkou si nerozuměli, protože pán má rád swingers a podobně, a čím víc, tím lépe, společné zážitky a tak dál, no. No.
1: No já totiž, mně se stává to, že když jsem něčím totálně jako fascinovaná, tak já zapomenu na okolní svět, takže já jsem
0: Takže v podstatě nebyla pohoršená, byla fascinovaná.
1: Já jsem vykulila oči a vůbec vlastně říkám si, že žiju na nějaké úplně extrémně nudné planetě, takové tradiční hodně. Jo, že třeba fakt jako pro mě jsou to úplně nové věmy a nové věci. No a pán potom teda zvedli ty boxíky a on vypadal jako velmi potěšeně.
0: Mm-hmm.
1: Jo.
0: Ve všech případech?
1: Tak nějak ano, tak
0: oni
1: nějak ho to nadchlo.
0: Ano, přesně,
1: nadchlo
0: tak,
1: ho to. Takže dál to nevím, dál jsem se nedokoukala, protože taky musíme vysílat, že a navíc je 6:30, což mi přijde úplně takové zábavné, že my tady proklikáváme, že je tento fenomén a do toho někdo si vaří ty vajíčka, čaj a vyráží do práce,
0: no, ale vidíš,
1: nedej
0: to všude,
1: bože, do školy.
0: Je to všude vajíčka.
1: Vajíčka.
0: Jo, mimochodem, ten údiv byl právě proto, že na výběr má teda i jednoho z mužů, jo, kromě 4 žen asi, tak tam bude jeden muž, takže my to ještě musíme zhodnotit, ale hlavně platí Rádio Čas hity, které milujete a proto jste tady, že jo, takže my vám musíme nějakou tu písničku pustit. No a co taky budeme dělat mezi tím, to už jako.
1: No a taky pro vás sledujeme to, co je vlastně trendy,
0: ano,
1: nové.
0: O tom se mluví.
1: A o čem se mluví, no.
0: O tom se mluví a když to tam máme zadarmo.

0: Shape of you. Kdybychom tohle povídání na Radio Čas měli začít citátem, já vynechám takové ty trapné, které slyšíte na každém kroku a řeknu, toto mě hodně zaujalo, jo, nemusíš se lekat úvodu, dojdeme k pointělení. Pes je pravděpodobně nejlepším přítelem člověka, protože nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchýněmi. Tak o tom to je. O tom to je dneska, protože fenomén tchýně, ale my už jsme se párkrát společně přesvědčili o tom, že to zdaleka není tak, jak se říká v různých fórech a podobně, že z velké části jste v posledních letech chválili. Prostě se ptáme, jestli to, co se říká o tchýních, je pravda nebo ne.
1: Ano, jaký máte vztah se svou tchýní? Tak to je otázka dnešního dne na Rádiu Čas. Facebook už se krásně zaplnil. Vladimíra píše, měla jsem hodnou tchýni, starala jsem se o ní do jejího konce, tak to je krásné. Majka, moje tchýni byla ta nejlepší na světě, už není bohužel mezi námi, ale nikdy na ní nezapomenu. To je krásno.
0: Častokrát si pamatuju, právě v těch minulých letech jsme slýchávali dokonce i výrazy druhá máma, naučila mě vařit a podobně. V podstatě, hele, jako jestli se najde nějaký bizárek, budeme rádi. Teď de facto zprovozněn i WhatsApp Rádia Čas, takže i vy můžete napsat, namluvit audio, my vás rádi slyšíme. Na telefonní číslo
1: 7766 12800. Mimochodem, Jiřinka tady má upřímnou. Mou tchýni jsem měla ráda. Jsem už také tchýně, ale...
0: Ano, ano. Mimochodem, kdybychom zašli do našich komůrek, tak já nemůžu říkat nic a Lenča má, když už nic a přitom všechno, protože, a to můžu prozradit mimo záznam, to nejsme domluvení, vždycky jenom chválila, tak jako když už nic, tak teda jako máte tchýně to be, jak ty říkáš, kuchařku a cukrářku par excellence. Teda,
1: to stoprocentně, stoprocentně, no.
0: Občas jako vždycky hádám, jestli to přinesla Lenča, nebo je to právě z té oslavy, kde vařila tchýně to be a vždycky to poznám. Nebo to bylo jako lichotka tam té straně.
1: Ano, ano, ano, děkuji. Já si na lichotku ještě počkám dalších

0: Pěkně až do konce, jeden hit za druhým. Doufám, že je všechny milujete, ale i kdyby byla jedna písnička, která vám zvedne náladu i dnes, ve čtvrtek 15. října, budeme rádi jako malé děti. Lenka, Radim a všechno, o čem se mluví, nebo všichni, které rádi máme, dá se říct.
1: Medvídek Pů oslavil 100 let, už jsem to četla včera. Nachystala jsem si krásný kvíz a tak jsme se zapovídali, až jsme to neprobrali. A myslím si, že bychom měli vyvážit minulé téma Naked Attraction a přesunout se úplně na druhou stranu mince.
0: Já se k něčemu přiznám.
1: No.
0: Já jsem v rámci jako amatérského divadla hrál představení Medvídek Pů. Já jsem byl i jáček, to znamená oslík. Ne, počkej. Nicméně, já kápnu božskou, pro mě Medvídek Pů, celá ta knížka, ty pohádky kolem toho, to, co v dospělém světě Malý princ.
1: Jo.
0: My jsme se jako tou poetikou nějak moc nepotkali, jo. Dokonce ani se moc nedával, a to už bylo přece jenom zkousnutelnější, byla i disneyovská verze, že jo, takové ty podobně jako Kačeři a tak dál. Takže já se přiznám, že vlastně nevím, jestli něco vím, maximálně jsem něco pochytil, protože já jsem to nějak nepobral, toho Medvídka Pů.
1: Já si myslím, že no...
0: Tak jsme upřímní.
1: Je to světový fenomén.
0: Aha, díky za odpověď, ano.
1: Tak bych to řekla.
0: Víci jsou upřímní, ne?
1: Jo, taky, hele, nebavilo mě to nikdy.
0: Takže schválně, tak o to nejenom, ať víš, jakože prostě pojdeme jenom z toho, co jsme kde pochytili.
1: Mně ta zvířátka přišla taková, jak Václav Bagrem.
0: Mhm. Ježíši Kriste, kdybych já to měl, jestli už to je promlčené. Ta Tereska zrovna, která má dneska svátek, no. Jo, to je moje dobrá kamarádka a... Tenkrát na to hrála tak dobře, já doufám, že tak dobře, ještě má takový kostýmek, že jedna paní potom v té šatně říkala, ta holčička byla postižená, nebo to jenom hrála, jo? Takže jenom tak na okraj, jo? Takže ten Medvídek Pů je takový, že jo, taky bambula nebo něco. Dobře, tak prosím tě, ptej se.
1: Dobře, krátký, jednoduchý kvíz, jo, na Medvídka Pů, tedy pokud ho máte rádi. Kdo ho vlastně napsal?
0: Píše se to Milne, takže nevím, jestli Milne nebo něco.
1: Správně.
0: Mám se uznat, jo, přesně tak.
1: Ano. Jakou barvu má Půovo tričko v klasické disneyovské verzi?
0: Červené?
1: Je to tak?
0: Červené. Mhm.
1: No tak Jáčka si věděl, vyjmenuji ještě další zvířátka, která s Půem kamarádila.
0: Prasátko, sovička, klokan, klokanice, Krištůfek Robin, že jo, to je z té zvířecí říčce, tygřík a králík?
1: Ano, ano. Jak se jmenoval ten klokánek, ten malý?
0: On měl jméno? Aha, my jsme mu říkali klokánek a klokánice. Je v tom představení. A máš na výběr? Nebo jo, tak dej?
1: Buď byl Bú, Rú nebo Tú.
0: Tak to je typovačka, tak Bú?
1: Tak byl Rú.
0: No, tak
1: ale
0: ne.
1: To bych nevěděla vůbec.
0: My jsme mu říkali klokánek, no.
1: Já jsem dokonce zapomněla, že tam byl klokan i. Mm-hmm. Jak se jmenuje les, ve kterém Pú a jeho kamarádi zažívají dobrodružství?
0: Stokorcový.
1: To jo. Tak, ty jsi ale jako hodně dobrý.
0: Ne, já mám pocit, že jsem to chystal letos už, nedával jsem...
1: To nevím.
0: Dal už jsem všechny víš, jo, které mám připravené.
1: To nevím.
0: Doufám, že jsem něco neprozradil. Ne, Stokorcový, no.
1: Jinak, kdo byl Krištůfek Robin původně?
0: Byl to syn, a teď nevím, jestli přímo autora, že mu říkal ty pohádky, anebo samozřejmě od známého syna, ale tak typnu, že jeho syn?
1: Je to tak. On měl dokonce i medvídka, ale ten se nejmenoval Pů, ten se jmenoval úplně jinak. Víš jak? Podle vlastně čeho vznikl Medvídek Pů?
0: Balu to asi nebyl, že? To bylo něco
1: ne,
0: jiného.
1: Ne.
0: No tak hoď mi to tam.
1: Edward se jmenoval ten medvídek.
0: Dobře, no.
1: No. A Pů potom bylo jméno Labutě, kterou sledovali na jezeru, takže to byla taková slátanina, takové spojení.
0: Co se člověk nedozví, že?
1: No,
0: hoď mi tam ještě nějakou, protože teď už mám pocit, že víme jakoby všechno takové, jako co by člověk mohl vědět, jo?
1: No, já už toho asi
0: jo,
1: víc nemám.
0: Takže přesně tak. Ale mimochodem, když jsme u těch fenoménů, Lení, když zmíníme ještě ty medvídky, co ty a Paddington, s tím jste se potkali nebo ne?
1: Taky
0: protože
1: ne.
0: Protože takhle ta filmová zpracování začala, že už jsme byli dospělí, že jo, staří bardi a podobně, ale...
1: Taky ne.
0: A víš, co má aspoň rád za dobrotu? To si snad pamatuju.
1: Vůbec nevím.
0: Protože úžasnou scénku měla ještě tehdy Nebožka královna Alžběta II. Pokud se nepletu, tak on zbožňuje sendvič s džemem.
1: No něco takového.
0: Že jo, něco takového.
1: Ale to už šlo úplně mimo mě.
0: Uh-huh.
1: Mimochodem, já jsem dlouho nevěděla, protože já jsem Medvídka Pů, mám pocit, zaznamenala až jako tu Disneyovku.
0: No.
1: No a potom jsem si koupila knížku a byla jsem strašně překvapená, protože Medvídek Pů vypadá úplně jinak v knížce než v té Disneyovce.
0: On je nahulatý, ne? On nemá to tričko.
1: No. On nemá tričko a je to takové
0: prostě... A ještě
1: prostě...
0: víc připitomělý, že?
1: No.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio

0: Tak a teď neříkám, že povinně, ale poprosím takové ty naše věrné, aby otestovali WhatsApp, rádio a čas, protože zatím nám to spí ve čtvrtek ráno, ale nebylo tam ani jako ahoj nebo něco, takže klidně napište ahoj, 776612800, protože co si budem, jako téma máme vděčné na to, aby jako něco nefungovalo, že jo? Nám a věčné.
1: Je, ano, nám je po vás smutno. Dneska se vás ptáme na to, jaký vztah máte se svojí tchýní. Mimochodem, pokud nepřijde zpráva na WhatsAppu, já jsem dokonce vymyslela, že ano. Můžeme vydírat. Ano, víš, kdy přijde nejvíc zpráv?
0: Ano.
1: Když začnu zpívat. It's a final
0: countdown. Mimochodem, přišli, každý test je jinak. Někdo napsal, počkej, to bych měl asi říct, protože úplně první vlaštovka s takovým krásným ahoj. Ahoj byla posluchačka Andrejka. Nicméně, jo, všichni ostatní píšou a podobně. Náš Rejža, který nás zabírá pro TV Relax Jirka, napsal Pindjour. Takže Jirko, ano, dorazilo. Jo, prostě, nepozor, jenom napsal slovíčko, jo, jen tak na okraj. Jo. Aha. Ahoj, nemám ženu, nemám tchýni, tak to je jedna zpráva a druhá, dívej se, jak to člověk pošoupne a podobně.
1: To je super.
0: Ahoj, té tchýně není, sice pro mě, ale fungovat určitě prosím tě, Lení.
1: Ano.
0: Jednak potřebuju kave.
1: Já taky.
0: Ty se potřebuješ najíst, já ale taky, myslím, Gabi, já vás zbožňuju, jo? Ale myslím, že kave potřebujete taky. Lení, můžeš mi prosím tě přečíst tuhletu větu?
1: Ahoj, té tchýně není, sice pro mě, ale fungovat určitě funguje. Dobré ráno, Gábina. Gábi, co vy to po ránu děláte?
0: Co jsme to měli? Co jsme si to dali? Mimochodem 6.52, za chvíli zprávy a jdem se všichni napojit a máme vás rádi, děkujeme.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat PIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Bandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
1: Zbláznili jste se?
2: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
3: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
4: Zima prověří každé auto, to vaše nové nemusí. V Autobazaru Klimkovice najdete prověřené a kvalitní vozy s pětiletou zárukou a doživotní garancí na původ vozidla. Autobazar Klimkovice, vyberte si vůz, na který je spoleh. Autobazarklimkovice.cz
5: mojepneu.cz a jedeš dál.
6: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
7: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
10: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
11: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Klimkovice ve směru na Ostravu. Probíhá zde pravidelná údržba vozovky a servis zařízení. Je zde omezení provozu. A pozornost mějte v oblasti Brno-Střed v ulici Úvoz. Kvůli pracím na silnici je pravý jízdní pruh uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku dál rostou ceny starších bytů. Oproti loňsku jsou vyšší zhruba o 10%. Nejvíc rostou ceny menších bytů, o které mají zájem také investoři. Lidé, kteří hledají bydlení, tak mají menší výběr. Častěji tak proto hledají bydlení mimo velká města a jsou ochotní za prací dojíždět.
12: Morava aktuálně.
11: V Ostravě se chystá modernizace urgentního příjmu městské nemocnice. Cílem je nabídnout pacientům lepší zázemí a rychlejší cestu k ošetření. V rámci oprav se vybuduje nový dvoupodlažní pavilon a opraví se také současné prostory. Stavební práce mají trvat zhruba 2 roky. Dopravní podnik města Brna vypsal výběrové řízení na zhotovitele rozsáhlé modernizace trolejbusové vozovny v Komíně. Projekt s předpokládanou hodnotou 800 milionů korun má přinést obnovu celého areálu. Více nám řekla tisková mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
13: Projekt nám přinese moderní parkovací objekt pro trolejbusy se zázemím a byty pro zaměstnance, novou halu údržby a oprav, která bude zahrnovat myčku, pracoviště denního ošetření, diagnostiku a provozy údržby. Vznikne také energocentrum s měnírnou a také parkoviště pro osobní automobily. Celý projekt zahrnuje i stavbu nové hasičské zbrojnice, úpravu areálových vjezdů a dopravního napojení na ulice Jundrovská a Podveská.
12: Rádio Čas, sport.
11: A zítra pokračuje fotbalová šance Národní liga. Baník Ostrava B hostí od 15 hodin Slavii Praha B. Karviná nastoupí o 17:30 odpoledne proti Dukle Praha a Opava se utká od 18 hodin s Jihlavou. Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 8 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
14: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Lení, přiznej to, protože to je součástí každého rána, prostě se snídá, pije kave, jestli přitom posloucháte Rádio Čas, nebo takhle. Řekl bych to takhle, pokud máte ten přepich a možnost posnídat v klidu, tak to je vlastně největší výhra, co si budeme.
15: To vám taky to celkem závidíme.
1: Mhm. A jo, vždyť máš.
15: Prostě. A jo, ale tak většinou tady běháme mezi písničkama na čaj, na kafe.
1: Jo, to je tortila, jo? Mm-hmm. Protože nejdřív to vypadalo jako, že jsi koupila nějaký ten nán nebo prostě jako tu typickou indickou placku, ale ono je to plně ne, přesně tak, vypadá to hezky. Mm-hmm.
15: Děkuji, to jsem včera dělala na večeři, zbylo to.
1: Jinak, Lenča Líšková.
15: Radím se Beslabednář.
1: Řešíme hlavně tchýně, ptáme se vás, jestli historky o tchýních jsou pravdivé nebo ne, nebo prostě jakou s nimi máte, nemáte zkušenost, takže pište, nahrávejte. No a v rámci té snídaně za chvíli probereme ještě naši cestu do kuchyňky.
15: Ano.
1: Protože jsme tam měli takovou jako velmi zajímavou debatu, ale jako musíš od... Já pořád ještě nevím. Za chvíli možná něco prozradím, ale ještě si to rozmyslím.
15: Prozradíš, protože rádi já to prozradím, já.
1: Počkej, pozor, víš, že ty jsi profík na spoilery. Jo?
15: Ano. Dřív, já bych si mohla nechat vytisknout tričko s nápisem spoiler a tak bych chodila.
1: Ne, kdo vám to řekne? Já.
15: Já.
1: Ano, přesně.
15: Ne, tak že padlo v kuchynce i pár zprostých slov.
1: Tohle jsi z toho vzala? Ne z toho, že to bude vtipný vstup, ale já jsem nikoho nejmenoval. 703, dobré ráno, Moravo.

0: Instagram, Facebook, Rádia Čas pro obveselení ducha, ale třeba inspiraci do vaší kanceláře nebo na vaší pracoviště. Pracovní název Limetková challenge. Přišel s ní kolega Martin Fabík, vyzkoušeli jsme si to všichni. Tady vlastně ranní parta Rádia Čas, tak se mrkněte a když tak nám napište, kdo nejvíc obstál případně, což víme už dopředu.
1: A ty jsi trénoval předtím, protože Martin říkal, že nám to chce dát.
0: Ne, to jsem nevěděl, že nám to chce dát, ale nějak mám zkušenost z dětství, protože takhle, Marťan nedal limetkovou šťávu, ale vlastně takové to dochucovadlo, tu citronku nebo jako s limetkovou příchutí, takže jako dalo se to.
1: Jakože kdyby to bylo opravdu z limetky, tak je to horší, že?
0: Možná, ale jako nad tvarušky, které jsem teda pozřel, nebo se aspoň pokusil v rámci moderátorského maratonu, fakt není.
1: To se bylo roztomilý. Mm-hmm. Jinak teda samozřejmě vypili jsme tady limetkovou šťávu, z toho vzniklo nějaké nádobí a to nádobí se dává do myčky. A
0: víte,
1: my
0: co?
1: Tady máme...
0: Vám řekneme příběh. Byli jsme si klasicky jakoby obstarat snídaní.
1: Ano.
0: A jsem tam na jedné nebo straně té naší kuchyňky, červené, jak ji říkáme, najdeme nějaký vzkaz. Když je to nalevo, tak si všimni, že je tam vzkaz berte si, mm-hmm, a jsou tam různé potraviny, které někdo dal jako zadarmo k mání. A když je to napravo, tak jsou tam většinou vzkazy káravé.
1: Ano.
0: A mimochodem, přiznám se, v 90, možná 95% případů se fakt netýkají mě. Jo, to si vždycky říkám, Ježíš, ty jsi hodný kluk. No.
1: Ovšem dneska, nebo včera večer se objevil vzkaz, který se rádi hodně týká.
0: Počkej, já to přečtu. Diváci televize Relax to budou mít i s obrázkem. Nicméně dokonce dvě fotografie. Je to vlastně, jak je to správně, jak ne. Mm-hmm. Nahoře je nesprávné odkládání příboru červeně do myčky a dole je asi, jak se to dělá, jestli to říkám
1: ano.
0: Dobře. Jo?
1: No přesně. Protože já vám to jenom vysvětlím, abyste si to dokázali představit. Většina myček má ten příborník vlastně dole a vy tam zastrkáváte ty příbory.
0: No jasně.
1: A některé myčky, a já jsem se s tím setkala taky poprvé, tak mají nahoře takové platíčko s drážkami a vy vlastně ty příbory jakoby zasouváte do těch drážek na ležato a je potřeba je tam jako na šikmo zasunout, aby se hezky umyli. No a když to někdo neví, třeba někdo tady po mé levé straně.
0: Třeba někdo, kdo nikdy neměl myčku.
1: Tak to tam nahází jen tak random.
0: Pozor, já to nikdy neházím. Já to pokládám.
1: Pokládám.
0: Protože naházení, to kdyby jsi byla jakoby u soudu, tak ti hned řekne, že takhle se nemá bavit, jo? Že ovlivňuješ porotu. Ne, je to tak? Já to
1: milá
0: tam vkládám.
1: Porota, tak to tam položí, tak ano. Nějak random a potom se samozřejmě pořádně ty příbory neumíjí a když se toho tady někdo všimne, kdo právě má na starosti náš mediální dům z tohoto hlediska, tak potom vznikají takové vzkazy, e-maily a podobně.
0: Ano, je to můj případ. Mimochodem, Lenča, to je hezké, že to řekla to do vysvětlení až potom, protože nejdřív řekla, ale já to tak dávám.
1: A já to tak dávám,
0: ano,
1: no.
0: Jo, ale až potom si mi vysvětlila, že to taky ukazovali de facto v uvozovkách před týdnem, jo. A teď zase můj pohled, protože fakt myčku nemám, dokonce jednou u sestřenky, když jsem se jí tam snažil něco dát a ona, jež, to se musí takhle, tak v životě nikomu nic nedávám do myčky, protože každý má ještě svůj systém, ale hlavně, když jsem zjistil o tom speciálním šuplíčku, on je fakt tenký, jo, tak já jsem myslel, že to je právě proto, aby se tam ty ploché lžičky a vedličky prostě naskládali, ať to omeje, jo, takže to nebylo, že byl člověk jako vagabund nebo něco, ale prostě myslel, že právě z hora, z dola se to ostříkne nejlíp, jo. A mimochodem, Karol, byla jsi to ty, že jo, ten vzkaz. Já se přiznávám, protože teď doufám ještě spíš a když ne, tak přijď, pojď mě zaškrtit. Ano, jeden z nich jsem já. A mimochodem, vždycky jsou ty lžičky jenom od kave nebo zamíchání něčeho. V životě to nemám jako zapatlené od nějaký zákusku nebo něco. Takže jako já se přiznávám a vyzývám tě na souboj! Dobré ráno, Moravo. Pardon, já jsem se trošku nechal udést.
2: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem.

0: Už teď právě něco říct. Už skončila písnička, jsem právě prosil, že chystám horoskop, jenom ať něco řekneš.
1: Jo, aha, já jsem super začetla.
0: Jo, tak dobře. Paráda, to je tak jako 3 hodiny jsme tady a ona se začetla.
1: Já jsem se tak trošku, kdyby to bylo České nebe od Cimrmanů, tak bych říkala, já jsem se tak trošku zamodlil. Takže prosím vás, 7.14, aktuální čas, 15.10. máme čtvrtek, svátek slaví Tereska. Jenom pro vás, pro všechny, kdo třeba teďka teprve vylézají z postele nebo nasedají do auta a odjíždí do školy, do práce a podobně. A ladíte rádio čas. Co pak?
0: Přišla zpráva na WhatsApp Rádia Čas od naší kolegyně Kačenky, úžasného stvoření, která nám poslala, musím dovysvětlit, já jsem před chvilkou měl takový malý výlev, jo?
1: Co se takový
0: týče,
1: něžný
0: výlev, něžný. Co se týče myčky a ukládání do horního tenkého šuplíčku, co se týče nádobí a Kačenka píše u nás takto, jo? A posílá, jak je to seřazené.
1: Mimochodem Kačenka, naše úžasná kolegyně, Kači ahoj, tak to je právě ta úžasná bytost, která mě to naučila, protože já jsem tenhle způsob odkládání příborů do myčky taky neznala.
0: Ano.
1: Na platíčko nahoru.
0: Ano,
1: no.
0: Ano. Dobře, tak jo, nicméně.
1: A počkej, ale ona to má i podle jako pravítka.
0: Jo,
1: To je seřazené, to je na centimetry přesně.
0: Už se nejdivnější,
1: no.
0: Že ty lžičky a příbory v té myčce jsou čisté, jo. Takže, Kačenko, to leštíš nebo něco. V každém případě ona zase přijde, se bude koukat tak smutně na mě, bože můj. Dneska se tam koukám na WhatsApp nebo Lenče na Facebook, protože se vás ptám hlavně na tchýně, přesně řečeno vztahy s nimi nebo ne. Áda, krásné ráno oběma, měla jsem 25 let tchýni, která mě ani naše děti neměla nikdy ráda. Aha, po odchodu od jejího syna si hraje na úžasnou babičku a snaží se i nahrazovat mě jako mámu, za mě nejhorší tchýně, ještě že děti nejsou hloupé a všechno viděli a vidí, tak snad jednou budu tchýně tak úžasná, jako je moje skvělá máma.
1: Jo,
0: takže občas to máme i z toho druhého břehu, no. Ale jak říkáme, většinou chválíte.
1: Většinou chválíte. Zlatka píše, mám ráda svou tchýně, jsem velice spokojená, a Šárka píše, já mám tu nejlepší tchýně, takže vlastně v podstatě Jarek potom, ten má k tomu takový mužský přístup, píše neutrální.
0: Mm-hmm. No. Takže uvidíme, jaké pocity, jestli neutrální nebo libé, případně naopak budeme mít za chvíli u Víš nevíš, které připravil kolega Martin Fabík, ale nezapomeňte, nebo takhle, nezapomněli jsme, horoskopy jsou připraveny a vám, no.
1: A nebudeme říkat ty nejhorší vtipy o tchýních, že ne?
0: Ne, já jsem znal jenom dva. Vlastně jeden, tak to znáš pointu, že jo? To bylo, co to je? Ropucha a 30 žabiček.
1: Ty je větší záclony.
0: Ano, přesně tak. No a potom,
1: a pořád dobrý, pořád dobrý.
0: No, a to druhé, jak vzniklo slovo od tchýně, že jo?
1: Tak to nevím.
0: Když jsou to zvířata, můžu to říct, že jo?
1: No asi jo.
0: Tchoř a svině.
1: Jo.
0: Ale to se říká, my s tím nesouzníme.
1: To není pravda.
0: Rozumíme si?
1: To tak. Je takové to obecné, prostě s čím my bojujeme, s těmi předsudky.
0: Hele, protože nám začíná seniorské kolečko a ještě tam vecpad Milana, který možná je v kategorii, ale asi by se urazil, tak nám to omladí Taylor Swift, jo? Takže za chvíli ještě Milan. Hezký nový den.

0: Pohodové dobré ráno, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete a konečně přijde i Milan.
1: Přesně tak, Milan Gelnár, 15. říjnový den, mimochodem v půlce října, dívej se za chvilku jakoby dušičky a potom už to začne, jo, jen tak na okraji. Předevčírem hlásím, a to někde prý už bylo v září, první regály plné vánočního zboží.
0: Jo, už jsem taky viděla.
1: Čokoládky, věci na pečení, takové ty marcipánky a tak dál, už je to tady.
0: Ještě trošku tam převládají ty lepky a dýně, protože prý Halloween, ale taky už jsem viděla nějaké vánoční skřítky a podobně. No.
1: Už jsme tak zase v tom.
0: Už jsme zase v tom.
1: A v lednu už zase velikonoční kraslici a tak dál. No. Dobře. Takže Milane, ať to nezamluvíme, jaký bude čtvrtek. Povídej, přeháněj.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude s mírnou převahou toho pozitivního, příjemného, vítaného. Větší pak bude naše schopnost domlouvat se, stejně jako budeme zažívat trend praktickému, pragmatickému jednání. Co se týká jednotlivých znamení, tak a rakům budou přát hvězdy ve výdělečných aktivitách. Ryby se mohou těšit na nějaké profesní odměny či úspěchy obecně a štíři budou vše velmi intenzivně prožívat. Vodnáři mohou pociťovat nervozitu a větší vnitřní neklid. Máhy si budou užívat na poli sexu a erotiky a blíženci budou řešit domácí spory či komplikace. Býci mohou mít poněkud necitlivé postoje a konání. Pany budou hýřit energií a elánem a kozorozy mohou mít potřebu poučovat či opečovávat jiné. Střelci si sami mohou komplikovat věci profesního charakteru. Berani mohou počítat spíše s komplikacemi, ale vy by měli zažít příjemná překvapení. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
5: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
10: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
10: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
11: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Tak ve dvou a více se to lépe táhne. Nový den si žádá nové vědomosti, pohled do kalendáře a to vždycky krásně obstará jeden z nás, aktuálně tedy Martin Fabík. Marťo, ahoj, zdravíme.
12: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, Marťo.
1: Tak měl už se někdy alespoň jako náběh na někoho, kdo by v svém životě fungoval jako tchýně nebo tchán, a případně jací byli. Tam stačí jenom všeobecně jako zaspomínat, jestli to bylo tou cestou, pozitivní nebo ne?
12: Já bych tam byl, ale bylo to celkem v pohodě, na přátelské úrovni, takže v pohodě.
1: To znamená, jako kdyby to klaplo, tak v podstatě vycházíte na jedničku s jedničkou.
0: Měli tě rádi.
12: Měl mě rádi. Uh-huh.
0: Dobře.
12: Na začátku teda.
0: A pak.
1: A tak, pak jsou ty konce, že jo, podobně. No.
0: Mimochodem, já tady mám ještě prosím jeden vzkaz. To byl ten, protože už je 7:26, tak jestli Marťa dovolí, ještě než začneme zvíš, nevíš, tak já bych chtěla moc pozdravit.
1: To je dobré Kalenčino okénko.
12: Jo, dobře.
0: Já tak občas, já bych chtěla moc zamávat. Právě teď by měla být v autě úžasná realitní makléřka Mirka se svým synem Míšou, Michálem. A já jsem slíbila, že jim zamávám a že jim řeknu jakože šťastnou cestu. No, tak to takhle říkám přes
12: rádio.
0: Tak
12: budeme mávat všichni, ne?
0: Tak máváme všichni.
1: Máváme a ať se vám dílo daří. Hlavně příští týden, jo, se čiňte. Jo? Je to pro psychické zdraví nás všech, jo? Takže dobrý dojezd a synátorovi úžasnou maminku. Tak.
0: Ano, a ona je úžasná. To je jednorožec mezi realitními makléři.
1: Chválí vás mimochodem.
0: Pořád.
1: Jo? A to nejsme domluveni.
0: Takže šťastnou cestu.
1: Výborně, Leni, ty 300 a Marko to se
13: Dobré ráno, Moravo.
14: Víš? Nevíš.
12: Tak, proč byla 15. října 1917 popravena Mata Hari?
0: No, protože
12: zašpionáž. Ano, to bylo jednoduché. Proč se často používá slovní spojení si jako Mata Hari? V čem ona byla výjimečná?
0: V tanci, ne? Nebo ve svádění mužů?
12: Ano, v sexepílu, přesně tak. Která herečka dneska slaví narozeniny? Je to Češka, je blondýnka a patří mezi často obsazované herečky a její příjmení připomíná jedno z vodních znamení. Je blondýnka, často obsazovaná.
1: To bude vodnářová.
12: To nebude vodnářová. Další vodní znamení.
1: Ale nevíme, kolik má dáma roku? Nebo
12: to je další roční otázka potom.
1: Je takhle, aha.
12: Ale pohybuje se kolem, to nemůžu říct.
0: Ale mně se líbí, jak Marta se s tím jako nepatlá, jo? Takže žena, blondýnka, herečka.
1: Která herečka má dneska narozeniny a podobně. Tak nám asi řekni, jako v čem hrál. Nebo
12: tak hrála například v Ordinaci, v Ulici, Cesty domů, Kytice, Zákony vlka nebo Letiště.
0: Linda Rybová.
12: No přesně. A víte, kolik má roku dneska?
1: Měla by mít 1,50?
12: 1,50, přesně tak.
1: Co je?
12: Můžeme pokračovat, Lenčo?
0: Ano, můžem. Ano.
12: Který významný český náboženský reformátor byl v roce 1401 zvolen děkanem Artistické fakulty Pražské univerzity?
1: Hus?
0: Tak jenom říká, že Hus, no.
12: Jsem něco dobří, musím dát těžké otázky. Kde byl upálen Jan Hus?
0: 1415.
1: A kde? V Kostelci?
12: Kdy?
1: 1415 v létě,
12: ale
1: no.
12: Jako datum přesně.
1: 6. července.
0: A červenec.
12: A proč byl upálen?
0: No, protože neodvolal.
1: Odvolal svoje učení, no, v betlemské kapli.
12: Co, jaké otázky? No ano, správně. Kolik dní zbývá do konce roku?
1: Co to je?
12: 67,
1: dost.
12: 77, 87. Máte možnosti?
1: Já jsem včera někde viděl na sociálních sítích, někdo to počítal, ale na pondělky. Myslím, že tam bylo

0: Tak jdeme teďka na...
1: A která je ta pátá herečka?
0: Mám tady ještě Brodská.
2: Jo,
1: Tereska Brodská, jasně, jasně. A Tereska Kendlová, no jasně.
2: Teď jsme si o ní povídali.
1: Teď jsme si o ní povídali.
2: Že měla vlastně vyprodaný Karlín.
1: Ano.
0: Tak jdem na zvukové ukázky, jo. Poznejte film, seriál nebo pohádku.
3: Jednou dvě budky, ale nebyly to...
1: S tebou mě baví svět.
0: Dál tady máme. Toto se blíží za chvíli.
2: Sám doma?
0: Ano.
1: Wow.
0: Toto taky se blíží.
4: Zbláznil ses? Ruce i nohy mě brznou.
2: Mrazí.
1: Mrazí.
0: A toto nechte prosím dohrát celé, to je fajné.
1: Který to nechte dohrát?
2: Nech to dohrát, tak budeme stát.
0: A znáte
2: tady
0: to?

0: Super, tak to je všecko za mě.
1: Kačeři, no.
2: Kačeru, to bude asi Chipa Dale, nebo?
0: Kačeří příběhy.
2: Bože, já si příběhy. Dělám srandu, Marťo, takže jsi ten kačero, jak hurikán, tak jako...
0: Byli jste úžasní.
1: Děkujem.
2: Díky moc, díky moc. Rádio Čas. Hity, které milujete. My buší.

0: Chtěli bychom připomenout za tým Rádia Čas, mimochodem krásné ráno všem, že na sociálních sítích, včetně Instagramu, případně Facebooku, najdete pro obveselení ducha i těla takovou malou citronovo-limetkovou challenge, nebo náhražkovou limetkovou challenge, kterou nám vymyslel tady Marťa Fabí, který je tam i zobrazen. Tak když tak nám můžete klidně napsat do komentářů, jestli byste to zvládli, nezvládli, jestli jste to vyzkoušeli na pracovišti, případně kdo obstál nejlíp.
1: Protože, a vypadá to, že vás to baví.
0: Jo, jo, tak to máme radost, takže posíláme dál a ještě s pomocí Marti vlastně trošku vlastně kulturního rozptýlení.
1: Máme hádanky, máme zase hádanky.
2: Poezie, je to poezie.
1: Je to poezie, takže poznej autora a jeho dílo. Mám ti to dávat?
0: No, dej, já jsem

0: Teď moc na to nekoukal, aha, takže dej.
1: To bude jednoduché. Ale já bych to mohla zahrát.
2: Zahraj
1: to. Přála. Tuhle roli mi nikdy nikdo nedal. Já jsem ji vždycky chtěla a nikdo mi ji nikdy nedal.
2: Tak pojď na to, jdem na to.
1: Mm-hmm. Tvé jméno jenom je můj nepřítel. Ty jsi jenom ty. Ty vůbec nejsi Montek. Co je to Montek? Ruka, ne, ni noha, ni paže, ani tvář, ni jiná část patřící k člověku. Proč nemáš jiné jméno? Co pak je pojméně? Co růží zvou i zváno jinak, vonělo by stejně.
0: Romeo a Julie Shakespeare.
1: Ano.
2: Ano.
0: No, budeme se to říkat živě. Už dobře, nechce pouštět ty. Tady,
2: dobře, no.
0: Ach, již při vzpomínce blednu. Myslím, že to bylo v lednu. Každý uhlík vrhal stín jen před mě a dál už ne. Toužil jsem po kuropění, marně hledaje v tvém snění. Ulehčení od hoře nad Lenorou, již poslušné světice zvou Lenora, nad jménem dívky nadzdušné, jež byla mou a teď už ne.
1: To já vůbec nevím.
2: No a dej nápovědu.
0: Víš co, já dám jinou nápovědu, ale až teď, jak jsi mi to ukázal, protože předtím mi to nedocvaklo.
2: Aha, sakra.
0: Nikdy víc.
2: Nikdy víc.
0: A pokud se nepletu, tak se říkalo v originále Nevermore.
1: Nevermore.
0: Někdo říkal celou dobu v tomhletu, říkám to správně?
2: Myslím, Martio, si, jo.
0: Dobře. Nevermore.
1: Já nevím.
0: No tak dávám Marťovu nápovědu, Rumburak.
1: Rumburak? Jo, Havran?
0: Marťa napovídá, dobře.
3: Musel jsem.
1: Havran?
0: Musel?
2: Havran, ano.
0: Dobře, fajn, no Elka, tak Lení.
1: Aha, já jsem překvapená. Poznej píseň a autora. Přej si, co chceš, zlatý důl nebo věž, sladkou sůl, smutný ráj, suchý déšť. Ber, tady máš, mořskou pláň nebo pláž, hudbu sfér jenom ber, se mnou též, je. A kdo to zpívá, že?
2: Tam je víc možností.
0: Samozřejmě mezi hra.
1: Petr Muk?
0: Ne, jo, už vím, v originále Helena Vondráčková, Vašek Neckář, Sní katedrál, tak. Ano, přesně ano, tak. Jo, takže zase, tak berušky a podobně, ty jsi bílá tečka nejnižnějších, ty jsi bílá tečka nejnižnějších věd, ty jsi květ, co jsem slét, ty jsi můj šestý světa díl. To byl konec refrénu, jo, a potom to pokračuje slokou. Šla městem pestrý šátek za ní vlál a ve vlasech ji zahořela růže. Já chvíli šel jsem za ní, chvilku vedle ní jsem stál. Je to tak,
2: to dobře.
0: A v rozpačitém srdci oheň vzplál. Není to šest medvědů s cibulkou jen tak na okraji, mimochodem? No, teď zkus napovědět, Marťo. Já teda vím, kdo to je, ale Lenči, já myslím, že...
1: Srdce.
0: Já myslím, že Lenča je fakt jako mladý člověk na to, aby to věděla.
2: Já to vím kvůli svému dědi, protože on to miluje, tu písničku.
0: Ale nejtypičtější české příjmení a v podstatě jedno z nejtypičtějších českých jmen.
1: Novák.
0: Který?
1: Pavel.
0: Tak, ano.
2: Novák, nádherná láska, ano.
0: Ano, ano.
1: To vůbec neznám.
0: Ano, no.
1: Dobře, poznej seriál, film nebo pohádku podle indicí. Šachy, červená i žlutá, němota.
0: Seriál nebo film?
1: Nebo pohádku.
0: Tak nás navedí, co to je za kategorii z těch tří.
2: Pohádka.
1: Šachy,
2: pohádka.
1: Červená i žlutá, němota. Mě to připomíná jak Alenku v Říši divů, nebo něco takového.
2: Tak šachy, to je šachy, jak kdyby ta je jedna část toho jména, z toho druhého. A červená a žlutá je
0: ono
2: barva...
0: Ono se to vždycky dobře napovídá, když ty víš tu správnou odpověď, ty máš jasnou.
2: A tak němota.
1: A tak šachy byly i v Alence v Říši divů.
2: Ale šachy nesouvisí přímo s tou hrou,
0: no, ale se to pohádejte, no, to bude nejlepší,
2: s označením jako... Z toho jména... To je
1: Patamat.
2: Ano, Patamat.
1: Jo.
2: Je to šachmat.
1: Patamat.
2: Patamat. A němota, ne?
1: Já jsem to poznala, ale to bylo hodně těžké na poznání.
2: Bylo, no.
0: Bažiny, rybníky, 15. úrora a zelená. 15. úrora.
2: To je hned po únoru.
0: Bažiny, rybníky, 15. úrora, zelená. Tak něco vodnického a něco po Valentínu. Jako,
2: je to kresleného. Jo? Je to kreslené.
0: Je to ten, jak máte tři chlupy na hlavě, Rákosníček?
2: Ano, Rákosníček.
0: Aha. Přesně tak.
2: A toho 15. úrora to je den.
0: Nicméně to mi dávala Lenča ve Víš nevíš.
1: Ano.
0: Kolik bylo těch chlupů na té hlavě?
1: Kolik vlasů má Rákosníček? Marťo, teď se ukaž.
2: Včera jsem se na to díval, myslím, že 3 nebo 4.
1: Mhm. Nikdo neřekne správnou. Sedm.
0: To pomohlo ano. Přesně tak.
1: Ano, vygoogli si to.
2: Vnímám to, co stojí, no, to co leží, nevím.
1: Ne, stojí všechny.
0: Ano, to známe, ano, přesně tak. Ale nejrostomilejší je, že se včera na to díval.
1: No jo.
0: Za mlouz, která by se dala kráje.

0: Pohodové vstávání s rádiem Čas, hity, které milujete i v 7.42.
1: Dneska se ještě povinujeme tchýním, takže kdybyste si potom udělali chvilku někde třeba na cestě do práce, z práce, v práci, až odbavíte děti, tak nám napište, co vaše tchýně, nebo třeba kandidáti, kandidátky na tchýně, tchány, jako jestli byli, nebo jsou fajnoví, nebo jsou to přesně takové ty historky, jako známe z různých vtipů a drsných dramatických filmů. Takže k tomu se ještě dostaneme. No a teď je něco, o čem se mluví hodně, protože tady máme další růžovo-svalový nářez.
0: Ano, Tereza Mašková, která mimo jiné dnes slaví svůj svátek, takže přejeme samozřejmě všechno nejlepší, tak spojila síly s Václavem Nojdem Bártou. Co pak se stalo?
1: Já se koukám na novou písničku, přesně řečeno zatím na náhledovku nové písničky, a protože video má přijít vyjít dneska, si
0: ano,
1: říkala.
0: Dneska, no.
1: Písnička Obavy, tak za chvilku malá ukázka. Nicméně se teď zakoukal, jako kam se hrabe Barbara Streisand, která tím byla pověstná. Dívej se na ty nechťoury, co má
0: já
1: na té fotce.
0: Já jsem se koukala, no.
1: Dívej se na to. Já myslím, že tam musí mít určitě nějaký jako, nějakou hlavní roli v tom příběhu.
0: Ona
1: v tom
0: má tam ty nechty trošku, Tereska Mašková, jako Billie Eilish, jak nosila takové ty dlouhé nechťáky.
1: Trošku? No to je přesně ale šílené.
0: No je, no. Mm-hmm. Ale to je jenom fotografie, protože videoklip k písni Obavy, k nové písni Václava Nojda Bárty a Terezy Maškové, tak vyjde dneska po 18. hodině.
1: Takhle zní mimochodem.

0: pozor, trojka len, jo? Tak povídej, přeháněj.
1: Co mám povídat? Krásná píseň.
0: Jo, takhle, poslali jsme do světa, hlavně jsme zmínili, a to zase klobouček, že Tereza má za sebou, anebo před sebou, vlastně jeden před sebou velký zářez, protože bude první superstar, nebo minimálně finalistkou superstar, dejme tomu těch českých a slovenských hodnoží, která hodlá dobít pražskou O2 arenu.
1: Je to tak, správně? Tereska už dobila O2 Univerzum, tam vyprodala své růžové koncertní večery, nebo svůj koncertní večer růžový a teď míří do O2 arény. Bude to růžová O2 aréna 22. ledna.
0: A to jsem právě chtěl říct, že cením, že ta podpisovka, doufám, že jí zůstane celou kariéru, jasně může stříhat, prodloužit, dá hodit se na krátko, ale že prostě s Terezou bude mít vždycky spojenou tu růžovou. Že
1: růžové vlasy.
0: Mám rád, když se to jako prostě jakoby drží ten podpis. No, takže
1: já myslím, že ona tu růžovou má vlastně všude i ty vizuály, nebo ta scéna právě v O2 Univerzu byly celé do růžová, teď to bude celá O2 aréna.
0: Moc by mě zajímalo, když chodí na preventivní kontroly, když ji odebírají krev. Jakou má barvu?
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Bydlet sám na stáří neznamená být sám. Nově otevřený bytový dům pro seniory se službami v Bílovci. Vlastní byt, soukromí i společnost, když o ní stojíte. Nový domov pro seniory v Bílovci. Seniordumbožena.cz.
8: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
9: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
10: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
13: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
14: Partnera.
13: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
14: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMSka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
10: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hey.

0: 8 ráno ve školách zazvoní, možná vám začnou pracovní povinnosti. Pokud si i předtím uděláte čas na Rádio Čas, jsme jenom rádi. Dneska je to takové vděčné téma, mezi 6 a 7 to na Facebooku nebo takhle na WhatsAppu vypadalo jakože nic, ale teď zelená vlna, zelená znamená ještě nepřečtené zprávy. Na co se ptáme, Lení?
1: Jakou máte tchýni nebo jaký vztah máte ke své aktuální tchýni?
0: No, říkali jsme, že většinou chválíme, nicméně víte co, já nebudu ani křestní jména nikdy číst. Moje tchýni je zlý, sobecký, nevděčný a spoustu dalších zlých vlastností člověk, bych tady mohla vyjmenovávat, to nechcete zažít, ale co už. Mě a moje děti to do života určitě posílí, víme, že takový nikdy nebudeme a můj muž to má naštěstí úplně opačně. Moc vás zdravím, miláčci moji, děkuji, že vás můžu poslouchat den co den, jste úžasní, moc krát děkujeme. A
1: moc máváme a objímáme a hodně síly přejeme. Janča píše, já měla super tchána, o kterého jsem se starala po smrti tchýně. Tu jsem ráda ale neměla, protože mi šňupala v bytě. Pořád se jí něco nelíbilo, ale štěstí jsem měla, že se mě manžel zastal. A to je velké. To je velké, když se manžel zastane oproti jako mamince.
0: Právě, když ten synátor potom jenom kouká, buď to se neumí rozhodnout, anebo dokonce řekne, ale máma má pravdu, tak je to vždycky začátek konce.
1: Já si myslím, že to je takový úkaz dospělosti, když se muž postaví mamince.
0: Mm-hmm.
1: A je to potřeba, pánové, je
0: ale
1: to potřeba.
0: Ale zase jako na druhou stranu pozor, někdy má ta maminka pravdu, že jo, tak jako to, co si budem.
1: No tak to je diskutabilní.
0: Aha, takže to byla snacha to be. Jedeme dál, Magda, ahojky, moje první tchýně, jak by řekla moje dcera, nic moc, ale moje druhá tchýně je ten nejúžasnější, nejobětavější člověk po mé mamince. Vlastně je to jako moje druhá maminka, obě jsou moje nejkamarádky, tak jak mám čata tchýně, jako díky moc za ty dary. Lení, klidně, ještě máme chvilku, takže jestli tam hodíš jednu, anebo, nebo vezmeme z WhatsAppu, protože to je jeden příběh za druhým, no.
1: A Bohdanka píše, mám úžasnou tchýni, nemůžu si stěžovat. Vlastně tady už není žádný takový delší příběh, takže jestli máš na WhatsAppu něco takového upřímnějšího, dalšího, tak klidně nahoď.
0: Tady tohle je jenom zvláštní. Jo, takhle. Já jsem nejdřív hledal tu logistiku a pak mi docvaklo, že vlastně má, že to jsou humory. Jo, tak to cením teda. To byla Pája, to můžu říct, jo. Ahojky, já mám s tchýní super vztah. Už 16 let jsem ji neviděla. Bednář v hlavě. Tak jakože si jenom volají. Neuvažoval jsem přesně tak. Nicméně znám, jako z mého života od mých blízkých, že se dva rozešli. Ti rodiče, jakoby, ti jako tchána tchýně se vlastně zlobili na toho svého syna, potomka a podobně. Ano. A zůstali spíš v kontaktu jakoby s tou, dejme tomu, snachou nebo zeťákem.
1: Taky znám takové případy. Jo, jo. No, no. Dokonce s maminkou od mého prvního přítele, tak jsme taky doteďka tak nějak v kontaktu jako lehce, že se občas napíšeme, ale máme se rádi doteďka.
0: Takže moc vám děkujeme, že to žijete s námi. Pište, nahrávejte, kdyby něco WhatsApp číslo.
1: 7766 12800.
0: 755 zprávy s Martinem Fabíkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej, více o nabídce na byd.com.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Emoce na e-shopu nenajdeš.
9: A
8: Dále v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
9: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
8: A soutěž o šatní skříň Pax,
9: dárkové karty Avion
8: a další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
10: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
11: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
12: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
13: Aktuálně si dávejte pozor v Kroměříži v oblasti Morkovice Slížany. V ulici Náměstí osobní auto se srazilo s motorkářem. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost mějte v oblasti Brno-Žabovřesky v oblasti Královopolský tunel. Kvůli práce údržby je provoz omezen. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku je nedostatek logopedů a rodiče někdy čekají na pomoc pro své děti i několik měsíců. V Sokolově proto začali dětem pomáhat s výslovností v nové logopedické školičce. Děti tam trénují řeč zábavnou formou, třeba pomocí pohádek a různých cvičení. Školička sice nenahradí odborníka, ale může dětem pomoci s procvičováním řeči.
14: Morava aktuálně.
13: Moravskoslezský kraj a polská obec Branice společnými silami opraví hraniční most v Držkovicích, který je od předloňských povodní neprůjezdný. Obě strany už podepsaly dohodu o spolupráci. Více nám řekla Miroslava Chleboundová z oddělení komunikace.
15: Nový most nebude pouze náhradou za poškozenou stavbu. Stane se symbolem vzájemné spolupráce, solidarity a společného úsilí o obnovu území postiženého povodněmi. Podepsaná dohoda zároveň potvrzuje náš dlouhodobý zájem rozvíjet přeshraniční vztahy a společně řešit infrastrukturní projekty významné pro další rozvoj česko-polského příhraničí.
13: V Brně v Králově Poli vyroste nový bytový komplex. Nabídne 262 bytů a také zelený prostor pro odpočinek. Součástí budou i obchody a parkovací místa. Stavba má začít příští rok a hotová by měla být do roku 2029.
14: Rádio Čas. Sport.
13: A v sobotu 17. října pokračuje hokejová Maxaliga. Frýdek Místek hostí od 17 hodin Duklu Jihlava v hale Polárka. Ve stejný čas nastoupí Havířov proti Kolínu v Gas Control aréně. Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 11 až 15 stupni. Na horách namíříme kolem

0: které milujete.
1: Lení, co stav těla a mysli. My říkáme ve čtvrtek ráno, že se vždycky těšíme na víkend, ale vlastně to čtvrteční tak jako rozhoduje, jako jestli se tam vlastně doploužíme, nebo budeme skákat jako veveruška.
2: Mně už je to asi jedno, který je to den. Ono je toho pořád tolik, jakože jestli je sobota, neděle, pondělí nebo pátek, už úplně jedno.
1: Takže pokud se cítíte podobně jako Lenča, nebo takhle pojmenovali jste to podobně jako Lenča, jsme tady proto, abychom vás trošku obohatili, ale hlavně pošimrali bránici na těch správných místech. Lenča, radím kdykoliv i online na cz.radio.cz. Dobrý den.

0: Hezký nový den, 8.04, Lenča, Radim, Radiočas, kdykoliv, kdekoliv online, jo, cazradio.cz, konec konců tam někde v těch vodách je teď Lenča. Výraz takový jako středně neutrální, to znamená extrémně nedojatá, extrémně nepobavená, spíš tak podivená, říkám to správně?
1: Já jsem se totiž rozhodovala, já tady mám dvě perličky, a jedna je taková rozkošná a druhá je taková k zamyšlení, tak já přemýšlím, kterou dát. A asi bych začala tou tvrdší.
0: To znamená zamyšlení, jo? Takže jsem ten výraz uhádl dobře, no.
1: Je to totiž otázka, která vzešla z Dánska. Jestli by se do škol měly vrátit tělesné tresty. Mm-hmm. Protože Dánsko má tělesné tresty ve školách zakázané už od roku 1967. Teď ale chce učitelům povolit fyzickou sílu proti žákům. Jo? Není to teda, že by je mohli řezat jako Igor Hnízdo od rána do večera, ale spíš je to o tom, když ten žák třeba narušuje výuku a tak, aby ho mohl vzít takzvaně za flígr a odtáhnout ho do jiné místnosti nebo nějaké.
0: Nebo
1: jako
0: doslova do ředitelny, přesně tak.
1: A nebo do ředitelny, tak.
0: Ale stisknout tu ruku, jakoby. Jo?
1: A stisknout ruku a tak, protože to doteď vlastně nemohli.
0: Jinak o to prosí tedy, jo? Prosím tě, mohl by si opustit třídu a podobně?
1: Ano, prosím tě, vstaň a opust třídu. Jinak facka ani bití samozřejmě povolené nebudou, je to opravdu jenom jako povolení síly umírněné té situace, ale prostě ho vzít a vyhodit ho ze třídy.
0: Se možná jakoby nechci konkrétně zamýšlet nad tím, jestli jo nebo ne, ale nemůžu se nezeptat, jestli to na tebe bylo někdy praktikováno, když ty jsi byla jakoby ve školních letech a podobně.
1: Jo, nás, ale jenom na těch prvních stupních, tam ještě vládla taková ta komunistická výchova, mi přišlo.
0: No tak jasně, protože to se tam lámalo, že u
1: tam
0: tebe
1: se to
0: asi,
1: lámalo, no.
0: Nebo začátek 90. zmínila. Já jsem zažil ještě před.
1: Takže jsme měli ty ukazovátko přes prsty. Uh-huh. Nám jedna paní učitelka.
0: Slyšel jsem, že taky fungovalo. Jeden trest paní učitelky M, to si pamatuju, mimochodem mě minul, já byl fakt jakoby taková knedla, tak kam je postavili, tam jsem byl, ale ona, když někdo zlobil, ale pozor, když zlobil a hlavně ona neměla ráda takové ty, oni se potom dostanou daleko, takový lidi, kteří odpovídají a mají ty takové chytré otázky a podobně, jo. Takže ona, já ti to předvedu, jenom to zkusíš popsat, jo. Já mám trošku kratší sestřih, ale udělala tohleto.
1: Jo, zatáhla za vlasy.
0: A propleskla.
1: A propleskla. Tak.
0: Ne, jo. Ale zatáhla tady u toho ucha, jo, za
1: ano,
0: ty chloupky.
1: Ano, jo. No. Mm-hmm. Já nevím, no, tak já jsem zažila jenom to ukazovátko přes prsty a musím říct, že ze školy mám traumata úplně z jiných věcí, že tohle mě bylo úplně jedno.
0: Šumák, jakoby, jo. Bytá, nebytá, bylo mi jedno.
1: Tak ne, tak to bylo takové, jako, mně to přišlo, já jsem to zažila fakt v takovém tom úplně nízkém věku, kdy ještě nemáš tu zkušenost a nemáš to nějak navázané na nic jako jiného. Takže mi to spíš přišlo takové úsměvné,
0: já
1: že
0: jsem
1: jako
0: se, já jsem se probál školy až do maturity, jo. Nikdy neprávě, jo, pro mě to bylo takhle, protože já jsem vždycky myslel, já nevím, jak to mám říct, bude tak jako zamyšlení máme, ale já jsem
1: máme
0: si vždycky myslel, že to je kvůli tomu systému, ale vlastně jsem zjistil, že mi nevyhovuje, jako když jsem k něčemu jakoby tlačen, jo, a podobně.
1: Ale
0: akorát někteří se bouří, ale já poslouchal a každé ráno jsem se probouzel a ježmar, a ty tělocviky, to bylo fakt síla. Já vím, že se o tom žertuje a že jsou o to vděčná ranní témata, ale jako děcka si z toho odnáší občas neuvěřitelné věci. Jo. Když se třeba od všech očekává, že mají stejnou jako tělesné dispozice,
1: jo.
0: Takhle.
1: Jako, jo, no, otázka je, kde chodíte a tak, protože vím, že i jednou to bylo téma tady na Rádiu Čas a byly i hezké příběhy, že prostě dobrá parta, dobří učitelé a tak, a je to hezké. Já jsem to moc nezažila, musím říct, že já školu považuji za něco, co mě znechutilo chuť se učit a musela jsem to znovu nacházet.
0: A mimochodem teď už můžeme, protože už se učí, takže ti hlavní to nevnímají, jo?
1: A hlavně my jsme měli úplně jako jiné systémy.
0: Nesou to fakt jako jiné levly, konec konců mám taky kamarádku z řad učitelů a říká, prosím tě, to spíš my se bojíme něco říct někdy.
1: Teď už je to všechno jinak, jo. Takže opravdu mluvíme o dávné, dávné historii. Každopádně jsme zamluvili tu tvoji odpověď, jestli vrátit nebo nevrátit tělesné tresty.
0: Oficiálně ne.
1: Dobře, tak ne.
0: Oficiálně ne. Na mě fungovalo, víš, co na mě fungovalo, jako zvednutý hlas hodně, jo?
1: Jo.
0: Nebo všeobecně, zase na mě ne, já byl knedla, jo. Ale když učitelka zařvala, tak stejně jako chloupky až to a to funguje nejvíc, ne? Co?
1: Tak já znám takové výrobky.
0: Ty bys to třískala, že?
1: Ne, to ne, ale myslím si, že vytáhnout někoho za flígr, jako mi nepřijde zase tak hrozná.
0: Já to neberu, promiň, ale já to neberu jako tělesný trest.
1: To není,
0: To je právě to, že v Dánsku asi musí potom prostě, jakoby, prosím tě, pojď se mnou, pojď a sklidni se na chodbě, jo? Takže
1: Přesně.
0: Slova slovíčka,
1: taky, jak to teďka vypadá v těch školách. Já si myslím, že vždycky jdeme z takového extrému do extrému a teď se spíš jako přesouváme k tomu, že ti učitelé se
0: trošku bojí těch žáků.
1: A ono se to zase srovná.
0: Ale v rychlosti, není to téma dne, ale kdyby něco zpětná vazba z všech zúčastněných stran, ať to vidíte tak či onak, WhatsApp číslo 776612800. Díky, protože to žijete s námi.
2: Když Kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na rádiu

0: Tak jenom malý dozvuk na Rádio Čas k tomu, co zaznělo před malou chvílí. Společně s Lenčou jsme naťukli v podstatě zprávu ze severní Evropy. Dánové zvažují, Leni, jenom připomeň.
1: Že vrátí do škol fyzické tresty, ale samozřejmě není to tak, že by žáci mohli dostat pohlavek nebo na zadek.
0: Oni
1: ale
0: zvažují
1: spíš
0: vlastně regulární dotek.
1: Tak, že prostě za fligr vytáhnete toho průšvihaře ven ze třídy. Pak jsem ještě ale dočítala, že oni budou muset o tom, že vytáhli toho žáka za fligr ven, tak informovat hned rodinu. Takže to jako není jen tak. Jako no, Igor Hnízdo. No.
0: No nicméně máme tady, já jsem myslel, že to je básnička regulárně, ale je to reakce, ale v podstatě zrýmovaná. Žádná slušnost, úcta, pomoc, pochopení, skoro nic z toho tady mezi dětmi není. Velká škoda, jo. Nevím, jestli to bylo plánované, Andrejko, nebo ne, v každém případě, tak Andrejka, jsme to tak jako hezky uzavřeli. My jsme se zeptali, ať jako nám zareagujete s obou stran těch pedagogů, řad rodičů i žáků, jak to vnímáte vy, no.
1: A tak někdy by se ten Hnízdo hodil, jako co si budem, co si budem někdy, jo.
0: Dobře.
1: Ale samozřejmě oficiálně s tím nesouhlasíme.
0: Lenka Hnízdo Líšková a Radim Sobyslav Bednář na Rádiu Čas a do třetice pro ty, kteří nebyli schopni vnímat včetně nás první dvě hodiny, Milan Gelnár, náš dvorní astrolog, mimochodem za chvíli host. Jestli chcete vědět kdo, dozvíte se zhruba v 8:21.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude s mírnou převahou toho pozitivního, příjemného, vítaného. Větší pak bude naše schopnost domlouvat se, stejně jako budeme zažívat trend praktickému, pragmatickému jednání. Co se týká jednotlivých znamení, tak a rakům budou přát hvězdy ve výdělečných aktivitách. Ryby se mohou těšit na nějaké profesní odměny či úspěchy obecně a štíři budou vše velmi intenzivně prožívat. Vodnáři mohou pociťovat nervozitu a větší vnitřní neklid. Váhy si budou užívat na poli sexu a erotiky a blíženci budou řešit domácí spory či komplikace. Býci mohou mít poněkud necitlivé postoje a konání. Pany budou hýřit energií a elánem a kozorozy mohou mít potřebu poučovat či opečovávat jiné. Střelci si sami mohou komplikovat věci profesního charakteru. Berani mohou počítat spíše s komplikacemi, ale vy by měli zažít příjemná překvapení. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár. Rádio Čas.

0: Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas. Já obvykle říkám, ve dvou a více se to lépe táhne, tak to více v tom nejlepším slova smyslu právě dorazilo. Řekl jsem před chvílí hostík, je to host. Takový host, nehost, kterého Lenča tak trošku zná, takže nebudeme dělat jako, že voli, že vůbec netušíme. Lení, asi ten příběh nám k tomu řekni, než představíš hosta.
1: Ano, já to řeknu předem, než Marcel promluví. My jsme se potkali úplně náhodou v Praze. Já jsem jela na výlet a Marcel tam měl volnou židli, na kterou já jsem si sedla a Marcel měl hádat, co dělám za zaměstnání. Vzniklo z toho Reelsko na Instagramu. Můžu už teď prozradit, že Marcel to absolutně neuhádl, ale když jsem mu řekla, co dělám, říká, je, to je dobrý, já jsem nikdy nebyl v rádiu, tak kdyby náhodou, kdybych jel kolem Ostravy, teď se tam chystám, nevím, za 2 měsíce, tak bych se stavil. Tak já říkám, tak se stav. A je tady. Ahoj, Marceli.
2: Ahoj, je to tak random, jsem se prostě vetřel a jsem tady.
0: No, já to cením, protože to když se lidi většinou domluví nějak 2 měsíce dopředu a já se možná stavím nebo uvidíme, se napíšu, tak to většinou tak nebývá, takže jako ceníme, no, jakože pokud je to taková doba po domluvě, no, tak to klobouček.
1: Takže taková náhoda, tak Marcel, zatím, jak se ti tady líbí zatím?
2: Je to tady krásný, viděl jsem váš mediální dům a zaujalo mě to, že je to až takhle velký, netušil jsem to, myslel jsem si, že jste tady v jednom studiu a to je všechno, ono to má spoustu místností, spoustu studií, spoustu střižen, super, je to pecka.
1: Marcel má takový den otevřených dveří, který jsme tady měli
0: minulý týden
1: v rámci moderátorského maratonu, to byl Marcel ještě v Praze, takže opravdu je nás tady hodně, no, ještě vedle kluci z Čas roku a tak, to je potom rádiově řekneme mimo záznam, co si, s čím si přišel.
2: Jasně,
1: sem, protože jinak by tě jsem nepustil do našeho studia.
2: Ano, ano, ano.
0: Počkej, cože?
1: No, to je příběh, no.
0: Jo, takhle, no tak povídejte, přijáníte. No,
2: včera jsem...
1: Ale prosím slušně.
2: Jo, ano, jo. Ano, samozřejmě. Včera jsem přijel k vám do Ostravy a zavolal jsem si Bolt a přijel pán. No a já jsem mu právě říkal, že se možná stane, že se zastavím tady v Rádio Čas a on, to je super, to poslouchám, ale ten rok toho mladšího brášku posloucháme. Říkám, no to je super, ale musíte si pustit ten originál. Ono to já ne, to já si nepustím, protože já neposlouchám ty,
1: písničky,
2: co tam hrajou.
0: Já jsem myslel ty dva kokoty raní. Tak pozor, tak to ne, to ceníme. Když je to jenom muzika, to je ale šuf problém. To je našeho kolegy Aleše Šklubala, takže v pohodě. Jo. Ne, pozor, my to tak máme, že někdy přijde jako manželská dvojice, co je?
1: Nic, dobrý,
0: partnerská dvojice a tak dál a většinou to mají rozdělené, takže i doma se musí dělit o ty čuflíky a podobně. A mi se taky párkrát stalo, ale teď nemyslím poslední rok, ale když jsem byl vezen po městě a podobně, jako se mi to nikdo nedostane, lidi na to přijde řeč najednou, tak vždycky je tam ten komentář, buď jako ta odbočka Čas nebo Čas rok, jo tak vždycky, jo. A vždycky ten vždycky. Proč jo, proč ne, a přitom hudba by měla spojovat, že jo.
1: Ano, ano, hudba by měla spojovat, každopádně samozřejmě každému po tom, co po čem jeho srdce a hudební vkus touží.
0: Nemůžu se nezeptat, protože jste se poznali v rámci, dejme tomu, videa, tam je potom jako možná, já nevím, k zvážení, jestli by nemělo být puštěno i pro televizi Relax, jestli může jít
1: ven. Může jít ven video?
0: Ty hádáš de facto profese, jo? Profese lidí, nebo spíš nehádáš?
2: Je to tak, jako spíše nehádám, je to random koncept, prostě posadíme žlutou židli někam na ulici, my jsme se vlastně potkali u Paládia, a lidé si tam přijdou za mnou sednout a já se snažím uhodnout jejich profesi, jo. Nedaří se mi to, bohužel.
0: Nicméně, když se ti potom odhalili, tak nejkurioznější nebo opravdu, já nevím, jestli tam nějakého nositele Nobelovy ceny, nebo prostě kdo se ti odhalil a ty si řekl wow.
2: Byla tam paní, která stavila tunely, nějaký, ne tunely, lžu, byly to jako schránky na odpad nukleární.
1: Jo, takhle.
2: Jakože sargofágy, když...
0: Nemenovala se Dana.
2: To já nevím. Nebyla taková ta starší. To nebyla ona.
0: Na okraj.
2: Ano. Takže to mě jako velice zaujalo a to jsem jako už neměl vůbec šanci uhodnout.
1: No to ne, to by mě ani nenapadlo. Kdybych nevěděla, že to existuje, že se to opravdu zakopává do země, tak bych to vůbec nebyla schopná.
0: To máme překvapení občas na zahrádkách. V každém případě, Lení, my si můžeme splnit to, co jsme slibovali i na moderátorský maraton. A pořád, teď jsi vyděšený, že? No, my tu máme takovou tradici. Ta tradice se jmenuje Víš, nevíš. A v podstatě je to pohled do kalendáře. A my se tak jako veselé a vtipně navzájem trošku zkoušíme v rámci aktuálního data. A vždycky říkáme, pojďte si to taky vyzkoušet naživo, protože ono se to komentuje na dálku přes WhatsAppy. Dáš si s námi malé kolo za chvíli?
2: No jasně, dám si s vámi.
0: Výborně. Dobré ráno, Moravo.
3: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe. Olympic. David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
4: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
10: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.

0: Jen tak na okraj, protože ty jako teď moc nestíháš v poslední době. Viděla jsi další zrádce?
1: Viděla jsem část.
0: Dobře.
1: A co, počkej, a s čím to souvisí?
0: Teď s poslední minutou nebo dvěma na rádiu čas, takže...
1: Fakt?
0: No jo, tak jen tak na okraj, dobrý, to potom.
1: Tak to potom, teďka se vůbec nechytám, ale těším se, že se chytnu.
0: 8.33, ranní program rádia čas, Lenča Radim a ve studiu s námi i Marcel. Ahoj, ještě jednou zdravíme. Ahoj. Kterého Lenča poznala, vlastně byla přepadena v tom nejlepším slova smyslu. Takový ten typ virálního videa, které vydáváte, když scrollujete třeba před usnutím. Byla to typovačka pracovní profese nebo to, co čím se živí Lenča. A Marcel Pohořel?
2: Je to tak, pohořel jsem, nedal jsem to. Mm.
1: No ale když se mu to prozradila, říkal, já bych se chtěl podívat do rádia a když si člověk něco hodně přeje, tak se to splní a je tady.
2: Děkuji.
0: Tak nás navštívil a my jsme si taky řekli je, protože slibujeme, ale opravdu už skoro rok našim posluchačům, že si někdo z vás, kdo opravdu půjde kolem, může naživo vyzkoušet víš, nevíš, dáme kratší verzi, protože většinou máme 6 až 8 otázek, není čas, přijdou kolegové. V každém případě, tak jdeš do toho s námi?
2: Jdu do toho s váma.
0: Výborně.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: Úvodu se nalekej, tento den, vždycky se to týká daného dne. Co je, Leni? Ty máš úplně radost.
1: Já se úplně těším, protože konečně v tom nejsem sama. No. Jako jo.
0: Počkej, vlastně ty taky jako hraješ?
1: No ne, já budu fandit.
0: Dobře, víš co?
1: Možná budu napovídat, takhle, když budu vědět.
0: Lenča bude přítel na telefonu a ve chvíli, když řekneš nevím, tak popros Lenču. Jo? Tak uděláme takové, okay. Vlastně, že budeš ten mezistupínek, jo? Fajn. První československá výprava do Himalaje dosáhla vrcholu Mount Everestu v roce 80.

0: 1954. To byla československá výprava. Mm-hmm. Nicméně nás, tedy potažmo mě, zajímá to úplně první dobytí nejvyšší hory světa, to světové. V kterém roce a kým? To není správná odpověď.
1: 1921.
0: Wow, no, tak i kdybychom tam, chceš se skonzultovat s Lenčou?
2: To se mnou nekonzultuj nic.
1: Lenčo, můžu tě zavolat?
2: Zavolat můžeš, ale nevím, jestli tě budu co k čemu. No, ale já to vím, protože jsme to říkali už kolikrát, už stokrát.
0: Tak, ano, tak,
2: první písmeno.
0: První písmeno roku?
2: Ne, toho jména.
0: Ne, jmény se netrapte, to byly pánové Edmund Hillary,
2: Hillary
0: a taky Sherpa Tenzing Norgay. A ten rok, byl to květen 53. To se dobře bude pamatovat, já mám pocit, že tehdy začala vysílat v květnu 53 i Československá televize zkušebně, takže v 53.
1: No, 53,
2: a, za, no a za rok, až to zase Ráďa vytáhne, uh-huh, tak budu na tom úplně stejně jako dnes.
0: Byl hezký dvousmysl. Dobře.
1: Ráďo, budu tady takhle grilovaný dalšíma otázkama.
0: Máš pocit, že jsi grilovaný?
1: Je to těžký.
0: Fakt?
1: Já myslím, že dejme něco jednoduššího.
0: Tak jo, výška nejvyšší hory světa ještě.
1: No tak jako je to 8000, že jo?
0: No, to tak přijde jenom ta čísilka, no. Ale to máš v hlavě, ne?
2: Ale tak to je to už bych uznala, ne?
1: To je Mount Everest, jako.
0: Ne, jako, ano, o nich si povídáme celou dobu, ale ta jo. Výška, no.
2: No přes 8000.
1: Přes 8000, 8471.
0: Já se zmenšila, jo, ale tak jako...
2: 1800, 41.
0: 8, 48. Někdy 8. Se říká 9, víte co, 8. Jako... Je to takové ukakané ano, tak v roce,
1: yes.
0: Ale jak je rád.
1: Já jsem spokojen vlastně.
2: Ale tady aspoň slyšíte opravdu naši posluchači na živo, že to není žádná strana.
0: Úvodu se taky nebojte, v roce 1990 dostal Gorbačov Nobelovu cenu míru, nicméně v roce 1979 to byla matka Tereza. Protože Lenča tu otázku slyšel už asi 10krát. Matka Tereza, která původně pocházela odkud?
2: Ježiš, už zas, a já to furt nevím.
0: Aha.
1: Matka Tereza?
0: Víš, kdo to je, že jo?
1: Jo, už vím. A Tereza má svátek, ne?
0: To se
2: správně.
0: Nepočítá, ano, přesně. Dobře, tak malý bod, dobře.
1: Yes. To jsem si přečet, ráno.
0: No.
1: Já si osobně myslím, že matka Tereza bude... Mně se hodí do Itálie někam.
0: Do Itálie. Chcete mezi nápovědu?
2: Nápovědu, no.
1: Tak to bude z Ameriky.
0: Skopje.
1: Aha.
0: Narodila se ve Skopje. Takže aktuální pozor, kde je aktuálně ta země, nebo to město dnes?
2: Není to nějaký Balkán?
0: Ale jaký, že jo?
2: Chorvatsko, Bosna.
0: Tak víte co, tak buď to Severní Makedonie, Rumunsko nebo Černá Hora.
1: Černá Hora.
0: A je to Severní
2: Makedonie.
0: Takže Lení zase za rok. A poslední, Marcele, vidíš tam někde sluchátka, prosím tě?
2: Jo.
1: Nevidím.
0: Tak někde by tam měla být. Aha. Teď i pro posluchače Rádia Čas.
1: Jasně, mám.
0: Malá, krátká, rychlá zvuková ukázka. Hádáme dnešního oslavence, jo? Takže kdo má dneska narozeniny? Moc dlouhé to není.
3: To byla velice úspěšná dieta, že?
4: Ano.
3: Půň zhubnul.
0: Ještě vydržte.
3: Já prostě... Nechápu, že jako pokud se plaváním hubne, tak co potom velryby dělají blbě.
0: Nuže?
2: A slaví narozeniny ta dáma, nebo ten, kdo ji teďka imituje?
1: Jaký imitátor je
0: přesně
1: to.
0: Tak, ten, kdo ji imituje, a není to ZB.
2: Já vím, ale já vím, to vím, kdo je, no, takže?
0: No.
1: Můžu tě zavolat.
2: Můžeš mi zavolat.
0: Víš co?
1: Halo?
0: My ti napovíme, jo? Nejtypičtější české ovoce,
2: ano.
0: Že? Tak mu napovíme zatím.
1: Pan Jablonský?
0: Ano!
2: Ano!
0: Výborně, poslední otázka, tak,
1: yes.
0: Tak. Takže to bylo takové malé zkušební víš, nevíš live, tak jaké jsou ty bezprostřední pocity?
1: Je to super, volejte a zažijte si to tady. Můžou sem volat lidi pak?
2: Asi
0: když dáme volat. Pokyn.
1: A tak když dáte pokyn, tak zavolejte a zahrajte si, to je to super.
2: No a tak vidíš, to bychom mohli vlastně jako možná potom někdy do budoucna vzít.
0: Jo, jak říkám.
2: Dobrý nápad.
0: Jo. No. Ujáme si to někdy takhle, ať si to taky zažijete na druhé straně. My moc děkujeme za návštěvu, spontánně o to příjemnější a mimochodem, co tě dneska čeká odpoledne, jenom tak jako nahoď.
1: Dneska odpoledne mě čeká přednáška na HR-ku na téma proč Gen Z nemá ráda vaše korporátní příběhy.
0: Takže mladá generace a velké generace. Korporáty. A můžou se zamilovat navzájem? Je nějaká ta možnost jako do budoucna?
1: Já si myslím, že ano, že tam ta možnost je, ale musí se chtít na obou dvou stranách.
0: Já mám pocit, že to platí pro všechny typy vztahů, co
1: je
0: si budeme. Tak děkujeme za návštěvu. Dobré ráno, Moravo.
5: Které milujete?

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Bylo 8:45, protože jsme féroví, WhatsApp, Rádia Čas, my jsme dneska, kromě řady dalších věcí i tchýněk, ke kterým se vrátíme za chvíli, s Lenčou ještě načali Dánsko, které se teď řeší, protože Dánsko všeobjímající vlastně jako takové hodně na tu svobodu sází a podobně i na školách, tak zvažuje, že třeba učitel, jestli to říkám správně, když se nazlobí, tak už toho žáka popadne, dotkne se ho a zavede ho třeba do ředitelny nebo ven z třídy.
3: Ano, protože zatím v Dánsku jsou zakázané fyzické tresty, ale i nějaký fyzický kontakt mezi žákem a učitelem s tím, že ale ve chvíli, kdy opravdu ten žák dělá velký binec a nejde jinak, je potřeba ho prostě dostat z toho vyučování, tak aby učitel tuhle možnost měl.
2: My jsme se dneska ptali, není to takhle, nebo po téhle zajímavosti jsme se ptali na v podstatě dojem nebo takovou esenci ze všech stran, ať už budete chválit nebo ne, tak ještě Pavlínka rychle přispěla, uzavřem to, protože brzy to bude stejně jako téma. Díky za otevření tématu, mám dva syny. První včera přinesl 5 ze šplhu. Pozor. Mami. Ne. A druhý 2 z hodu míčkem. Asi budu chtít po paní učitelce nějaký tutoriál, jak správně tím míčkem házet a už plhu se raději nevyjadřuju, jo. Místo podporu je takhle schazují před ostatníma. Mějte krásný den, díky, že jste.
3: No, jo,
2: vlastně známkování v tělocviku, no.
3: No to je další, téma, známkování a ústní hodnocení a podobně. Jo. Jinak prosím vás, já nevím. Já to nechápu, já tuhle disciplínu prostě vás nechápu. A může mi někdo vysvětlit, že někdo může mít 1 ze šplhu? Teď na tom se nedá udržet. Teď to smrdí ta tyč. To je nejhorší disciplína
2: udrželi
3: na světě.
2: Udrželi se skoro všichni až na mě. Jako
3: já podobně, teda třeba ne. A víš, co jsme dělali ještě my? My jsme šplhali na laně. Dělali jste taky lano?
2: Já buď to cinkalo, už jsem slyšel to cinkání a bylo mi zlé, anebo lano a to jsem měl spálené ruce, že jo, protože oni mi říkali, aspoň se udrž dole, jo, jakože to bylo tak
3: strašný,
2: ponižující.
3: Je to strašný.
2: No dobře, takže kapitola uzavřená, pojďme na příjemnější jménem Tchýně. Sondovali jsme v ulicích Moravy a Slezska, tak ještě před 9 zmapujeme odpovědi, zdá se hodně dlouhé, takže ty historky o nich, je na ní něco pravdy nebo ne?
4: Tchýni jsme bohužel nezažili, ale všechno bylo v pohodě.
5: Na Tchýni nemůžu nic říct, mám dobré zkušenosti.
6: Já jsem svou Tchýni miloval, takže bohužel.
7: Já jsem na Tchýni nemám ani budoucí, ani takové, takže nemůžu posoudit, jaké jsou a potvrdit nebo vyvrátit jakékoliv stereotypy.
8: A prostě tak to je, ani nevím, jak to popsat, prostě pocitově.
9: Je, na Tchýni je to pravda. Tchyně bývají strašně protivné.
8: No, na každém je trošku pravdy, trošku, ale já si myslím, že já mám skvělou tchyni, takže určitě nemůžu říct, že by to byla pravda.
10: Mám tu zkušenost, že ty historky jsou pravdivé.
11: Já bych to řekla tak jako 50 na 50.
2: No, ne, někdy bývají tchyně příliš protivné.
3: To se mi taky hodně líbilo, no. Já, jenom mě tak napadla ještě taková historka, protože moje babička, že jo, jí 95. A doteďka prostě vzpomíná ne na tchýni, to byl oříšek trošku, ale tchán, to byl, že jo, taťka od mého dědy, tak ona normálně doteďka do těch 95 vždycky, když o něm mluví, tak úplně se rozáří a úplně tam takové to teplo, protože to byl jediný člověk, který se jí vždycky v té rodině zastal a ona ho úplně měla moc ráda.
2: Stejně je to strašně zvláštní, že to slovo tchán se prakticky vůbec neskloňuje. No. Že je to vždycky ten vzadu, který buď bere věci tak, jak jsou, oni to většinou berou tak, jak jsou, že jo, podobně. Tak jako, to je zvláštní.
3: Tak oni jsou většinou tolerantnější, ti pánové, že jo, ti nemají ty představy, jak by to mělo být.
2: Občas jako jsou trošku ochranitelští, co se týče samozřejmě své dcery, že jo, podobně, když chce dobýt ženich, že jo, tak to si hlídají, ale mám pocit v úvodu a pak se z nich stávají parťáci, že jo. Tatínek taky, jo? Jo?
3: Ne. ten byl rád, že mě udal.
2: To je zase jiná věc. No, ještě pořád oficiálně ne. Ještě na to prstínkové udání čekáme.

0: Pracovní název z mého dětství, Roxette a Jufu.
1: Jufu, ano,
0: Jufu. Přesně tak. Hello, Jufu, I love you. No, tak jsme tomu říkali, hity, které milujete. Mimochodem, vás jim tak jako zprostředkovaně chceme pozvat ještě na 10:00, teď bude jako hodinku pauza, jenom se mnou, ale v 10:00 Eva Rigler a jste s Rozumem speciál. A to se tě chci, Leni, zeptat, protože logicky podzimní téma budou dýně. Budeme řešit dýně a mě zajímá jednak, jaký jsi strávník, co se týče dýně, a hlavně jaká jsi kuchařinka. Co se týče právě jakoby dýňových receptů a podobně. Mě. Povídej, přehání, protože no, já potom řeknu svoje.
1: Co se týká dýní, tak miluju chuť dýně. Absolutně, stoprocentně mňam, mňam, mňam. Co se týká kuchaření, tak moc ne. Já umím udělat tak maximálně pečenou dýni v troubě a dýňovou polévku a to je všecko. Konec, no, končím.
0: Co se týče té pečené dýně, já jsem teda taky myslel takhle, pro mě je to esence dětství, protože jako zavařovaná dýně, jako od táty, to je to nejlepší, co může být. Teď to přibylo mnohem víc, milujeme i z našeho oblíbeného obchodu, že jo, tu dýňovou s mrkvičkou, to máš taky ráda, ne? Nebo tu ne?
1: Počkej, dýňovou s mrkvičkou.
0: To, co jsi snědla Marťovi.
1: Jo, polévku, ano, polévku, ano.
0: Přesně. Co fenomén, ten dýňový páj, ten jako slavný, já ho snad nikdy neměl, tak se právě ptám, jestli jsi měla tu čest někdy ochutnat.
1: Ne, ale měla jsem dýňové brownies.
0: Pumpkin pie, že jo?
1: No, vlastně, no, no, ne, to ne, ale dýňové brownies jsem měla, to bylo strašně dobré. Ale co teda nemám ráda, fakt nemám ráda, a teď jako jo, teď dostanu
0: Vibble?
1: Tu víru. Jediná na světě. Já nesnáším pumpkin spice latte.
0: Jo.
1: Ty ochucené kávy.
0: No, my tomu s Evou Rigler říkáme malý oběd, to protože to si ti mladí dají a potom už nemusí dva dny jíst.
1: No.
0: Nemáš ráda přímo tu chuť toho koření a podobně?
1: Tak, jo. No a jako vůbec celá ochucená káva, tak to jde úplně mimo mě.
0: No a já mám s tou pečenou zase trošku problém od doby, kdy jsem byl hoštěn velmi dobrým kuchařem a doteď nevíme, co se stalo. A vím, že doslova jako několik, já nevím, když to přeženu hodin, jo, tak dlouho ne, připravoval právě jakoby v té troubě a podobně pečenou dýni, koření a podobně. Ona byla pořád syrová.
1: No, ono,
0: ona byla, no má je syrová a ona ani jako nenabrala, nenasákla, říkám, to je fakt jako skvělý kuchař, ani nenasákla chutě všeho toho koření, jo.
1: A to je ale troubou, no,
0: troubou?
1: Tam, mně se to někdy stane, že to trvá hodně
0: takže
1: dlouho.
0: Takže nejsme blázni, jo, a podobně, ne, my se tam to fakt řešili, protože to nebylo o tom, že by to člověk udělal za dvě minuty, jo.
1: Ne, to je trouba, tam je totiž jeden program, nebo program, už se mi to stalo, že jsem tu dýni, prostě normálně to trvá chvilku, a pak jsem zapla jiný program a nebyla jsem schopná ji upéct.
0: Takže přepnout na Hokkaido Plus.
1: Hokkaido Plus.
0: Dobře, výborně. Takže máte se na co těšit, jinak pohodový den, čerstvé zprávy s Martinem Fabíkem.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej.
6: Více o nabídce na byd.com.
7: Co se nejlíp hodí ke

0: Zima prověří každé auto, to vaše nové nemusí. V Autobazaru Klimkovice najdete prověřené a kvalitní vozy s pětiletou zárukou a doživotní garancí na původ vozidla. Autobazar Klimkovice. Vyberte si vůz, na který je spoleh. Autobazarklimkovice.cz.
1: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
4: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Ostravě v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz v ulici Cingrová stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní ve Zlíně v ulici Třída 3. května. Nákladní auto se srazilo s osobním. Hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se začínají plnit pneuservisy a volné termíny rychle mizí. Řidiči by proto neměli s přezutím na zimní pneumatiky otálet. Chladná rána a místy i námraza už totiž připomínají, že zima se blíží. Ceny za přezutí se pohybují podobně jako loni.
7: Morava aktuálně.
6: Bílovci na Novojičínsku vznikne nové bytové družstvo, které má zajistit levnější a dostupnější bydlení. Pokračuje mluvčí města Lenka Gulašiová.
8: V první etapě by mělo vzniknout až 18 bytů. Předběžný zájem o členství v družstvu přitom už projevilo 46 osob z města i okolí. Bytové družstvo v dané chvíli čekají první administrativní kroky a také zvolení místa, kde bude startována první etapa výstavby, s jejím zahájením se počítá už v příštím roce. Zvažovaným lokalitám patří ulice Radotínská.
6: Otrokovicích na Zlínsku vznikne u vlakového nádraží nové parkoviště pro 660 aut. Hotové má být do konce roku a nabídne místa pro osobní auta i dodávky. Parkoviště má ulehčit cestování lidem, kteří přijedou autem a dál pokračují vlakem. Za parkování se bude platit. Přesný ceník ale město teprve stanoví.
7: Rádio Čas, sport.
6: A zítra pokračují další zápasy hokejové Tip Sport Extraligy. Třinec hostí od 17 hodin Mladou Boleslav ve Werk Aréně. Vítkovice nastoupí o 17:30 odpoledne proti Českým Budějovicím a Olomouc pak od 18 hodin přivítá Karlovy Vary na zimním stadionu. Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 8 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ranní čas s rádiem Čas už není, už je to spíš dopolední čas, i když někdo má třeba ráno a ještě si přispí. Teď mi mimo záznam psal náš věrný posluchač a kamarád Marťa, jakože si přispál, nicméně už ho vytáhli z postele. Takové ty povinnosti kolem toho, když si něco objedná. Víte, co já zasonduju? Marťo, ahoj, dobré dopoledne.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Tak co jsi objednal a co ti má přijít dneska, co tě probudilo?
1: Ty víš, co by mají, no, horkovzdušná fritéza.
0: Tak, přesně tak, přece jenom trošku jako zdravější formou zpracovávat dobroty, které připravuješ. Nicméně, Marťo, já jsem si říkal, když si povídáme mimo záznam, vezmu tě do éteru, dneska se ptáme všech.
1: Tak, já nemám tchyni.
0: Já vím, ty jsi oficiálně single, ale za život si párkrát určitě byl zaláskovaný. Takže potkal jsi vlastně někdy jako kandidáta na budoucího tchána nebo tchýni, nebo vlastně drahé polovičky vlastně jako by tě nepředstavovali těm rodičům, tak to myslím.
1: Jo, a jako jo, a vlastně já jsem zlatíčko. Ty víš, já mám ten takový ten, jak se říká, odzbrojující úsměv, takže mi měli většinou rádi. Já se dokážu přizpůsobit, já dokážu být strašně milý. Takže jako, jo, mě měli rádi.
0: Já se koukám právě na další příspěvky našich posluchačů. Historky o tchýních, ale de facto i o tchánech. Je na nich něco pravdy nebo ne? Simona píše, mám úžasnou, tedy skoro tchýně, vycházíme spolu, jezdíme na trhy, kdy máme společného koníčka, to je šití, nemůžu si stěžovat, je to moje zlatíčko. Děkuji ti, Danuško, za všechno, 3 srdíčka k tomu, takže takových vyznání je tady víc. I když našly se i čestné výjimky, takové ty typické tchýňovské. Marťo, ještě než to pošleme dál, tak. Jaký myslíš si jednoho krásného dne, kdyby jsi byl tím tchánem budoucím, tak jaký budeš parťák pro tu budoucí teda vlastně ne, to je snacha nebo zeťák, že jo?
1: No, pro zeťáka bych byl asi parťák a pro tu, já bych asi zbožňoval.
0: Já si myslím, že bys jí kafral do vaření. A že bys...
1: To jo, to jako nepustil bych jí k vaření, to zase každopádně, jako tak, to jo. Se nedělá, jako jo, to...
0: Jako párkrát, když se stavím za Marťo, on mě hostí a říkám, ale já ti taky jako něco připravím. Ve chvíli, kdy vezmu hrnec...
1: A jsem ti dovolil krupici.
0: Dámy a pánové, slyšeli jste ponížení Radima Soběslava Bednáře v přímém přenosu, jo? Věří, že připravím snad jenom krupici. Marťo, já ti moc děkuju za přispění. Ne, a teď vážně poprosím jenom, abys připomněl všem naše telefonní číslo.
1: 700 6 12 800.
0: Tak výborně. Já ti přeju, ať ti nová horkovzdušná trouba nebo fritéza, ať je to úplně správně, vydrží minimálně 2 měsíce jako ta předchozí a měj se báječně. On rád šetří, on rád šetří.

0: kalorie u muziky, hity, které milujete na Rádiu Čas aktuálně s Radimem. Já vám přeju dobrý den. Nicméně, kdo by chtěl třeba spálit kalorie při fandění, tak jenom připomínám, a dokonce jsme rozdávali i volňásky včera, 17. to znamená v sobotu od 19 hodin v Opavské víceúčelové hale Skvělý basket, Opava versus Sršni Photomate Písek. No a minulý týden, to bylo úžasné povídání, jsme zvali během moderátorského maratonu na mezinárodní soutěž Dance Ostrava. Spousta kategorií, rozložená do 4 dnů, 22. až 25. včetně tedy v City Campusu Ostravské univerzity, takže kdyby něco, danceostrava.com, tam se dozvíte víc a myslím, že si uděláte takové malé, velké ostravské Star Dance. Za chvíli si připomeneme, jak jsme se dneska bavili nebo nebavili, jo, myslím, že jsme to dali na pána ve Víš, nevíš, které pro nás připravil kolega Martin. No a užívejte čas s námi, já už se těším a sbírám spoustu otázek na 10., kdy si dáme dvouhodinovku Jeste s rozumem s Evou Riegler, tentokrát vyloženě podzimní, oranžovou, tedy převážně oranžovou a dýňovou. Bon appetit!
1: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
2: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
3: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
10: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Studio, počkat. Tak, správný čudlík se musel zapnout. Studio Rádia Čas, teď jsem se trošku zamyslel, protože jsem byl tak nějak uprostřed práce a koukám, že se nám znovu otočily kamery, které nás obvykle zabírají ráno s kolegyní Lenčou, jo. Jinak dobré ráno Moravo, v záznamu kdykoliv na televizi Relax, říkám kdykoliv, protože kromě dopoledne, tak i v průběhu dne nebo o víkendu se najdete opáčko toho, co tady občas ráno potíme, a tak si říkám jako dopoledne mezi 9. a 10. možná testují kamery, jenom aby je očistili. Doufám, že teď nenatáčí mě, protože už jsem se absolutně uvolnil, to jen tak na okraj. Jo. Tak to máme i s promem. Ráno připravil Víš, nevíš, datem 15.10. kolega Martin Fabík, a třeba, že otázek bylo moc, tak až na pár výjimek. Myslím, že se nám dařilo, tak si to schválně vyzkoušejte za volantem na pracovišti a ať se dílo daří.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Která herečka dneska slaví narozeniny? Je to Češka, je blondýnka a patří mezi často obsazované herečky a její příjmení připomíná jedno z vodních znamení. Je blondýnka, často obsazovaná.
0: To bude vodnářová.
2: Nebude vodnářová. Další vodní znamení.
0: Ale nevíme, kolik má dáma roku, nebo
2: to je další otázka.
0: Tak nám asi řekni, jako v čem hrál. Nebo
2: tak hrála například v Ordinaci, v Ulici, Cesty domů, Kytice, Zákony vlka nebo Letiště.
3: Linda Rybová.
2: No přesně. A víte, kolik má roku dneska?
0: Měla by mít 1,50?
2: 1,50, přesně tak.
0: Co je?
2: Ano. Který významný český náboženský reformátor byl v roce 1401 zvolen děkanem Artistické fakulty Pražské univerzity?
0: Hus?
3: Tak jenom říkáš, že

0: Pardon.
1: Dneska má svátek Tereza. Vyjmenujte alespoň 5 Terez.
2: Bergnerová.
3: Mašková. Kostková.
1: Ano, ještě 2.
3: Já znám to, můžu říct i spolužečku na střední.
2: Byla Ramba.
3: Tereza Ramba, ano.
2: Ano, přesně tak.
3: A ještě já jsem měla spolužečku na střední.
1: A je herečka?
3: No, není, no.
1: A tak můžeš taky říct.
2: Ale moje kamarádka dělá v divadle, tak Matějková.
3: Dobře. A moje Tereska Dokoupilová.
2: Ano, přesně tak. Tímto je velmi zdravíme do
1: a moje Tereska. Byli jste úžasní.
3: Děkujem.
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 11 až 15 stupni. Na horách namíříme kolem 8 stupňů Celsia.

0: Co příspěvek, to příběh na Rádio Čas celý čtvrtek dnes na téma tchýně, konec konců i tcháňové, nový výraz, rádio, prima. Ne, povídáme si o tom, tak jasně, známe různé fóry, známe i filmy, většinou jsou to dramata nebo takové drsné komedie, kde si opravdu někdy tchýně pro buď to slovíčko nebo facku nejdou daleko, ale nás zajímá, sondujeme, jestli je na nich něco pravdy, nebo naopak máte cenou zkušenost a tchýně se stala třeba vaší druhou mámou. WhatsApp Rádia Čas využila dneska ráno i posluchačka Lenka, tak předávám slovo, protože my vás vždycky rádi i slyšíme.
1: Já jsem tchýni moc nepoznala, jenom sice trošičku, ale ona potom umřela. Tchána jsem poznala ještě předtím, než jsme se s manželem vzali, byl super. Můj manžel má s mojí maminkou dobrý vztah, sice teď už je mamka trošku starší, tak to tam trošku pokulhává, ale umí si s ní poradit. A já jsem tentokrát taky tchýně, ale to musí říct snacha, jaká jsem. Myslím, že se snažím, abych nebyla taková ta rýpavá. Děkuji moc, Lenka, zatím.
0: My naopak jako Leni ceníme opravdu otevřenost. Další zpráva. Já už mám druhou tchýni, můžu srovnávat, ta je skvělá. To přes WhatsApp Rádia Čas byl Jarda, takže za pány. A ještě jedna hodně upřímná, Broňa píše, s tchýní jsme k sobě za 45 let nenašli cestu. Pro ní jsem cizí ženská, která nepatří do jejich rodiny, přesto k ní chovám úctu vzhledem k jejímu věku a je to přece maminka mého manžela. A já se snažím, aby moje snacha, kterou velmi miluju, nemusela nikdy říkat, že jsem odporná tchýně. No, tak jak říkám, tahle otázka má různé esence, občas hořkosti, občas jako velkého sladkého obětí. Díky, že to s námi žijete. Facebook nebo WhatsApp číslo 776612800.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. Unicredit Bank.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
10: Bydlet sám na stáří neznamená být sám. Nově otevřený bytový dům pro seniory se službami v Bílovci. Vlastní byt, soukromí i společnost, když o ní stojíte. Nový domov pro seniory v Bílovci. Seniordumbožena.cz.
11: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
12: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
13: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majepneu.cz.
14: Emoce na e-shopu nenajdeš.
15: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
14: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
15: A soutěž o šatní skříň Pax.
14: Dárkové karty Avion.
15: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
16: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
17: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
18: Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas, telefonní číslo připomínáme často, je to takový náš hlavní komunikátor, já ho připomenu ještě jednou, 776612800, protože v další dvouhodinovce, prakticky až do oběda, se můžete zeptat na cokoliv budete chtít kolegyně Evy Riegler, protože s Evou si dáme dýňový speciál, protože co si bude povídat, dýně teď vidíme na každém kroku, nicméně kdybyste jako prostě cokoliv chtěli jako dozeptat se, ať už to se týče dezertů, vegetariánské stravy, masa, mléka, je mi to úplně jedno. Bude váš prostor, pokud budeme stíhat, Eva ráda zodpoví. Takže jen tak na okraji už po desáté si uděláme gurmánské okénko, vám k svačině dobrou chuť. No a protože i náš mozek musí papat, chošku francouzsky to chýkám, aktuální zprávy v celou a Martin Fabík.
1: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
1: Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si do domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
9: Zima prověří každé auto, to vaše nové nemusí. V Autobazaru Klimkovice najdete prověřené a kvalitní vozy s pětiletou zárukou a doživotní garancí na původ vozidla. Autobazar Klimkovice. Vyberte si vůz, na který je spoleh. Autobazarklimkovice.cz.
10: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
13: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
14: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl.

0: Aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku Místku v ulici Ostravská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. A stále buďte opatrní ve Zlíně v ulici Třída 3. května. Nákladní auto se srazilo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku dál rostou ceny starších bytů. Oproti loňsku jsou vyšší zhruba o 10%. Nejvíc rostou ceny menších bytů, o které mají zájem také investoři. Lidé, kteří hledají bydlení, tak mají menší výběr. Častěji tak proto hledají bydlení mimo velká města a jsou ochotní za prací dojíždět.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě se chystá modernizace urgentního příjmu městské nemocnice. Cílem je nabídnout pacientům lepší zázemí a rychlejší cestu k ošetření. V rámci oprav se vybuduje nový dvoupodlažní pavilon a opraví se také současné prostory. Stavební práce mají trvat zhruba 2 roky. Dopravní podnik města Brna vypsal výběrové řízení na zhotovitele rozsáhlé modernizace trolejbusové vozovny v Komíně. Projekt s předpokládanou hodnotou 800 milionů korun má přinést obnovu celého areálu. Více nám řekla tisková mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
2: Projekt nám přinese moderní parkovací objekt pro trolejbusy se zázemím a byty pro zaměstnance, novou halu údržby a oprav, která bude zahrnovat myčku, pracoviště denního ošetření, diagnostiku a provozy údržby. Vznikne také energocentrum s měnírnou a také parkoviště pro osobní automobily. Celý projekt zahrnuje i stavbu nové hasičské zbrojnice, úpravu areálových vjezdů a dopravního napojení na ulice Jundrovská a Podveská.
1: Rádio Čas, sport.
0: A zítra pokračuje fotbalová šance Národní liga.

0: Klasika od 18 hodin s Jihlavou. Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 11 až 15 stupni. Na horách namíříme kolem 8 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
3: Tak si něco vymyslím.
2: Vrhám se na něj a pláču. On by objal třeba, ne, chápeš?
3: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď,
2: proč
3: než mu to všechno povíš.
4: Ne, ještě ten barák.
2: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9. Rádio

0: speciál na Radio Čas.
1: Jsem trošku zklamán, já vím, že dnes začínám pozitivně, ale trošku ano. Eva Rigler ve studiu Rádia Čas. Evi, ahoj.
2: Rádio, ahoj, krásné dopoledne.
1: Jsi krásná, vždycky jsi krásná, mimochodem mám pocit, že máš dneska něco trošku jinak, to tím zklamaný nejsem, ale čekal jsem tě do oranžova.
2: Čekal jsem mě do oranžova.
1: Nebo jako do podzimních barev.
2: Mě to mrzí, že jsem tě zklamala, ale to v podstatě je podzim. Podzim je barevný, žlutý, zelený, hnědý,
1: ano, ano.
2: Pestrý a já se snažím být pestra.
1: Občas se nám přihodí, že Evča opravdu doladí téma dne.
2: Ale většinou je to náhoda, čirá náhoda.
1: Na druhou stranu, protože my dneska pořešíme, to už prozradím, v čase před halloweenském, nejenom dýně, ale třeba i tykve a podobně. A vím, že ty třeba ty ozdobné mají podobné barvičky jako tvůj svetr, že jo? Jo. Tak Evi, prosím tě, dýně, já se zeptám jinak. Zařadila bys ji, protože já mám pocit, že v podstatě jako ty obchody vykupujeme jenom v čase, dejme tomu říjen a dál. Zařadila bys dýni do jídelníčku napříč celým rokem?
2: Jednoznačně.
1: Její benefity, pojďme vypíchnout.
2: Samozřejmě, ono je ideální, když jíme ty sezónní potraviny, ty, které zrovna rostou a které máme k dispozici. Mm-hmm. Ale dýně se dá víceméně sehnat celoročně, ale samozřejmě teď je její sezóna. A má obrovskou škálu benefitů. Za prvé, je to ta dostupnost a lokálnost. Za druhé, je to jednoznačně nízká energetická hodnota. Takže my vlastně, pokud si dáme nějaké dýňové pyré jako přílohu, nebo moje milované dýňové hranolky, nebo pečenou dýni, cokoliv, tak významně snížíme energetickou hodnotu toho jídla, které si dáváme na talíř. Takže nízká energetická hodnota, vláknina a určitě taky spousta vitamínů, mimo jiné beta-karotén, který, ano, nejvíce o něm mluvíme v létě, abychom měli krásnou pokožku a byli opálení, ale ten beta-karotén je zásadní po celý rok. My ho opravdu potřebujeme po celý rok. Není to jen z hlediska kůže, ale i z hlediska třeba zdraví našeho zraku. Takže ano, to všechno nám dýně dodává a je toho ještě mnohem víc.
1: Beta-karotén, ten, který míváme většinou spojený s mrkvičkou, jak se říká podobně, že jo, to je ta barva. Mimochodem, jenom taková perlička s Evou děláme, jestli s rozumem, už pár let, neměla ty jsi to spočítané, že šestý rok?
2: Já jsem to měla spočítané, že...
1: Minulý týden si říkala 6 let, že to je, že?
2: Že na začátku příštího roku, ano. V únoru, by to mělo být přesně 6 let, co máme tady speciál.
1: A jeden z prvních domácích receptů, které Eva tak jako vypichovala, tak právě na každém kroku jsem slyšel dýňové hranolky, to si pamatuju. Samozřejmě zdravou cestou. Já jenom trošku zmíním naše ranní vysílání, protože jsem kolegyni Lenči, se kterou konec konců připravujete i ženy v čase. Tak zmínil, že jsem byl u skvělého kuchaře a byl jsem hoštěn, nebo měl jsem být pohoštěn pečenou dýní a opravdu byla připravována dlouho. A zjistili jsme oba, že jsme dostali dýni jako pořád syrovou a podobně. Tak nevím, jestli o tom něco víš nebo ne, ale Lenča říkala, že prý stačí, jako, že člověk se předsvakne v té troubě, jako že má špatný program. A měla jsi někdy podobnou zkušenost?
2: Neměla jsem podobnou zkušenost, ale možná je to i tím, že nejvíc využívám dýní Hokkaido, která je prostě úžasný unikát v tom, že má tu rychlou přípravu.
1: Nebyla. Opravdu jako pocitově 3 hodiny a člověk to měl, jako vypadalo to krásně na to, ale má jako zažil esenci syrové dýně, tak jenom taková perlička.
2: Ale tak jako ono pořád to bude tomu zdraví prospívat, i když to bude lehce syrové.
1: Děkuji moc, mám ještě pár otázek. Mimochodem, kdybyste měli taky WhatsApp číslo Rádia Čas, to jistí 776612800. Bon appetit!
0: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days a různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup 2 kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas.

0: rozumem speciál na Radio Čas.
1: Kde se vzala, tu se vzala nejenom Eva Riegler ve studiu.
2: Něco nám tady zhápalo?
1: Já jsem si asi rozbil sluchátka. Doufám, že ne.
2: Ne,
1: doufám.
2: Ne, to bude v pořádku.
1: Vydrží to, uvidíš, jo? Jsou v tom ochranném oba, znáš, jo?
2: Jo, znám to z vlastní zkušenosti. Ty jsi mi před chvíli chválil brýle.
1: Ano.
2: A ty mi spadly z hodně vysoké výšky, z vysoké skříňky, přímo na zem na kachličky. Vypadlo sklíčko, ale vrátila jsem ho zpět a přežili.
1: Ani škrábaneček, přesně tak, jako co přežít máma. Já to jenom doplním, to máte i z filozofií. Kde se vzala, to se vzala nejenom Eva Riegler ve studiu Rádia Čas, ale taky Dýně, o které si dneska povídáme. Takhle, pro nás je to pořád jakoby ten americký Halloween.
2: Ty jsi udělal krásný oslý můstek.
1: Počkej, ani nevím, já nevím.
2: Protože,
1: kde se vzala, tak to myslím,
2: kde ano. Kde se vzala, tu se vzala, ale co vydržet má, to vydrží. A u Dýně, když se o ní bavíme, tak to je plodina, která je stará snad 10 000 let a přežila do dnešní doby.
1: A tak to byl můj záměr.
2: I mi to zcela naprosto jasné. Ano, ano.
1: Evine, tak už jsem jako načal, protože každý jako řekne ta Amerika a podobně. Možná člověk si říká, že to roste u nás na zahrádce, ale kde je to doma? Je to zase pan Kolobus nebo nějaký Marco Polo,
2: to,
1: či co?
2: Ano, téměř jako všechno. Takže ano, i Dýně pochází z Ameriky a vlastně i v takovém tom koloniálním období fungovala jako taková plodina, která měla svůj smysl v jídelníčku, ale i co se týče půdy. Protože oni měli takovou jakoby zajímavou věc, říkalo se tomu tři sestry. A byla to kombinace dýně, fazole a kukuřice. A to byl jejich hlavní zdroj obživy. A každá z těch plodin i na tom poli a v té přírodě vykonávala svou určitou funkci, že v té kombinaci to potom nádherně rostlo, oni mohli potom sbírat ty zralé plody, jíst je a pěstovat dále. Ale právě ta kombinace tří sester fungovala i velmi úžasně a funkčně právě na tu půdu. Takže v Americe má dýně své počátky, no a potom se tady objevil teda ten Kolumbus, tak nějak nám tu dýni přivezl úplně všude a postupně se začala rozšiřovat i po Evropě. No ale, a to je zajímavé, když jsme se bavili o té době třeba před 10 000 lety, protože samozřejmě jsou malby těch lidí, jak něco jedí a vypadá to jako dýně.
1: Pozor, jestli chceš říct to stejné, co já jsem teď viděl různá virální buď to videa nebo obrázky, jak vlastně vypadaly ty původní druhy ovoce a zeleniny. Chtěla jsi směřovat k tomu?
2: Ne, nesměřovala.
1: A já jsem
2: myslel,
1: že dýně vypadala třeba jako malé červené kolečko a podobně. Dobře, tak pokračujte.
2: Ona, Manu. Asi ta podoba byla víceméně stejná. Aha. Samozřejmě dneska už to jíme v té vyšlechtěné podobě, takže trošičku jiné samozřejmě. Ale co je právě na dýně zajímavé a unikátní, to je ten její hruškovitý nebo válcovitý nebo miskovitý tvar. Takže ta dýně se nevyužívala pouze jako jídlo, ale z toho se taky vytvářely vlastně nádoby, ze kterých se to jídlo konzumovalo. Což se mimo jiné děje dodnes.
1: Maté, ne? Myslím.
2: Ano, maté, a které se vlastně pije skrze bombílii, z kalabasy, a kalabasa je vydlabaná dýně.
1: Evi, nemůžu se nezeptat, protože jako, co si budem, když se řekne dýně a když je někdo takový amatér v kuchyni, tak jako prostě Hokkaido, jo, to je taková klasika. Já ti dám možná domácí úkol, no. Protože než jí proberem za chvíli, tak souvisí nějak název jakoby s Japonskem, s tvarem toho japonského ostrova a podobně?
2: Tak, pojďme si říct, že tady tohle,
1: říkám domácí
2: tuhle
1: úkol,
2: věc,
1: jo?
2: Probereme v dalším vstupu.
1: A propos, malem jsem řekl Denča, promiň. Evča plní domácí úkoly do 5 až 10 minut, jo? Na počkání. Zůstaňte s námi a dozvíte se víc, kdykoliv i online na cazradio.cz.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Radio Čas.

0: Rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Jsme rádi a bon appetit všem, kteří si nás dávají v premiéře, jinak běžné podcastové platformy, jste s Rozumem, aktuálně na Rádiu Čas, že to žijete s námi. Eva Riegler ve studiu, Evi, ahoj.
2: Ahoj, krásné dopoledne.
1: Jedna ze zpráv přes WhatsApp je od Jaromíra. Dýně, syn udělal se pyré Dýně Hokkaido, nebo přesně řečeno asi pyré z Dýně Hokkaido. Luxusní, famózní, jedinečný, chuťově i barevně, taky chezekake, napsal to taky pracovně. Opravdu pecka. Já jsem to jedl, což je neuvěřitelné. Všem doporučují dýni nezatracovat, jo? Takže i tahle reakce nám přišla.
2: Skvěle a já s tím vlastně souhlasím. Já si myslím, že dýně má opodstatnění v našem jídelníčku, protože přináší nejen našemu tělu spoustu benefitů, ale zároveň právě přináší i ten chuťový prožitek a o ten nám většinou jde.
1: Já jsem se ptal, protože mi napadlo, jak už jsme si říkali o původu dýně, kde se u nás vzala, tak Hokkaido, možná nejpoužívanější, alespoň v české kuchyni, napadlo mě nejdřív tvar japonského ostrova stejnojmenného, nebo kde je ta pravda, Evi?
2: Pravda je taková, že, jak jsme si říkali, ta dýně má svůj původ v Americe, ale potom se tak nějak dostala do celého světa a dostala se i do Japonska, kde ji začali hodně šlechtit a v podstatě ustálila se tam. Ale vzhledem k tomu, že dýně má vlastně právě třeba ta Hokkaido dýně, má takovou nasládlou chuť a když se tepelně upraví, tak připomíná chutí pečené kaštany. Takže v Japonsku se jí také velmi často říká curry, což je vlastně slovo, které označuje kaštan. A podobná historie se udála i ve Francii, kde ve Francii té dýni Hokkaido říkají potich mahon.
1: Oh.
2: A to je taky vlastně kombinace dýně a kaštanu. Takže v podstatě, jak v Japonsku, tak ve Francii si řekli, aha, já tady mám velkou dýni, ale ta dýně chutná jak pečené kaštany. Je to dobré, je to sladké, je to měkké, je to sytivé, můžu z toho dělat spoustu úžasných receptů, takže si tam dali kaštany oba dva ty národy.
1: A propos Evy, když koukám, nebo raz za čas, jak říkala moje babička, když si dávám občas pořád prostřeno, tak pořád narážím na to, jasně, že čas od času, oni se tam krásně vyřádí ti hodnotící na dýňové polévce, protože každý má trošku jinou představu, jak má chutnat. Někteří pořád loupou, ale přitom jsem slyšel, že Hokkaido se teda loupat nemusí. Co je na tom
2: Hokkaido
1: pravdy?
2: Hokkaido se loupat určitě nemusí. Uh-huh. Právě Hokkaido má tu obrovskou výhodu, že my ji můžeme konzumovat i se slupkou. Tady jenom pozor, pojďme jí dobře umýt, tu slupku, jakože ona ta tepelná úprava zabije většinou, drtivou většinu těch bakterií, ale i tak pozor na nějaké zbytky hlíny, kamínku a tak, protože našemu chrupu by to nemuselo udělat úplně dobře, ale ano, zrovna dýně Hokkaido se loupat nemusí.
1: A propos, ta popularita souvisí právě s tím zpracováním, s tou jednoduchostí zpracování, jak ty si říkala, že je velmi rychle, jakoby prostě měkká a podobně. Je to v tom?
2: Já si myslím, že je to zejména v tom, protože je to pro nás nejjednodušší úprava dýně. A i když se podíváme do obchodu, tak bych řekla, že právě ta dýně Hokkaido dominuje všem těm ostatním druhům. Ale zároveň je taky velmi výživná, takže nás zasytí, když si připravíme nějaké jídlo z ní. Opět tím, že už má teda tu oranžovou barvu, to nasvědčuje tomu, že má vysoké množství beta-karotenu. To je ta látka, o které jsme si povídali.
1: Oh, yes.
2: Ten chceme, takže i v tom, že vlastně má ty minerály, vitamíny a má prostě spoustu benefitů a je samozřejmě

0: je i finančně dostupná. A to si myslím, že v dnešní době ceníme úplně všichni.
1: Můžu, nebo já to udělám takhle, protože do oranžova to bude ještě hodně a naši posluchači to s námi žijí. Jsou tady otázky jako i vyloženě nedýňové, ale myslím, že tohle by ti mohlo cinknout. Můžeme dát jednu?
0: Určitě.
1: Než si dáme malou kávovou pauzu a mimochodem, než to půjdeme vysportovat u korfbalu, jo? Protože to, co jsme si už dojedli teď, tak jako za chvilku vysportujeme. Napsal nám Kamila Petřkovice, což pokud se nepletuje rodiště Hanky Zagorové, takže tím to zdravíme, tedy pokud je to Ostrava Petřkovice. A je tady dotaz klasické téma hubnutí, tentokrát jakoby před Vánocemi, ještě ať je šlank. Jak jsem pochopil, tak Kamila se hýbe, sportuje, procházky dává a podobně. Nicméně, co se týče jídla, prostě je gurmánka života. Ona si to moc nevyčítá, ale prostě miluje Čínu, jak se říká, asijskou kuchyni, smažené nudle, zelenina, nějaké to kuřecí. Plus minus, tady mám nějaký standard dvakrát, někdy třikrát týdně a tři smajlíky k tomu, jo. A ptá se, jo, a mimochodem, protože potom se zaplní, tak možná potom už jim pár porcí nějakého menšího jídla, tak se ptá jako, jestli právě tyhle ty dvě, tři porcičky té Asie můžou za to, že prostě to tělíčko se nemění tak, jak by si představovala. Eva vypadá velmi zamyšleně, jen tak na okraji.
0: To je zajímavý dotaz a myslím si, že ano, že přesně tahle porce jídla, kterou si servírujeme pravidelně, ne jednou za měsíc, ale pokud je to dvakrát, třikrát týdně, tak to může pořádně zahýbat naším energetickým příjmem. Protože když se podíváme na takovou porci těch smažených nudlí z těch byster...
1: Nebo na tu přípravu.
0: S tím kuřecím masem a zeleninou, sit to může znít zdravě, tak je to tak vydatná kalorická pecka, že... To může mít třeba i 6000 kilojoulů. A já jenom chci říct, že pokud my se snažíme hubnout, a tak mnohdy ten náš jídelníček má třeba 6500 nebo 7000 kilojoulů. Takže my ve chvíli, kdy si dáme tuhle porci, tak my máme téměř jedním jídlem naplněný svůj energetický příjem. Ve chvíli, kdy si k tomu dáme byť jen lehkou snídaní, dáme si jenom jogurt, k tomu nějaké vločky, to zní zdravě, na svačinu si dám tady jenom ovoce a jenom tvaroh, pak si dám ten velký oběd a pak už vlastně nemám hlad, takže si třeba večer dám jenom nějaký lehký salát a k tomu si během dne vypiju kávičku a dám si jeden keksík, tak my jsme dost pravděpodobně nejen že nejsme v energetickém příjmu, u kterého bychom hubli, ačkoliv máme pocit, že jsme měli pár drobných jídel a k tomu ty nudle, ale my jsme dost pravděpodobně v energetickém nadbytku. Jen díky té jedné porci. Takže za předpokladu, že my si tuhle porci dáme dvakrát nebo třikrát do týdne a jinak máme pocit, že se vlastně stravujeme dobře, tak my třeba třikrát v týdnu významným způsobem překračujeme svůj energetický příjem, takže ne, že nebudeme hubnout dost pravděpodobně při tomhle jídle, ale my pravděpodobně spíše budeme přibírat. Ačkoliv máme pocit, že jsme vlastně nic nejedli, my jsme si dali jenom ty nudle. Tak jenom ty nudle jsou docela dobrá kalorická bombička. Zároveň já nechci, aby to znělo jako strašení, jako vyhodit, nikdy nejíst. To určitě ne. Pokud to máme rádi, tak to do toho našeho jídelníčku samozřejmě můžeme nějakým způsobem zakomponovat. A třeba je ještě případně varianta, pokud třeba si to objednáváte domů, tak si vzít tu porci, dát si ji třeba na pánev, k tomu si ještě přidat spoustu bílkoviny, to znamená orestovat si to kuřecí maso, přihodit tam zeleninu, navýšit tu porci a díky tomu si ji třeba rozdělit na dva nebo na tři dny, protože z takových jedněch čínských nudlí klidně může být opravdu oběd na dva, tři dny a výrazně se tím sníží energetická hodnota a ve chvíli, kdy my tam přidáme tu zeleninu a to další maso nebo bílkovinu, tak i zlepšíme celý nutriční profil toho jídla. Takže určitě nemusíte se toho vzdávat, ale dvakrát, třikrát do týdne není správná volba. A případně, pokud prostě na tom bazírujete, chcete to tam mít, je to vaše láska, zkuste si s tím pohrát ještě doma.
1: Pro Kamilu z Petřkovic, Eva Riegler, mrk, mrk, uvozovky dole, uvozovky nahoře, nositelka dobrých zpráv. Kamčo, ale tak jako ceníte upřímnost, doufám. Další otázky a samozřejmě další jako dýňová spektra, že jich tady ještě máme po 11. hodině. Neslyšela jsi nic během povídání?
0: Ne.
1: Kručelo v žaludku.
0: Tak, neslyšela jsem.
1: Takže půjdeme doplnit živiny a zůstaňte s námi kdykoliv i online na cazradio.cz. Krásné dopoledne.
2: Posloucháte pořad? Jste s rozumem speciál na Radio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 8 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: zemí.
1: 10:45, ranní čas, vlastně už dopolední čas s rádiem Čas, i když jak pro koho. My pokračujeme v pořadu Jeste s rozumem. Já nevím jak vy, ale já pokaždé, když poslouchám Evu, tak mám chuť něco zobat. Vy můžete možná na pracovišti, nebo si dáváte předčasný oběd. A jak jsem sliboval, teď speciálně ve vysílání to vysportujeme. Ať už tedy jako přímo na place, nebo v rolích fanoušků fenoménu jménem korfbal. Ale to už bych teda s dovolením nechal odborníkovi, protože na lince rádia Čas právě teď manažer českého týmu Lukáš Filip. Lukáši, slyšíme se, dobrý den.
2: Dobrý den, slyšíme se, zdravím vás velmi z Prostějovské haly, kde už silově probíhají přípravy na evropský šampionát a zrovna teď jsou tady trénink největších favoritů na vítězství Nizozemců.
1: Já to slyším, ty emoce, připomínám evropský šampionát 16. až 24. logistiku si řekneme, nicméně já se zeptám a nebudu si hrát na blbečka, protože jako já a tělocvik to vždycky byla kapitola sama pro sebe. Nemyslím si, že každý v České republice zná tenhle ten fenomén, i když mě už ta jeho hlavní premisa nebo ta hlavní filozofie baví moc, takže kdyby se vás zeptal nějaký pětiletý, desetiletý klučík Strejdo, co je to ten korfbal? Co byste řekl, jak byste ho popsal?
2: No, řekl bych, že korfbal je krásný sport, který hrají kluci a holky dohromady, muži a ženy dohromady na jednom hřišti v každém týmu. A cílem toho sportu je trefit se do korfbalové obloučky, dát koš, něco jako basketbalu, který je k tomu velmi přirovnáván. Takže můžeme říct, hrajeme nizozemský basketbal.
1: No konec konců, jak se hraje, to se dozvíte už brzy, teď přípravy, 16. to začíná, velké vyvrcholení 24. finále ve Zlíně, pokud se nepletu.
2: Je to tak.
1: Nicméně ty zastávky, prostě kde všude se lidi můžou skočit na jednotlivé zápasy a kdo se účastní?
2: Tak celkem se mistrovství Evropy, které bude probíhat, jak jste říkal, v těchto dnech, zúčastní 16 týmů z celého starého kontinentu z Evropy a na český tým čekají v základní skupině 3 týmy a hned zítra je to 17:30 Irsko, v sobotu 17:30 Anglie a v neděli 17:30 Wales a pak další program podle našeho umístění.
1: Lukáši, čím si vlastně korfbal jako získal vás? Kde vy jste v něm našel to největší kouzlo?
2: No já myslím, že je krásná spolupráce všech na tom hřišti v korfbalu, protože bez spolupráce to není možné a kombinace mužů a žen na jedné palubovce je nádherná.
1: A ještě jedna otázka, protože jsme zmínili, že tam je to krásně vyvážené, tam se na pohlaví prostě nehraje. Co se týče jako zájemců, protože asi taky říkáte jen houš, nabíráme nové lidi, tak je to i v rámci toho zájmu vyvážené, nebo jako někoho budeme teď volat jako do týmu víc, jako muže nebo ženy? Klidně oslovte, udělejte nábor.
2: Já myslím, že to máme krásně vyvážené, že ono se to během postupem času se to vždycky vytříbí tak správně, ale myslím, že ten zájem je s obou stran větší. Samozřejmě to rok od roku, nebo řekněme kategorie od kategorie trošku liší, ale nemáme velký problém s tím a já myslím, že každého zájemce rádi uvítáme, buď tady v Prostějově nebo v jiných klubech v České republice.
1: Tak já jenom připomínám zastávky Prostějov od Rokovice Zlín 16 až 24, hlavně to podstatné korfbal2026.cz, tam se dozvíte víc. A jestli chápu dobře, tak hlavně některé ty zápasy budou hodně důležité v rámci kvalifikace na šampionát v příštím roce?
2: Samozřejmě my musíme skončit dobře na tom evropském šampionátu, aby jsme si vybojovali místo na mistrovství světa, které to bude příští rok na Nizozemsku, v zemi kolébky korfbalu a je tam místo pro 24 nejlepších zemí celého světa.
1: Výborně. Velký srdcař, mimochodem jako zníte v pohodě, máte trošku aspoň nervy z těch dalších dní?
2: Trošku nervy máme, tak ten začátek je blízko, já myslím, že všichni členové týmu a myslím, že fanoušci a naši podporovatelé se těší, až to vypukne. Takže zítra 17:30 v Prostějově proti Irsku se těšíme na to, že to bude ten začátek a vykročíme to správnou nohou.
1: Sportu zdar, korfbalu zvlášť, Lukáš Filip na lince rádia Čas, já moc děkuju a ať se dílo daří. Mějte se hezky.
2: Děkuji velmi, hezký den.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde.
0: Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Zima prověří každé auto, to vaše nové nemusí. V autobazaru Klimkovice najdete prověřené a kvalitní vozy s pětiletou zárukou a doživotní garancí na původ vozidla. Autobazar Klimkovice. Vyberte si vůz, na který je spoleh. Autobazarklimkovice.cz.
8: Emoce na e-shopu nenajdeš.
9: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
8: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
9: A soutěž o šatní skříň Pax.
8: Dárkové karty Avion.
9: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Optika Patria v centru Místku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria.cz. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
12: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
13: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: V České republice máme duety Lenky Filipové s dcerou Leny, ve světě mají třeba Pink s dcerou Willow, tehdy malá holčička, dneska už mladá dáma. Hity, které milujete, s Radimem na Rádio Čas, dneska řešíme mimo jiné i tchýně. Přesně řečeno, říká se o ní hledacos, ale je to pravda, nebo naopak máte úplně jiný pozitivní zážitek? Kdyby něco, WhatsApp číslo 77 66 12 800, napište, namluvte audio, i když jako ta příští hodinka má takovou jako mírnou přednost i kolegyně Eva Riegler. Řešíme nejenom dýně, ale vlastně cokoliv vás zajímá, tak Eva je výživový kouč, velký srdcař přes dobré jídlo, takže kdyby jako jste měli nějakou nejasnost, ptejte se ještě jednou, 77 66 12 800, bude 11 hodin a aktuální zprávy Rádia Čas jsou připraveny. Doufám, že se máte fajn.
1: Bydlet sám na stáří neznamená být sám. Nově otevřený bytový dům pro seniory se službami v Bílovci. Vlastní byt, soukromí i společnost, když o ní stojíte. Nový domov pro seniory v Bílovci. Seniordumbožena.cz.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Mojepreu.cz. A jedeš dál.
4: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

0: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 na Novojičínsku v oblasti Velké Albrechtice. Kvůli údržbě vozovky je levý jízdní pruh uzavřen a pozornost mějte v oblasti Brno-Sever v ulici Okružní. Nákladní auto se střetlo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku je nedostatek logopedů a rodiče někdy čekají na pomoc pro své děti i několik měsíců. V Sokolově proto začali dětem pomáhat s výslovností v nové logopedické školičce. Děti tam trénují řeč zábavnou formou, třeba pomocí pohádek a různých cvičení. Školička sice nenahradí odborníka, ale může dětem pomoci s procvičováním řeči.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj a polská obec Branice společnými silami opraví hraniční most v Držkovicích, který je od předloňských povodní neprůjezdný. Obě strany už podepsaly dohodu o spolupráci. Více nám řekla Miroslava Chleboňová z oddělení komunikace.
2: Nový most nebude pouze náhradou za poškozenou stavbu. Stane se symbolem vzájemné spolupráce, solidarity a společného úsilí o obnovu území postiženého povodněmi. Podepsaná dohoda zároveň potvrzuje náš dlouhodobý zájem rozvíjet přeshraniční vztahy a společně řešit infrastrukturní projekty významné pro další rozvoj česko-polského příhraničí.
0: Brně v Králově Poli vyroste nový bytový komplex. Nabídne 262 bytů a také zelený prostor pro odpočinek. Součástí budou i obchody a parkovací místa. Stavba má začít příští rok a hotová by měla být do roku 2029.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v sobotu 17. října pokračuje hokejová Maxaliga. Frýdek Místek hostí od 17 hodin Duklu Jihlava v hale Polárka. Ve stejný čas nastoupí Havířov proti Kolínu v Gas Control aréně. Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 11 až 15 stupni. Na horách namíříme kolem 8 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
4: Tak si něco vymyslím.
3: Vrhám se na něj a pláču. On by objal třeba, ne, chápeš?
4: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď,
3: prosím,
4: než mu to všechno povíš.
5: Ne, ne, ještě ten barák.
3: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete, opět a Radeček, to zmíním, protože mi teď tuhle pípla zprávička, že už se typuje, i bookmakeri typují, jak to dopadne v aktuální Stardance, vlastně kulaté, v podstatě jubilejní, myslím, že 20. ročník, se kterým se loučí třeba i Marek Eben nebo Tereza Kostková, a vypadá to, že právě zpěvák, jako by Tomáš Polák z opět a Radečku má jako nejnižší šance u bookmakeru, ale víte, jak to chodí, já jenom připomínám, že když se nikomu nedaří, ale je vám sympatický, tak ho dostanete hodně daleko. No tak uvidíme, budeme to sledovat. Já jenom připomínám, že za chvíli pokračujeme ve vyloženě dýňovém speciálu Jste s rozumem s Evou Riegler na Rádio Čas. A ještě jednou možnost na dotazy WhatsApp číslo 77 66 12 800.

0: Zoomem speciál na Radio Čas.
1: S Evou opět ve studiu, ještě jednou krásné dopoledne, 11.11, něco si přejte všichni, a vy taky, jako vesmírná objednávka, výborně, máme, tak prosím vás, my si dneska povídáme, jenom připomínám všem, jo, jako na Rádiu Čas, v den premiéry jste s Rozumem odchýních, jo, nebo se nic ptáte vy, jenom trošku básnil, ale prosím vás, je to první třída, jo, jenom prostě, ať přejdeme k dalšímu tématu, jo, k čemu kravské vemínko? Když mám dýni, Evinko, na kus másla máslovou, hned si běžím pro novou, a kdybys chtěl nudle míti, špagetovou zkus najíti, no a teď už chybí jenom dýně, se kterou zaženeš i tchýně a podobně. V každém případě předpokládám...
2: Tak já tam vidím tu spojitost.
1: Ne, já jsem to nechci otvírat. Nicméně asi to tak není, že jo, že z máslové dýně vyrobíme máslo a ze špagetové špagety. Tam mě to napadlo, že to bude spíš esence té chuti? Aspoň v případě té máslové?
2: Já si myslím, že by se s tím dalo vyhrát.
1: Pracovat,
2: jako,
1: jo?
2: Fakt, že jo?
1: Vymysleli jsme patent, jo?
2: Vymysleli jsme patent, ona má opravdu tu nádherně máslovou chuť, tu krémovou, a já teda mám strašně ráda máslovou dýni, musím říct. A právě díky té vlastně máslové, já jsem se snažila najít jiné slovo, ale díky té máslové krémové konzistenci my ji klidně můžeme třeba uvařit, upéct, rozmixovat a udělat si z toho právě to máslové pyré, kde když přidáme trošku olivového oleje, třeba trošku česneku, sůl, pepř, případně špetku muškátového oříšku, tak si myslím, že to bude velmi lahodná záležitost, velmi krémová záležitost. Můžeme to využít jako pomazánku, můžeme to využít jako pyré, právě jako tu přílohu, anebo s tím prostě kouzlit dál a zahušťovat, vytvořit dýňovou omáčku, polévku, zkrátka ano, máslová dýně je zkrátka máslová a je opravdu výborná.
1: Co se týče té, tedy, jak už jsme řekli, ne konkurentky, ale spíš kolegyně špagetové, já nevím, možná mi napadla vlákna, jakoby vlákna to samotného vnitřku té dužiny?
2: Ona vlastně, ta špagetová dýně je takový báječný hack, protože my když tu dýni rozkrojíme a upečeme, tak ona se vlastně jako celá upeče a jsou tam ta vlákna. A ta vlákna jsou svou konzistencí připomínající špagety a těstoviny.
1: No.
2: Takže ono se dá už třeba klidně udělat i to, že my tu dýni rozkrojíme, dáme si tam nějaké nakrájené kuřecí maso, přidáme tam nějakou tomatovou omáčku, přidáme zase česnek, promícháme to, upečeme, vyndáme z trouby a potom už jenom z té dýně namotáváme ta vlákna, ty špagety dýňové na tu vidličku a máme komplet úžasné vyvážené jídlo, které bude patřit do té kategorie jednoznačně nízkokalorických, ale maximálně zdraví prospěšných, protože ta dýně, jak už jsme si povídali, obsahuje spoustu minerálů, vitamínů, spoustu vlákniny, zároveň tam dodáme to kuřecí maso, což je zdroj bílkovin, a máme to vlastně nádherně kompletní.
1: Než půjdeme dál, já teda holky nechci stavět na nějakou pomyslnou startovní čáru, kde budou soupeřit, ale přece jenom, kdybychom, nějaká slinka dýňová, kdybychom chtěli třeba zohlednit svůj zdravý životní styl a podobně a dát přednost jedné z nich po výživové nebo kalorické stránce, jako zvolit některou?
2: Rádio, tak... není vítěz, není vítěze v tomto klání, protože si myslím, že je to o našich chuťových preferencích, že ty kalorické hodnoty jsou podobné a je to zase o tom, co nám chutná, co máme rádi, čím se chceme rozmazlovat, a zároveň tady vlastně jako kladu důraz na to, zkoušejte to. Opravdu dejte šanci dýni ve vašem jídelníčku, ať už je to ta máslová, špagetová, muškátová nebo obligátní Hokkaido. Je to místní, je to sezónní, je to úžasná plodina plná vitamínu, se kterou se dá nádherně kouzlit.
1: A teď si přesně říkám, jak to chodí v tom světě clickbaitů a podobně takových těch zpráv, které nás mají své z cesty, protože někdo po tomhle vstupu bude tvrdit, že si doporučovala obrovskou mísu plnou těstovin, přesně řečeno špaget, přelitou hutnou porcí másla.
2: Ano, uvidíš, rozhodně, uvidíš. Tak to bude.
1: Přesně.
0: Posloucháte pořad? Jste s Rozumem speciál na Radio Čas.

0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Od mikrofonu Rádia Čas v přímém přenosu, jinak taky zdravíme i všechno už tak jako mávám do placu. Zdravíme i všechny na podcastových platformách. Můžu než odlehčeně, Evi?
2: Jo, zkus jo, odlehčeně.
1: Přesně tak.
2: Dneska máme odlehčenou kuchyni, tak to tady patří.
1: Přesně tak. Protože my trénujeme, zatím jenom testujeme, jakože byste nás třeba i na těch sociálních sítích mohli vidět, jak si tady hezky povídáme. A já se nemůžu nezeptat, já tomu říkám syndrom Barbara Streisand, protože Barbara se netají tím, že má svoje strany. Má špatnou a dobrou stranu, týče jako vizáže toho profilu. Ty konec konců býváš taky k vidění na televizních obrazovkách, to můžeme prozradit, sama doma, že jo, i s naší kolegyní Péťou. Máš horší a lepší stranu?
2: No jasně, ale já si myslím, že každý ji má. Aha. Takže ano, mám. A pokud to jen trošičku jde, tak se snažím ukazovat spíš tu lepší stranu, ale ono to mnohdy bohužel nejde v realitě. No, tak
1: a samozřejmě tě nepřesvědčím, že ti to sluší vždycky, že jo?
2: Moc ráda poslouchám a vždycky mě to potěší a mám z toho radost, že jsem třeba pro tebe vizuálně atraktivní.
1: Vizuálně snesitelná.
2: Nebo akceptovatelná a udělá mi to po každé radost, takže určitě v tom rádi pokračuj.
1: Jo, takže testujeme dál, jinak trošku více do své levice, si schovaná za mikrofonem. Tvá levice je tady, že jo? Takže asi tam.
2: To chceš po někom, kdo neumí pořádně poznat pravou a levou stranu.
1: Tam dobře. Ano, dobře, to jsme si tak jenom ladili. V každém případě my jsme oba, dá se říct, kávové tetky. A jako když řešíme tu dýni, tak jako většinou, mimochodem, já mám pocit, že jsem nikdy neochutnal, taky třeba i ten fenomén, jak se tomu říká, pumpkin pie, že jo?
2: Takový, pumpkin spice. Myslíš pumpkin spice latte?
1: Nebo ale myslím i klasický ten dýňový koláč. Mm-hmm. Ochutnala jsi někdy královno zdravé výživy? Nebo?
2: Ochutnala.
1: A dá se připravit i zdravě?
2: Dá se připravit vždycky zdravě, určitě.
1: Erytritol.
2: No jasně, no. Ale ono, i když tam dáme nějaký javorový syrup nebo med, tak to jako je vlastně v pohodě. Tady pozor u medu, tam ty vysoké teploty tomu medu nedělají úplně dobře, takže spíš třeba med až na závěr, na doslazení, než případně rovnou do toho pečení, ale vzhledem k tomu, že se to dá připravit třeba z ovesných vloček, použít právě tu dýni, použít nějaký kvalitní olej, osladit třeba erytritolem, xylitolem, čekankovým syrupem, datlovým syrupem, ty varianty jsou různé, takže já si myslím, že to může být nádherně zdravá záležitost, když do těsta ještě dáme vajíčko, dáme tam nějaké bílkoviny a velmi často se ty dýňové koláče kombinují právě s tvarohovou náplní a tvaroh je úžasný zdroj bílkovin, takže právě dýňový koláč může být nádherně, ale nádherně vyváženým a zdravým desertem.
1: Já teda s dovolením zůstanu u sladkého a když se ptají posluchači Rádia Čas, teď se zeptám za sebe, jo, vlastní zkušenost. Já totiž něco slyšel. Osoba mě blízká, kterou taky znáš, mi připravuje, prosím vás, neblíte tam všichni, já zbožňuji rýžový nákyp, jo. Mm-hmm. Připravuje ho s erytritolem, ale slyšel dotyčný, tímto zdravíme Marťu, a říkal, že v podstatě, když rýži připravíte nějak den dopředu a potom ji jako ještě upečete a prostě den ji necháte, že snad to říkám správně, jakoby přichází jakoby o většinu těch vydatných látek o sacharidy.
2: Ne.
1: Marťo!
2: Takhle, já vím, z čeho to pravděpodobně vzniklo.
1: Počkej, já doufám, že jsem to řekl správně. Píše zlatý jsem, no to jsi teda zlatý, no tak
2: ale
1: asi.
2: Ale já asi tuším, z čeho
1: slyšela
2: to vzniklo.
1: Někde?
2: Jo, tam jde primárně o to, že rýže, když se schladí nebo odleží, ano, tak se v ní vytváří takzvané rezistentní škroby. A ten rezistentní škrob funguje nějak tak podobně jako vláknina. Jakoby v uvozovkách, není to tak, ale jakoby se v ní navýšilo množství vlákniny. A co dělá vláknina v našem trávicím traktu? Zlepší průchodnost střev, prospívá našemu zažívání a snižuje glykemický index, to znamená hladinu krevního cukru, což v dnešní době potřebujeme téměř všichni. A tudíž se dá říct, ale říkám to velmi v uvozovkách, dá se říct, že ta schlazená, vychlazená, odležela rýže bude mít trošku lepší nutriční vlastnosti, než ta čerstvě uvařená rýže. Takže z tohoto pramení, ale určitě se tam sacharidy nevytratí se ani vitamíny, ani minerály, to všechno zůstává stejné. Ta kalorická hodnota bude stále stejná, pouze se sníží glykemický index toho jídla.
1: A prosím vás, ještě teda jedna za mě, a to nevím, jestli mi potvrdíš, ale to jsem vydával i v několika různých videích s touhletou tématikou, že prý často lidi myslí, že když uvaří rýži, že ji můžou klidně nechat jakoby na sporáku, ležet třeba do druhého dne, prý hned jakoby šibovat do ledničky, protože ta jako... Já nevím, začátek zkázy začíná velmi brzy, je to tak?
2: Začátek zkázy začíná velmi brzy, tuším, že za to může Bacillus cereus.
1: Není zlatá, ty mě fakt někdy rajcuješ normálně. Jako fakt, jo, wow. A to už je, chápeš, to už je co říct u mě, jo. Takže,
2: no, u tebe je to co říct.
1: Řekla cereus a už to jelo, jo.
2: A to jsou vlastně spory těch bakterií, které tam zůstávají v té rýži. Mm-hmm. A když tam jsou ty spory, tak my tu rýži uvaříme a ten var ty spory zabije. Ale ne úplně jako důkladně. Takže my pokud si dáme čerstvě uvařenou rýži, napapkáme se, dáme si dobrý oběd, všechno v pořádku. Za předpokladu, že tu rýži máme uvařenou a necháváme si ji tak nějak na večer, necháme ji na té kuchyňské lince, ještě tam třeba zasvítí sluníčko, tak tady máme ty kombinace faktorů. Uvařená rýže, spory bakterií, teplo, vlhko, večer si dáme to jídlo, na které se celý den těšíme, ta domácí rýže, to domácí papání, no a potom máme střevní a trávící obtíže.
1: Já tomu říkám, máme Marťu, ano, to už je mezi námi. Nicméně ty jsi načala a to bych teda tomu nechal speciální vstup, takže kolem 11:30 na Rádio Čas, protože jestli něco fenoménem nejenom v kavárnách, tak právě ten výraz pumpkin spice, ať už laté nebo jako koření, tomu se musíme podívat na zoubek.
0: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas. Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavný program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz. Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
4: KP Revital CZ, vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Zoomem speciál na Radio Čas.
1: Já myslím, že mi roztrhnou. Bylo půl druhé.
2: Půl druhé bylo už, dobrý.
1: Víš co?
2: Dneska jsme to trošku přetáhli.
1: Já navrhuji dát si počasí a zopakovat si to ještě jednou, jo?
0: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, nejprve

0: Tak co se týče té kávy a řešení tohohle problému, ano, je to takové nedoporučované řešení problému, ale je efektivní, protože káva dokáže snížit pocit hladu, opravdu. Ta hořká chuť sama funguje tak, že nám trošičku jako stáhne ten žaludek a vzhledem k tomu, že káva má i takzvaně zahřívací účinky, tak má chvilku tendenci nám trošičku roztočit ten metabolismus. Takže ve chvíli, kdy my si dáme ještě kutel kávy, nalijeme tam mléko, to znamená, že tam jsou i nějaké bílkoviny, pijeme ten teplý, hořký nápoj, tak to většinou funguje tak, že nám to vytvoří ten cítící efekt. Popisuju pouze mechanismus, jak káva funguje. Ano, káva je i potvrzená, co se týče vlastně účinků na hubnutí, protože mnohdy snižuje pocit hladu, mnohdy snižuje chuť k jídlu a do toho i ten kofein zafunguje na náš nervový systém, že ačkoliv jsme do sebe tu energii, tu reálnou energii nedostali, tak vlastně jsme takový jako, jo, že jí máme, že se cítíme v pohodě. Takže je to takový hack, nicméně tady nadřazené doporučení. Káva nám nenahradí pestrou stravu, káva nám nenahradí kvalitní jídlo, takže ano, na nějakou krátkou dobu to může být třeba řešení ve chvíli, kdy se skutečně nemůžeme najíst, ale nezneužívat tohoto efektu.
1: Evi, v pohodě, tak blbý nejsem, jo?
0: Já
1: jsem
0: to nebylo ani tak rádilko pro tebe.
1: Já jsem opravdu jenom to myslel tak, jako že jsem spíš jako zjistil, že jsem se nestihl najíst a že teď si navíc budeme trošku provokovat, protože někdo to rád. Já kdybych si zašel právě do kavárny své oblíbené, proto preso, někdy latéčko, tak tam vidím spoustu hlavně těch mladých, jak se dopují tím, jak my tomu říkáme, malým obědem jménem pumpkin spice latte a někdy ještě jako s nějakým kaštanovým posypem a podobně. Stahují se ti koutky, vnímám to dobře, ale ne jako tím, že bys měla chuť, viď?
0: No, tak ona je to taková trošičku záludnost. Ona navíc kdysi, takhle, pojďme asi postupně. V roce 2003 jeden velmi známý kávový řetězec, všichni asi tušíme, který, takový ten s tím zeleným logem, tak přišel s limitkou, která se jmenovala Pumpkin Spice Latte. A byl tam právě sirup s kořením, byla tam troška dýně, aby to v tom sirupu bylo, ale zároveň to bylo postaveno na tom, že je to teda ta velká káva s plnotučným mlékem, s tím sladkým sirupem, se šlehačkou a ještě s nějakým tím posypem. A stalo se to legendou. To, co vzniklo jako limitovaná série nebo limitovaná edice na určité krátké období, tak se stalo stálicí na tom trhu. Je rok 2026 a nejenže tenhle řetězec toto kafe nabízí, ale v Pumpkin Spice Latte se snad rozšířilo do úplně všech kaváren, možná dokonce na celém světě a v Africe asi úplně nebudu chtít pít Pumpkin Spice Latte, vzhledem k tomu, jaké tam mají horko, ale je to taková stálice. Takže historicky je to docela zajímavé a teď teda pozor na ty kalorické hodnoty, protože opravdu to pumpkin spice latte může mít až nějakých třeba 1200, 1300, někdy 1400 kilojoulů. Takže to je taková hodně významná svačina a v podstatě i lehký oběd to klidně může být. Takže pokud my opět máme pocit, že jsme třeba nic nesnědli, ale hodili jsme tam dopoledne, tady je pumpkin spice latte, odpoledne jsme si dali ještě jedno, tak už nám to docela může solidně zahýbat s energetickým příjmem. A řekněme, že vlastně dvě takové kávy, v té velké kávy, jo, myslím to velké balení, tak
1: XXL.
0: Tak. Když my si dáme tyhle dvě kávy, tak jsme energeticky vlastně na hodnotě celé jedné tabulky čokolády a ještě půlky té čokolády. Takže jsme vlastně snědli tabulku a půl čokolády.
1: No a co?
0: O tom nevěděli.
1: No a co?
0: Jako ano, jednou za čas taky říkám, no a co?
1: Ale bez legrace, já si to nedávám a i z jednoho jiného prostého důvodu. Ty ceny jsou masakrální, jo? To jako opravdu, to mám jako na den na tři kávy černé, jo? Jako podobně.
0: Rozhodně, ale co mi přijde velmi sympatické, já už jsem si dávala pumpkin spice latte i v jiných kavárnách, kdy mi třeba řekli, my tady máme svůj vlastní domácí sirup. A bylo to primárně opravdu postaveno na tom, že měli sirup z javorového sirupu, z dýně, z koření, z poctivé skořice, hřebíčku, muškátového oříšku. Chutnalo to tak perníkově a do toho mi dali to sojové mléko a najednou jasně, že to nebude mít kalorickou hodnotu černé kávy s kapkou mléka, ale není to taková kalorická bombička,

0: jako to oblíbené kafe z toho řetězce.
1: Jestli máte pocit, že o dýních už víte všechno, nebo byste si chtěli dát opáčko, budeme zlatí, suma sumárum za chvíli. Kdybyste měli ještě nějaký dotaz, využijte WhatsApp, rádia Čas, protože já nevím, kde se to vzalo, to se to vzalo. Za chvilku Pravé poledne a Eva zase vyšumí, jo? Jasně, že si nás najdete na CZ Radio.cz, na podcastových platformách. My mimochodem ladíme ještě, abyste si nás dokonce našli obrazem. Mimochodem, teď na té židličce, jenom směrem tady k tomu oknu, mikrofon vůbec nedělej, jenom se tak otoč, přiotoč.
0: Dobře.
1: Tak uvidíme, co nám řeknou teď.
0: Hity, které milujete.

0: Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
1: Dýně, až kam se podíváš, a v poslední době doslova, protože Premču našeho aktuálního dílu Jste s rozumem si dáváme, a vlastně to se nemůžu nezeptat, Evy Rigler, v čase před Halloweenském a podobně. Ty jsi mi, Evy, ahoj, ještě
2: ahoj,
1: jednou.
2: Ahoj, krásné dopoledne, ještě jednou a naposled.
1: Ano, ale doufám, že ne, jako
2: ne, definitivně. Ne, jako definitivně, určitě ne.
1: Naposled, tu Hana Hegerová.
2: Pozor, mi říkala Lenka, že ty nemáš rád, když ona zpívá ve vysílání, ale no, tak jsem tady něco slyšela.
1: Ne, jako. to jsem jenom, to byl recitativ.
2: Aby... Jo, takhle, dobře.
1: Já ti zaspívám Hegerovou, jestli chceš.
2: Tak jo, tak po vysílání.
1: Dobře,
2: jo?
1: Fajn. Teď nevím, o čem jsem, jo, už vím, ano, přesně tak. Protože jsi říkala, že doma to máš čačané, co se týče různých výzdob, a nevím, jak jsi na tom sezóní, protože já nejsem na sezónní výzdobu, tak jako dlabeš dýně a podobně.
2: Takhle, abych to uvedla asi do kontextu, mm-hmm. Ne, já to doma nemám čačané, já jsem docela jako minimalistka, takže ano, je mi tam hezky, je mi tam moc hezky.
1: A mám teplo domová bys měla.
2: Teplo domová mám, jsou tam ty deky, jsou tam ty svíčky, jsou tam jakési dekorace, ale vůbec si třeba neujíždím na takovém tom neustálém vybavování a inovování bytu. Naopak, ve chvíli, kdy to funguje, kdy je mi tam hezky, kdy to má tu atmosféru, kdy to má to teplo domova, tak já nemám potřebu neustále něco měnit, vymalovávat, kupovat nové obrazy a podobně, to vůbec nemám. Ale pozor, je teda jedna výjimka, a to je to podzimní období. A to se přiznám, že už mám dvě svíčky, které teda jsou jako dýněčkové.
1: Takže mám.
2: Mám a dokonce mám i hrníček jako a la pumpkin spice latte, a la dýně. Ale to je tím, že já jsem milovník podzimu. To popisuje velmi často moje kamarádka, ve chvíli, kdy nastane podzim, tobě začne životní jaro. A ano, moje jaro právě nastalo, takže já to mám ráda i v domě, v bytě, vlastně ve všem, v čem se, čím se obklopuju.
1: Já teda musím zmínit ještě film z 80. let, ve své době poměrně slavný, jmenuje se Můj hříšný muž, a jenom tak jako, jen tak bokem, taková perlička z toho našeho zákulisí, Evin muž, náš kolega Martin, byl hříšný, protože občas zapálí svíčku, kterou nemá, jen tak na okraj, jo? Takže měl doma to čoromoro.
2: I to se u nás děje, ano.
1: Protože některé jsou na ozdobu a některé jakoby praktické k užívání.
2: Samozřejmě, já si myslím, ale že každá žena mě pochopí, když koupí tu nádhernou dekoraci, tu vymazlenou svíčku, na kterou je radost pohledět, a pak najednou zjistí, že ji někdo zapálil, vypálil a že už to tam jako esteticky nefunguje tak, jak má, tak to prostě není příjemná situace.
1: Dobře, takže jsme se dostali až k terapii, nicméně terapie dýňová, protože, jak si Evy říkala, napříč celým rokem, takhle, jako součást zdravého jídelníčku a životního stylu rozhodně ano, dýně.
2: Rozhodně ano, dýně tam jednoznačně patří. A pokud jste třeba milovníci, a já si myslím, že je nás stále více, třeba i těch snídaňových kaší, mm-hmm. ovesných, tak tam je třeba úžasná kombinace, když se právě do té kaše dá dýňové pyré, třeba perníkové koření, takže najednou je to taková pumpkin spice kaše, k tomu se přidá ten tvaroh ovoněný s kořicí, oslazený medem, a vy najednou máte luxusní komplexní snídani, kde jsou ovesné vločky, tvaroh jakožto zdroj bílkovin, zároveň ta snídaně bude teplá, protože v tomhle období většinou už potřebujeme spíše ta teplá jídla než ta studená, nějaké saláty a podobné věci nám teď úplně neudělají dobře. Takže můžeme to zakomponovat na snídani, můžeme to zakomponovat do smutí. Pokud jsme milovníci sladkého, tak přesně ty sladké dýňové koláče tam můžou být, ale co se týče slaného jídla, což je primární, že jo, tak určitě ta dýně se dá... S ní se dá kouzlit na tolik způsobů, že rozhodně patří do toho zdravého jídelníčku od snídaně až po večeři a přidá nám spoustu vlákniny, provitamínu A, beta-karotenu, ale potom i podle různých odrůd se ještě mění různé druhy vitamínu a minerálu. Takže je to blahodárná záležitost se spoustou teda zdraví prospěšných látek a zároveň i nízkokalorická.
1: A co nám vykouzlíš příště, Evy?
2: Tak,
1: já si myslím, že budeme kouzlit
2: z jablek, hrušek a švestek. Tuším, že jsme se na tom domlouvali, tak věřím, že to stále platí.
1: Plody podzimu, doufám, že vynecháme šlupičky a semínka, ale to si pořešíme zase za 2 týdny. Bylo mi ctí, Evy.
2: My taky rádi, děkuju.
1: A nezapomeňte, běžné podcastové platformy to jistí, Jste s rozumem.
0: Posloucháte pořad Jste s rozumem speciál na Rádio Čas.
3: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky volné kilo za 24,90. Penny.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání 7.10.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
1: Partnera.
0: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
1: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Skoro poledne a to je ten správný čas, kdy se vás na Rádio Čas ujme kolega Aleš Kluba.
1: Ahoj,
0: zdravím tě. My dneska řešíme tchýně. Já se nebudu ptát na současnost, ale spíš se chci zeptat jako na minulost, protože teď máš svou paní a vůbec jako nemám jako tendenci jakoby narušovat rodinné vztahy, ale jako taky si měl kdysi děvčata a taky si byl někdy představován. Byla tam někdy dáma, která se jevila jako, že by jednou mohla být jako velmi přísná tchýně, řeknu to? Nebo si narážel spíš na úžasné maminky svých partnerek, když jsi poznal tu svou lásku s velkým
1: L. Úplně upřímně, cokoliv řeknu, může být použito proti mně.
0: Právě proto se ptám velmi kulantně.
1: Ale víš co, jako ne. Takhle jako do extrému vůbec ne. Ano, samozřejmě, a kdo ne, že kdo je hodný a kdo je zlý, každý máme něco, jo, ať už to je jedna nebo ta druhá strana. Takže vždycky jsme to nějak jakože dali dohromady a mám pocit, že taková ta tchýně, ten drak, jo, která tě do všeho mluví, tak asi ne, asi nikdy jsem nepotkal. Klepu to na dveře.
0: Ale máš doma mladého muže, syna, přesně řečeno, jednou budeš tchán. Myslíš, že budeš přísný tchán, který si bude jako hlídat, jako by, dejme tomu bezpečí toho syna, nebo mu řekneš, co jsi vybral, Tomáš, a jako dělejte si, co chcete.
1: Hele, jako rodič.
0: To člověk neví, že dopředu.
1: No jasně, určitě mi to bude bolet, jo, kdyby něco jakože bylo, kdyby něco jako a takhle, jo, řešit za něj asi ne, jo, cokoliv bude řešit za něj je špatně, jo, to si ti lidi, a takhle to dělám i při výchově, musí řešit, když už jako trošku máš rozum, že jo, 5P pohromadě, ať si to vyřeší sami, jo, já bych do toho nezasahoval, můžu mít svůj názor, můžu ten názor říct, ale vůbec to nebude jako by rada, nebo jo, jakože bych někoho chtěl ovlivňovat.
0: Spousta příběhů i s Alešem, to znamená nejenom Facebook, ale využijte WhatsApp, napište nebo namluvte mu zprávu na 77 66 12 800. Já přeju krásnou směnu.
1: Děkuju.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Bydlet sám na stáří neznamená být sám. Nově otevřený bytový dům pro seniory se službami v Bílovci. Vlastní byt, soukromí i společnost, když o ní stojíte. Nový domov pro seniory v Bílovci. seniordombožena.cz.
9: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
12: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
13: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě Porubě na Opavské ulici na křižovatce s ulicí Studentskou. Tady hořelo osobní auto, na místě jsou hasiči. Vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Jihlavské. Tady osobní auto narazilo do tramvaje. Na místě zasahují záchranáři, nehoda je se zraněním. A s komplikacemi musíme počítat taky v obci Ždánice na Hodonínsku v ulici Žandovský mlýn. Tady osobní auto skončilo mimo vozovku.
14: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Dobré čtvrteční poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Typické podzimní počasí pokračuje. Konec pracovního týdne ještě nabídne teploty až kolem 17 stupňů. O víkendu už se ochladí. Po ránu nás podle televize LTV Plus čekají přízemní mrazíky a mlhy. Přes den pak namíříme teploty do 15.
14: Morava aktuálně.
13: Budoucí zemědělci mají teď v Opavě lepší podmínky. Školní statek tu dokončil rozsáhlou modernizaci posklizňové linky a výstavbu nových sil pro skladování obilovin. Oprava zvýšila skladovací kapacitu areálu na více než 2000 tun. V Přerově skončilo velké hlasování o tom, jak vylepšit veřejný prostor. Pátý ročník projektu s názvem Chci v Přerově už zná své vítězné nápady, které město zaplatí ze své pokladny. Podrobnosti má mluvčí radnice Lenka Chalupová.
15: Největší podporu získal projekt Stromy jsou víc, počítá s výstavbou 7 stromů v Palacké ulici a úpravou okolního prostoru. Druhé místo obsadila revitalizace hřiště ve vnitroboku u tenisu. Na hřišti by měla být čtyřhoupačka, herní sestava se skluzavkami a lezeckými prvky, lavičky a venkovní pingpongový stůl. No a třetí skončil návrh na dětské hřiště Petřivalského.
13: Do hlasování se letos zapojilo více než 850 lidí, kteří vybírali z 12 projektů.
14: Rádio Čas, sport.
13: Hokejisty Havířova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už tuto sobotu přivítají celek ST Retia Kolín. Sobotní utkání se hraje od 17 hodin v havířovské Gaskontrol aréně. Zítra už se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude jasná až polojasná a naměříme teploty od 12 do 15, na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne, na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
14: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
16: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
0: Tak si něco vymyslím.
16: Tak si něco vymyslím. No, vrhám se na něj a pláču. On by objal třeba, ne, chápeš?
0: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď, prosím, než mu to všechno povíš.
16: Ne, ne, ještě ten barák. Mně by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9. Rádio.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hezké odpoledne od Aleše Šklubana tady z Rádia Čas a víte co, k těm dnešním dobrotám na talíř přidáme trošku ostřejší nášup. Takže schválně, přátelé, je na historkách od chýních něco pravdy? Ano, debata, která nás určitě rozdělí, a tak proč to neodstartovat s humorem? To přijde tchýně na návštěvu, jo? A zeď se jí ptá, maminko, maminko, najdlouho se zdržíte, najdlouho jste přijela? Ale pokud vám nebudu na obtíž, maminko, to si s námi nedáte ani kafe? Tak ale pozor, nechci házet všechny tchýně do jednoho pytle. Jsou i takové, které jsou zlaté a člověk by je nejradši vyměnil za to vlastní. Tak Alši už dost, dobře, Alši už dost. Vaše zkušenosti, to mě bude zajímat. Rádio Čas, dvě písničky, tedy hity, které milujete, já jsem zpátky a se mnou tchýně.

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Tak když spolu spíme a na bytě tě

0: Rádio Čas a hity, které milujete, ono, když se řekne tchýně, tak někdo se usměje, někdo protočí oči. No, já jdu zkontrolovat, jestli mám vypnutý mobil. Jo, mám vypnutý mobil. No, člověk nikdy neví, odkud přijde nějaká ta rada, ale pozor, teď dost srandiček, teď život a vy, tedy jak to funguje. A Jiřina píše, mou tchýni jsem měla ráda, jsem už také tchýně, ale jsou tady tečky, tak ve škoda Jiřino, že tohle to nepokračuje. Zlatka napsala, pozor, mám svou tchýni, ráda, jsem moc spokojena, pak to vidíte, nebo Šárka, mám tu nejlepší tchýni. No a to je život, tak vidíte, naše posluchači, velká časácká rodina, tchýně, ty nej. Ale každopádně platí, je na historkách o tchýních něco pravdy, anebo můžete jenom chválit. Facebook, WhatsApp, budu rád, když napíšete a klidně šup i hlasovku 77 66 12 800. Jsme Rádio Čas, hrajeme hity, které milujete.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Skvělé jsou. Dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
8: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
9: KP Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
10: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
11: Rádio Čas.

0: Je čas obědu, takže časáci vám všem dobrou chuť. Já jsem před malou chviličkou prošel naší rádiovou kuchyňkou, no tak to bylo. Já jsem cítil svíčkovou, řízek tam byl taky, a ještě jsem viděl dokonce i buchtičky s krémem. To neodolám. Já si nesu z kuchyňky kafe, no to byl hál, mám ještě v batohu jogurt, tak jako že kdyby bylo nejhůř. Ale vás na skvělý oběd teď pozvu. Bude to oběd s primátorkou Havířova Ivetou Kočí-Palkovskou. No a bude to ohlédnutí za oblíbenými havířovskými slavnostmi. Jinak Marcela Fabiánová má pro nás více.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Oběd s primátorkou.
2: Dobré odpoledne, máme hosta, její primátorka Havířova, paní Iveta Kočí-Palkovská. Paní primátorko, mně se zdá, že ještě nedávno jsme zvali na havířovské slavnosti. Ty už jsou ale úspěšně za námi. Tak pojďme se ohlédnout za tou největší akcí konce léta. Jaké jsou vaše dojmy a hodnocení? Jaké byly?
3: Dobrý den, dojmy jsou naprosto skvělé a stále ve mně doznívají. Myslím, že letošní ročník se opravdu vydařil. Vyšlo nám nádherné počasí, lidí si myslím bylo tak akorát a ta atmosféra pod pódiem, ta byla elektrizující. Mám obrovskou radost, že lidé odcházeli nadšení.
2: Vzpomínám si, že při našem posledním povídání před slavnostmi jste prozradila, že si nechcete nechat ujít britského zpěváka Nicka Kershawa. Podařilo se vám tedy nakonec mezi těmi všemi pracovními povinnostmi ukořistit aspoň chvíli pro sebe a vidět, no a hlavně poslechnout si ho?
3: Podařilo se mi to a musím říct, že i s koncertem Rity Ory to byl pro mě osobně opravdu nejsilnější zážitek. Nick Kershaw potvrdil všechno, co se o něm píše, a musím říct, že jak jeho hlasová forma, tak muzikantský projev byly fantastické, pro mě určitě. Ale potěšili mě i další vystupující. Bylo úžasné sledovat, jak se baví celé generace od dětí, pro které jsme připravili spoustu doprovodného programu, až po ty starší.
2: Víme, že každý úspěšný ročník jakoby nastavuje laťku pro ten další. Mezi lidmi se už teď proslýchá, že pro příští roky chystáte nějaké novinky a změny. Tak můžete nám alespoň něco prozradit?
3: Ano, musím říct, že máme zpracovanou analýzu požadavků občanů a tou se určitě chceme řídit pro komfortnější, jak třeba parkování, vstupy, bezpečnost, včasnou informovanost. Zkrátka chceme havířovské slavnosti posunout do 21. století a zmodernizovat je podle světových trendů. Chceme je asi rozmístit i do více lokalit, rozdělit žánrově i generačně pro všechny, tak aby si každý prostě přišel na své. Takže řešíme nový koncept havířovských slavností a budeme samozřejmě akceptovat požadavky občanů.
2: Tak to je dobrý nápad, dát příležitost i občanům. Už teď se těším na ten rok příští. Tak pojďme si na ty všechny

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete. No, řeknu vám, těšil jsem se na dnešní téma. Tohle totiž baví, jsou kolem toho vtipy, debaty v hospodě, u kafe, posilovně, práce, autě a tak dál a tak dál. Je to tchýně. Ano, můžeme to vzít z té životní situace, anebo samozřejmě s humorem. No a já jsem rád, že tady ty vtipálky dneska na Facebooku a WhatsAppu také máme třeba Karel, jo, a to mě pobavilo. Karel píše, bez tchýně bych neměl tolik příležitostí procvičovat hluboké dýchání, počítání do 10 a odpovědi typu, to je zajímavý názor. Tak já se hlavně těším na ty vaše názory a na historky od piva. Beru úplně všechno a po 13. se opět na to mrkneme. Jinak, jak jsem tedy slíbil, připomenu i hraní víš, nevíš, pokud jste to nestihali, tak tady je to ne černé na bílém, ale tady hlas na hlase i s těma otazníkama. Pokud se zapojíte a přidáte, nemám nic proti.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš.
2: Která herečka dneska slaví narozeniny? Je to Češka, je blondýnka a patří mezi často obsazované herečky a její příjmení připomíná jedno z vodních znamení. Je blondýnka, často obsazovaná.
3: To bude vodnářová.
2: Nebude vodnářová. Další vodní znamení.
3: Ale nevíme, kolik má dáma roku? Nebo
2: to je další otázka. Od.
3: Tak nám asi řekni, jako v čem hrál. Nebo
2: tak hrála například v Ordinaci, v Ulici, Cesty domů, Kytice, Zákony vlka nebo Letiště.
4: Linda Rybová.
2: No přesně. A víte, kolik má roku dneska?
3: Měla by mít 1,50?
2: 1,50, přesně tak.
3: Co je?
2: Ano. Který významný český náboženský reformátor byl v roce 1401 zvolen děkanem Artistické fakulty Pražské univerzity?
3: Hus?
4: Tak jenom říká, že Hus, no.
2: Jsem si dobří, musím dát těžké otázky. Kde byl upálen Jan Hus?
4: 1415.
3: A kde? V Kostelci.
2: Kdy?
3: 1415 v létě,
2: ale
3: no.
2: Jako datum přesně.
4: 6. července. A červenec.
2: A proč byl upálen?
4: No, protože neodvolal.
3: Neodvolal svoje učení, no, v betlémské kapli.
2: Kolik dní zbývá do konce roku?
3: Co to? Dost.
2: 67, dost. 77, 87. Máte možnosti?
3: Já jsem včera někde viděl na sociálních sítích, někdo to počítal, ale na pondělky. Myslím, že tam bylo 10 pondělků. Takže kolik jsi říkal?
2: 67, 77, 80.
3: 67.
2: 77 to je.
3: F.U. F.U. Pardon.
2: Dneska má svátek Tereza. Vyjmenujte alespoň 5 Teres.
3: Bergnerová.
4: Mašková. Kostková.
2: Ano, ještě 2.
4: Já znám, to můžu říct i spoužečku na střední.
3: Byla Ramba.
4: Teresa Ramba, ano.
3: Ano, přesně tak.
4: A ještě já jsem měla spoužečku na střední.
2: A je herečka?
4: No, není, no.
2: A tak můžeš taky říct.
3: Ale moje kamarádka dělá v divadle, tak Matějková.
4: Dobře. A moje Tereska Dokoupilová.
3: Ano, přesně tak. Tímto je velmi zdravíme do
2: Ano. Moje Tereska, byli jste úžasní.
4: Děkujem.
1: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je rodinné řeznictví H+H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své mini na mini.cz.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
11: Emoce na e-shopu nenajdeš.
12: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
11: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
12: A soutěž o šatní skříň Pax.
11: Dárkové karty Avion.
12: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
13: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
14: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: kuchyně, historky, možná i vtipy, ale i chvála. Naše téma otevřu za pár minut. Teď ale s Honzou Gabelčíkem nejnovější zprávy i jeho oči za nás na cestách. Takže bude 13 hodin od Aleše tady z Rádia Čas. Hezké odpoledne.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 km.
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej, více o nabídce na byd.com.

0: Rádio Čas.
1: S komplikacemi stále musíme počítat v Ostravě Porubě na ulici Opavské. Na křižovatce s ulicí Studentskou hořelo tady osobní auto. Problémy jsou taky v obci Ždánice na Hodonínsku v ulici Žandovský mlýn. Tady osobní auto skončilo mimo vozovku. Vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Jihlavské. Tady se srazila tramvaj s osobním autem. Na místě zasahují záchranáři. A pozor taky v obci Rebešovice na Brněnsku v ulici Chrlické. Tady bourala dvě auta.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá firemních krachů. Soudy letos za tři čtvrtletí vyhlásily bankrot už bezmála 620 společností, což je meziroční nárůst o 7% a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Vyplývá to z analýzy.
0: Morava aktuál.
1: Ostrava a polské Katovice budou více spolupracovat na rozvoji česko-polského pohraničí. Obě partnerská města podepsala dohodu, která má propojit hlavně dopravu, školství, kulturu a investice. Pokračuje primátor Ostravy Jan Dohnal.
2: Chceme vytvořit nějaký jednotný brand těchto dvou měst, tak abychom zatraktivnili jak Ostravu, tak Katovice, zejména pro velké investory a pro velké hráče. Kromě věcí, které už běží a které chceme posílit, jako je spolupráce univerzit, vysokých škol, tak chceme opravdu vytvořit i společnou prezentaci pro různé mezinárodní konference, pro různé mezinárodní business fora, tak abychom dokázali náš region lépe zpropagovat a přitáhnout sem více investorů, ať už to bude na českou nebo polskou stranu hranice.
1: Brno chystá proměnu Veselé ulice v centru města. Bude tu více místa pro chodce, přibydou restaurační zahrádky a taky nové stromořadí. Návrh reaguje na změny v parkování i proměnu lokality v souvislosti s výstavbou Janáčkova kulturního centra.
0: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto sobotu přivítají Bohemians Praha. Sobotní utkání má výkop v 15 hodin v brněnské ShipX aréně. A už zítra pokračuje pro změnu šance Národní liga. Druholigová Opava zítra v domácí Simply aréně od 18 hodin přivítá FC Jihlava. A zítra se opět můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude jasná až polojasná. Naměříme 12 až 15, na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 13. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
4: Tak si něco vymyslím.
3: Tak si něco vymyslím. Vrhám se na něj a pláču. Aby ji objal třeba, ne, chápeš?
4: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď, než mu to všechno povíš.
5: Ne, ne, ještě ten barák.
3: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6. a 9.
0: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: I po 13. z Rádia Čas od Aleše Šklobala, hezké odpoledne. Dnes se nám do studia Rádia Čas nastěhovala tchýně. A tak pište, máte tchýni, se kterou je to, jak se říká, za odměnu, nebo máte nějakou historku, kterou si doma neustále připomínáte, třeba je vtipná, tak nám ji pošlete na Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, takže pište. Já to za chviličku opět vykřičím do světa, ať ty pořádné příběhy ze života trošku zpropagujeme. No a pokud vás zajímá, co já a tchýně, tak já mám odpověď. Já mám takový pocit, že už jsem to dneska jednou řekl. Alši, cokoliv řekneš, může být použito proti tobě. Takže raději muzika, a to dobře víte z Rádia Čas. Hity, které milujete, posílám za vámi.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Ano, teď pozvánka za sportem, který je podobný basketu, je to korfbal a hraje se na jeden koš. Baví a má svůj šampionát, takže pojďme fandit. European Korfbal Champions hraje se od 16. do 24. října. Bude se hrát v Prostějově, Otrokovicích a také ve Zlíně. Jinak více informací, pokud byste měli zájem, půjdete se podívat, tak na korfbal2026.cz. Tak a pojďme dál, slečny, dámy, holky a také ženy, na dnešní večer si určitě nic neplánujte. Z Rádia Čas až k vám domů přijdou Eva Rigler a Lenka Líšková. Ženy v čase, o čem spolu dáte řeč, tak to víte za chviličku. A ode mě, to je asi jasné, další hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
0: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
0: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
3: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Už dneska ráno vyzvídala moje drahá polovička, dneska jsou ženy v čase, že jo, víš, o čem to bude, no, já jsem samozřejmě ráno ještě nevěděl. A víte co, já když něco nevím, tak se vždycky zeptám. Evy, Lenko, dámy, holky, slečny už jsou nedočkavé, takže o čem to dneska bude?
1: Modrá košile, modré džíny, modré nebe, moře, voda, ano, modrá. Modrá je téma dnešního dílu Žen v čase.
0: Tak už to víme, tak už to víme. Ženy v čase dneska na rádiu Čas od 18 hodin. Pánové, večer máme hoďko pro sebe. I to se počítá. A protože tchýně je dnešní téma a snad téma, které se zastaví v každé domácnosti, tak ty další příběhy ze života za chviličku. Jo, a tenhle znáte, Chuck Norris jednou řekl tchýni, že nemá pravdu. Bylo to naposledy, co ho někdo viděl.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zítra už se opět dočkáme sluníčka. Obloha bude po celý den jasná až polojasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v pátek pohybovat v rozmezí od 12 do 15. Na jižní Moravě naměříme až 17 stupňů Celsia.

0: Rádio Čas a hity, které milujete. Já jsem si teď položil otázku, Alši, proč bys měl rád svou, nebo měl mít rád svou tkyni? Hned mi napadlo, ano, protože samozřejmě, ano, dala ti tvou životní lásku, postarala se o děti a potom také ty historky u piva, že jo, to nebudu zapírat, ale teď vážně, každá tkyně není drak, každý zeď není svatý, jak to vidíte vy. Renáta píše, budu, takhle, spíš naopak, nebudu hodnotit, ale nejlepší věta, kterou znám od svých dětí je, u babičky můžeme všechno, ale jinak se nemůže stěžovat. Chtěla by to chlapa, a tady je Honza, a Honza, pozor, Honza napsal, celý život jsem poslouchal vtipy o zlých tchýních, pak jsem poznal tu svoji. Když jsme měli s manželkou těžké období, přijela, pomohla s dětmi, uvařila a ještě nám nakoupila. Za tu svou tchýni moc děkuju. Tak to vidíte. Já, Honzo, děkuju za tenhle ten příspěvek. Já to řeknu takhle, ať už máte tchýni jako z pohádky, anebo jako z hororu, napište, co je na historkách o tchýních pravdy. A přátelé, já jsem zjistil, proč tchýně poslouchají Rádio Čas. Tak schválně, jo? Proč tchýně poslouchají Rádio Čas? Protože doma už mají úplně všechno pod kontrolou, manželi vychovali, zeťovi poradili, vnoučata rozmazlili a teď si konečně chtějí odpočinout.
1: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice. CZ.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Optika Patria v centru Mišku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

Rádio Čas a hity, které milujete. Já jsem včera potřeboval pomoc, já jsem doma něco přesouval a tak jsem řekl synovi, ať mi pomůže, on na to, tati, dej mi, já nevím kolik, 5-10 minut, no schválně, co si myslíte, že dělal? Samozřejmě počítač. Takže kolik nám ta potvůrka vezme volného času? Vědci to spočítali a za chviličku vám to řeknu, je to obrovské číslo. No a nejnovější zprávy hned, Honza Gabelčík, hezké odpoledne tady od Aleše z Rádia Čas a bude 14.

0: Rádio Čas.
1: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na ulici Horní. Srazila se tady tramvaj s osobním autem, auto skončilo v kolejišti. Problémy jsou stále v Ostravě Porubě na ulici Opavské, na křižovatce s ulicí Studentskou, tady hořelo osobní auto. Vážná nehoda se stala v Brně v ulici Jihlavské. Tady taky osobní auto narazilo do tramvaje. Na místě zasahovali záchranáři. A s komplikacemi teď musíme počítat taky v Kopřivnici na ulici Obránců Míru, tady bourala dvě osobní auta.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za balíčky z Číny si opět připlatíme. Počet dovážených levných položek už výrazně klesl v červenci po zavedení cla. Další změnu může přinést navrhovaný manipulační poplatek, jehož zavedení se připravuje od listopadu.
0: Morava aktuálně.
1: Opava zná podobu nového autobusového nádraží. To má vzniknout v prázdném prostoru za vlakovým nádražím, mezi železnicí a areály prodejen. Nutná je ale i úprava příjezdových komunikací. Jednání o potřebných pozemcích už začala. Ve Zlíně odstartovala obrova sadu svobody v centru města. Park nabídne více zeleně, vodní prvky, altán i prostor pro koncerty a kulturní akce. Více nám řekl primátor města Jiří Korec.
2: Cílem rozsáhlé obnovy je proměnit více než 3-hektarový park, kterým dnes lidé většinou jen procházejí, přirozené a živé místo pro setkávání, odpočinek i pořádání kulturních akcí. Přirozenou dominantou celého prostranství zůstane nejstarší budova ve městě, Zlínský zámek. Park po obnově přirozeně naváže na již opravené tržiště pod Kaštany i na plánovanou modernizaci vlakového nádraží.
1: Práce budou probíhat po etapách, aby lidé nepřišli o přístup do celého parku najednou a dokončení se plánuje na rok 2029.
0: Rádio Čas Sport.
1: Druholigové fotbalisty Baníku Ostrava čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají Bčko Pražské Slavie. Zítřejší utkání má výkop v 15 hodin na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Pro změnu prvoligovou Olomouc čeká už tuto sobotu v rámci šance ligy utkání se Slovanem Liberec. Sobotní zápas má výkop v 18 hodin na Andrově stadionu v Olomouci. A zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, obloha bude jasná až polojasná, naměříme 12 až 15, na jižní Moravě až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Alešem Šklobalem.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
4: Tak si něco vymyslím.
3: Vrhám se na něj a pláču. Aby objal třeba, ne, chápeš?
4: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď,
3: Prožíkám.
4: Než mu to všechno povíš.
5: Ne, ještě ten barák.
3: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9.
0: Rá.

Dneska odpoledne to čtvrteční tady z Rádia Čas od Tele 6, znáte to, dneska je doba, kdy furt člověk, že jo, nemá čas. Tak třeba za sebe práce, potom nějaký koníček nakoupit, nějaká akce, trošku pohybu a hlavně ten požírač času, kterému neumíme říct ne. Internet. Už je spočítáno, přátelé, kolik času nám sežere. Cože, že to máte úplně podobně, tak to vítejte. V internetovém klubu si řekneme za chviličku. Jinak muzika za mě absolutně v pohodě, protože u ní můžeme dělat cokoliv, že jo, a ještě dodá energii. Pak klidně volume doprava s Rádiem Čas a s Rádia Čas dál hity, které milujete. Rádio Čas.

0: láska je mimo. Přátelé, nevím jak vy, ale mám takový pocit, že život pořádně zrychlil. Nabral na obrátkách a věta, že vůbec nemám čas, to je takové životní krédo už. No a bez mučení se přiznám, že jsem v tom taky. A pozor, teď myslím internet. Jak jsem se dočetl, průměrně na něm strávíme, no průměrně, někteří více, že jo, 3 hodiny denně za rok, nějakých skoro 50 dní. U mě i to hledání toho, co vlastně ani hledat nemusím, nebo jsem hledat nechtěl, tak a to si ty hodinky potom připočítáme, to letí. Jinak večeru televize s ženou 2,5 hodky, 3 hodky, tak nějak to máme, že jo, tak to je nějakých 50 dní za rok. No a potom to lásko, že jo, já jsem dneska vůbec nic nestihnul. Jsou tady ještě nákupy, to máme zhruba 0,5 hodinky denně, ale tady asi nejede vlak, tohle to musíme. Takže baborať, kde ubrat? Víte co, teď mě omluvte, jdu se mrknout na internet, jak s tím přestat. No a vám posílám hity, které milujete.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
2: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
9: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
10: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, takhle se zeptám. Máte pejska a dívá se s vámi na televizi? A máte třeba někdy takový jakože pocit, že jsou chviličky jakoby rozuměl? A že váš oblíbený seriál ho baví? Přátelé, může být. Vydržte, protože za chviličku víte, co zjistili vědci. A že do výroby dokonce půjdou psí televize. Ne, není to fake, za chviličku budete v obraze. Počkejte si na to. Teď z Rádia Čas hity, které milujete, a pojďme mrknout za okno, jak bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už se opět dočkáme sluníčka. Obloha bude po celý den jasná až polojasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v pátek pohybovat v rozmezí od 12 do 15. Na jižní Moravě naměříme až 17 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Radio Čas.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Přátelé, tohle vám musím říct, my jsme včera byli na návštěvě u známých, seděli jsme po býváku, tady hrála televize a naši známí, oni mají psa a teď, jestli jste si, když máte pejska, tedy toho někdy všimli, že máte takový ten pocit, že se na tu televizi prostě dívá s vámi. Já jsem, hned jak jsme přišli domů, tak jsem si to zkusil vygooglit, jo, a tohle jsem zjistil, že obraz na televizi pes vnímá na rozdíl člověka 3x, možná 4x rychleji. Jinak ty staré obrazovky viděli psi rozmazaně, ale s přechodem na HD kvalitu obrazu je prý psí vnímání obrazu lepší, že už vidí hodně. Tak to si říkám, tohle nevymyslíš a dokonce mi tady vypadlo, jo, že ve světě vznikají první pořady v televizi pro psy. Takže pozor, až příště budete doma přepínat programy a pes bude nervózně štěkat, tak možná nechce ven, možná vám tak trošku jenom naznačuje. Prosím tě, přelaď to, tenhle seriál jsem už viděl 3x.
1: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
2: Vzrušující podzimní večery

0: jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Emoce na e-shopu nenajdeš.
2: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
1: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
2: A soutěž o šatní skříň Pax.
1: Dárkové karty Avion.
2: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
3: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
4: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
8: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, ať to letí, tak a bude 15 hodin, že jo? Takže střídáme od Aleše, mějte se, smějte se, laďte Rádio Čas. Za chviličko bude s vámi kolegyně Terka Puferka, už se na vás moc těší. A teď ale zprávy Honza Gavelčík a jak jsem říkal, bude 15 hodin. Zůstaňte s námi.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
5: Bydlet sám na stáří neznamená být sám. Nově otevřený bytový dům pro seniory se službami v Bílovci. Vlastní byt, soukromí i společnost, když o ní stojíte. Nový domov pro seniory v Bílovci. Seniordumbožena.cz.
6: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
7: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Stále jsou problémy v Ostravě na Horní ulici. Tady se srazila tramvaj s osobním autem, auto skončilo v kolejišti. S komplikacemi musíme teď počítat taky v Dětmarovicích na hlavním tahu Bohumín-Karviná. Tady se srazila dvě osobní auta. Dva osobáky bourali i v Kopřivnici v ulici Obránců Míru. Zdržíme se i u obce Sedlnice na Novojčínsku. Na cestě z Mošnova na Studénku i tady bourali dva osobáky. A nehoda dvou aut nás potrápí taky v obci Rebešovice na Brněnsku v ulici Chrlické.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá znevýhodněných lidí. Každý čtvrtý obyvatel v posledních 5 letech pocítil diskriminaci, ukázal to průzkum. S nerovným odměňováním se pak setkali 2/5 dotázaných. Na diskriminační přístup častěji poukazují ženy.
1: Morava aktuálně.
0: Hlučínské jezero čeká další velká proměna za 640 milionů korun. Součástí projektu je dokončení protipovodňových opatření, krajinářské úpravy a velká výsadba zeleně. Pokračuje mluvčí města Andrea Vojkovská.
2: Projekt druhé etapy zahrnuje především vybudování nové dopravní a technické infrastruktury. Počítá se s výstavbou nové komunikace propojující ulici Celní od křižovatky s Dlouhoveskou po ulici Jahodovou, která je hlavní přístupovou komunikací do areálu ze směru od Koznic. Rozšířeny budou také parkovací kapacity, nové inženýrské sítě a rozvíjet se bude pěší a cyklistická infrastruktura.
0: Vojenská nemocnice Brno bude mít nový pavilon operačních oborů. Zahrnovat bude centrální operační sály nebo magnetickou rezonanci, která v nemocnici stále chybí. Stavba by měla být hotová do konce roku 2029.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Vítkovic čeká další domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už zítra přivítají Motor České Budějovice. Zítřejší utkání se hraje od 17.30 v Mustang Aréně Ostrava. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude zítra jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 12 do 15. Na jižní Moravě namíříme až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 15. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
4: Tak si něco vymyslím.
3: Tak si něco vymyslím. Vrhám se na něj a pláču. On by ji objal třeba, ne, chápeš?
4: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď, než mu to všechno povíš.
5: Ne, ještě ten barák.
3: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a já vás všichni vítám u dnešního odpoledního vysílání. Terka Puferka se hlásí od mikrofonu a doufám, že si užíváte pohodové odpoledne, protože venku už to vypadá na takový klasický podzim. Máme prostě spíše chladněji, spíše sychravo. Na druhou stranu je to vlastně ideální na to zalézt si někam doma pod peřinu, pustit si k tomu třeba Rádio Čas a naši skvělou hudbu, nebo případně vytáhnout nějakou knížku, dát si nějaký dobrý svařák. Jen teda ještě k tomu mít to volno, že ano. To by si člověk i ten podzim docela užil. Doufám, že se mnou zůstanete i nadále na vlnách Rádia Čas. Mám pro vás dneska spoustu zajímavých témat. No a teď už posílám muziku a bude to Mark Ambor a také Miley Cyrus a její ikonický song Wrecking Ball.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Radio Čas a já věřím tomu, že určitě nebudu jediná, která hodně prožívá veškeré různé změny image i povahových různých vlastností Miley Cyrus. Protože já jsem byla přesně taková ta ideální cílovka, že jsem ji začala sledovat, když byla ještě Hannah Montana. Pak byl takový ten přechod do její první kariéry, kdy měla takovou tu trošku country hudbu a bylo to úplně úžasné. Třeba písnička Made in USA, to je prostě opravdu jako vynikající. Potom přišla taková ta divoká éra, ze které právě pochází písnička Breaking Ball, kde se koupala na té demoliční kouli, olizovala kladiva, měla takový ten pankáčský účes, která teda byla samozřejmě v některých slova smyslech napováženou, ale zas to byla zábava. Na druhou stranu potom přišlo úplně romantické až jako éterické období s písní Malibu a tak podobně. No a pak přišla éra, kdy prostě se rozhodla, že bude silná žena, že už prostě kašle na... Teď doufám, že řeknu správně Chrise Hemswortha nebo Liama Hemswortha, jedno z toho, to si pak dohledáme, protože jeden z nich byl její snoubenec a nechoval se k ní vůbec hezky a z toho potom zešla píseň Flowers, která byla absolutně legendární v rámci celého světa. No a teď už máme zase nové písničky, nové album, kde působí velmi sebevědomě, velmi spokojeně, velmi sexy a navíc se proslýchá, že je i zasnoubená a bude se vdávat. Takže držíme palce, snad už to teď půjde všechno jenom dobře.
1: Zbláznili jste se?
2: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
8: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavný program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
9: KP Revital CZ, vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
11: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, no a jak já tady zmiňuju a občas si tak trošku postěžuju na to, že už máme podzim, protože jsem milovníkem léta, tak jsem našla jednu věc, která je bez pochyby na podzimním a zimním období úžasná, a to je, že jsou výrazněji více vidět červánky. Možná jste si z toho v posledním týdnu všimli, že opravdu nebe je naprosto nádherné, jak při východu slunce, tak při západu, a zároveň proběhla v noci ze soboty na neděli jedna velmi výjimečná událost, protože byla vidět polární záře. Někteří měli to štěstí, že si ji prohlédli, někteří nám ji i nafotili, a musím říct, že podle fotek to vypadalo opravdu úžasně. A tak jsem si říkala, to je škoda. Kdybych to tak věděla, tak se samozřejmě jdu také podívat. A pokud jste na tom stejně, přátelé, tak máme šanci do příště to propásnout, protože jsem zjistila, že existuje speciální web, který se jmenuje astro.cz. No a tam můžete sledovat monitor polárních září, přičemž to funguje tak, že když mapa zrudne a příkon záře překročí 200 gigawatt, tak má smysl rovnou vyrazit za tmy za město, někam s výhledem k severu, a můžete si užít právě polární záři. Takže takový malý tip ode mě. No a teď už se pojďme podívat, jak to zítra bude vypadat s počasím.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už se opět dočkáme sluníčka. Obloha bude po celý den jasná až polojasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v pátek pohybovat v rozmezí od 12 do 15. Na jižní Moravě naměříme až 17 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

jste s námi na vlnách Rádia Čas. No přátelé, pokud jsou mezi vámi milovníci zvířat, tak tohle vás určitě potěší, protože byť mláďátka se ve většině případů rodí především na jaře, tak ostravská zoologická zahrada teďkom slaví velký úspěch, protože tento měsíc se podařilo přivést na svět dvě mláďata levharta ceylonského. Přičemž on je to obrovský úspěch nejenom pro samotnou zoo, ale i pro celý evropský chov, protože já jsem zjistila, že za poslední rok jsou to jediná mláďata levharta ceylonského, která se v rámci Evropy narodila. Takže vzhledem k tomu, že v lidské péčích aktuálně žije nějakých 60 jedinců, tak je to opravdu něco, čeho si musíme vážit.

0: Kdybyste tam chtěli jít a podívat se na něj, tak prosím vás, teď to možné není. Proto, aby měla celkově klid ta maminka, co se o ně stará, tak počítejte s tím, že celý pavilon indických šelem je zavřený. Takže když tak to třeba odsunout na později. No a když už jsme u těch nových přírůstků, tak velmi spokojeně se slaví také v Olomouci, kde se podařilo přivést na svět dvě telata zubrů, přičemž i ti teďkom konečně začínají zvedat svou populaci, protože počet zubrů se v přírodě za posledních 16 let více než strojnásobil, takže klobouk dolů, jde vidět, že člověk v některých směrech umí v přírodě i pomáhat.
1: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
1: Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Tak to byl malý závan tepla až z Afriky od naší skvělé Shakiry a písničky Vaka Vaka, která mám pocit, že je jedna z těch, které se prostě stále neoposlouchaly. No a přátelé, pokud máte volnou chvíli, zastavte se na našem Facebooku Rádia Čas, protože dneska tam řešíme skvělý téma. Jaký máte vztah se svou tchýní? Potvrzují se u vás takové ty vtipy o tchýni, anebo naopak máte pocit, že je báječná? I na tohle téma si posvítíme a některé komentáře si přečteme tady ve vysílání. Teď už ale předávám slovo Honzovi Gavelčíkovi, protože ten pro vás má zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic.
1: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice. CZ.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Moje.cz. A jedeš dál.
9: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje.cz.

0: Nehoda nás teď potrápí v Třinci v části Nebory na výjezdu na Ropice. Tady se srazila dvě osobní auta. Bouračka dvou aut nás potrápí taky na Novojčínsku na trase Mošnov-Studénka u výjezdu na obec Sedlnice. Dále jsou problémy i v obci Rosice na Brněnsku v ulici Brněnské. Tady se stala vážná nehoda, osobní auto srazilo motorkáře. Na místě jsou záchranáři a na Brněnsku pozor taky na trase Vranovice-Velké Němčice. Tady se nákladák srazil s traktorem. A ještě jedna nehoda, ta se řeší ve Vyškově v ulici Dědické. Tady se srazila hned tři osobní auta, i tady zasahují záchranáři.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Typické podzimní počasí pokračuje. Konec pracovního týdne ještě nabídne teploty až kolem 17 stupňů. O víkendu už se ochladí. Po ránu nás podle televize LTV Plus čekají přízemní mrazíky a mlhy. Přes den pak namíříme teploty do 15.
1: Morava aktuál.
0: Kopřivnice teď nabízí lepší zázemí pro sportovce. Město nechalo opravit halu základní školy Emila Zátopka. Slouží místním žákům, házenkářům i dalším zájemcům. Úpravou prošly šatna, posilovna, sauna a relaxační zóna. V Přerově skončilo velké hlasování o tom, jak vylepšit veřejný prostor. Pátý ročník projektu s názvem Chci v Přerově už zná své vítězné nápady, které město zaplatí ze své pokladny. Podrobnosti má mluvčí radnice Lenka Chalupová.
2: Největší podporu získal projekt Stromy jsou víc, počítá s výstavbou 7 stromů v Palacké ulici a úpravou okolního prostoru. Druhé místo obsadila revitalizace hřiště ve vnitrobloku u tenisu. Na hřišti by měla být čtyřhoupačka, herní sestava se skluzavkou a lezeckými prvky, lavičky a venkovní pingpongový stůl. No a třetí skončil návrh na dětské hřiště Petřivalského.
0: Do hlasování se letos zapojilo více než 850 lidí, kteří vybírali z 12 projektů.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají celek Viagen Ústí nad Labem. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin na prostějovském stadionu za místním nádražím. A na programu je i prvoligový fotbal. Celek první FC Slovácko už tuto neděli přivítá brněnskou zbrojovku. Nedělní zápas má výkop už ve 13 hodin na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude jasná až polojasná a namíříme 12 až 15 stupňů. Na jižní Moravě se teploty mají pohybovat až kolem 17. Tolik zprávy po 16. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
4: Tak si něco vymyslím.
3: Tak si něco vymyslím. Vrhám se na něj a pláču. On by objal třeba, ne, chápeš?
4: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď, než mu to všechno povíš.
5: Ne, ještě ten barák.
3: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9. Rádio.

Marta. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Krátké lásky jsou tě na jednočně, nikto nikdy ještě před nimi měl. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Skupina Tým na vlnách Rádia Čas, no a řekněme si na rovinu, že zrovna tady tahle skupina má písničky, kde ve většině případů, když se někde ozvou, třeba z rádia, tak všichni zpívají a často splna hrdla. Přičemž já jsem zrovna teď nedávno četla takový jako krásný citát, že zpěv není o dokonalosti, ale o pocitu bezpečí a radosti z vlastního hlasu. Tak klidně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, jak to máte vy. Jestli se spíše ten typ, že raději moc nespíváte, a nebo naopak zpíváte splna hrdla, jestli je to tak, že zpíváte skvěle a bezchybně, a nebo naopak je to třeba spíše takhle na styl hejkala, jak se říká, ale máte z toho tu radost, máte z toho ten prožitek, ono je to s tancem, co si budem povídat, úplně stejně. Jsou lidi, kteří se na diskotéce pohybují tak jako mikrokrokem, že sotva poznáte, že zaznamenáte nějaký pohyb, a pak jsou tací, kteří třeba tančit úplně neumí, ale rozbalí to úplně na plné pecky a jde vidět, že si to užívají. Tak já si myslím, že ta druhá varianta je vždycky lepší. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a my se teď společně podíváme, zdali je fajn váš vztah s tchýní, protože to je téma, které dneska řešíme na našem Facebooku a určitě jste každý za život zaznamenali hromady různých vtipů právě na téma tchýně a my se mrkneme, jestli statistika našich posluchačů bude tady tyhle vtipy potvrzovat a nebo spíš naopak. Já musím říct, že varianta B je správně, protože drtivá většina z vás tady píše moc pěkné věci. Tak počínaje třeba Bohdankou, která píše: mám úžasnou tchýni, nemůžu si stěžovat. Šárka píše: ten nejlepší. Pak tady máme třeba Zlatu, která píše: mám ráda svou tchýni, velice spokojená. No a v neposlední řadě třeba Jiřina, která píše: mou tchýni jsem měla ráda a nyní už jsem tchýně také. Takže klidně nám napište, jaká je ta vaše zkušenost. Já musím říct, že moje potenciální tchýně je úplně boží, takže zatím ve většině případů opravdu tu statistiku, že se tchýně jsou úplně příšerné, nepotvrzujeme, no tak schválně, jestli nám tam někdo sdílí nějaký jiný příběh.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavný program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
9: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
10: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok. Kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
11: Partnera.
10: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
11: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká: ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
12: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a já se na chviličku ještě navrátím k tomu tématu sychravého počasí podzimu. Taky máte někdy pocit, že jak ubude toho sluníčka, hlavně jak se zkrátí dny, tak jste takový jako více bez energie a potřebovali byste něčím nakopnout. Já to teda na sobě určitě vnímám, že ve chvíli, kdy slunce začne být méně, venku je celý den tak zamračeno, tak už trošku jako občas více postrádám takovou tu klasickou náboj a energii, kterou člověk má v létě. Nicméně, v takových situacích se doporučuje jít si někam užít nějakou zábavu. A teď můžete zvolit třeba klidnější variantu, jo, jít třeba do kina, anebo třeba na nějaký večírek a něco si pořádně užít a fakt se jako rozproudit. No a jestli máte taky, jako já, radši spíše tu druhou variantu, tak vás jednoznačně zvu na náš mega koncert Rádia Čas, kde můžeme slíbit, že to opravdu bude zábava ve velkém, protože na své si přijdou jak milovníci české muziky, tak samozřejmě i ti, kteří mají rádi světové kapely, protože za námi dorazí úžasná kapela Europe a budeme jedinou zastávkou, kterou bude mít v rámci České republiky, protože ona letos má evropské turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown, přičemž ale Česko navštíví čistě jenom v rámci megakoncertu, takže toho si považujeme. Bude to 21.11. v Mustang Aréně, no a kromě toho se dostaví také elita české hudby, jako je třeba David Koller, skupina Olympic a z mladšího soudku třeba Lenny a Marpo. No, bude to stát za to, o tom žádná.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra už se opět dočkáme sluníčka. Obloha bude po celý den jasná až polojasná. A nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají v pátek pohybovat v rozmezí od 12 do 15. Na jižním

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Milí sportovní fanoušci, mám tady pro vás několik tipů, kam se můžete zajít pobavit. Zejména milovníci basketu určitě ocení utkání basketbalového týmu Opava společně proti Sršňům Fotomate Písek, přičemž tohle utkání bude probíhat už v sobotu, tedy 17.10. v hale Opavě od 19. hodiny. Další pozvánka, ta naopak míří do Prostějova, Otrokovic a Zlína, protože bych vás ráda pozvala na IKF European Korfball Championship, který se uskuteční ve dnech od 16. do 24. října. No a v neposlední řadě, pokud stejně jako já vnímáte, že tanec je do velké míry sport, minimálně se u něho člověk stejně zapotí, tak určitě doporučuji dorazit na krásnou akci, kterou je mezinárodní soutěž Dance Ostrava. Ta se uskuteční od 22. do 25. 10. v City Campusu Ostravské univerzity. No a můžete se klidně na jejich stránkách mrknout na to, jak probíhaly předchozí ročníky, na všechny ty krásné kostýmy a opravdu úžasné choreografie, krásné tanečnice i tanečníky a já si myslím, že to bude určitě velmi dobře strávený čas.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Co se nejlíp hodí?

0: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
1: Jasně, a já budu britská královna.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
1: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
1: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
0: No počkej.
2: Více o nabídce na byd.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, já doufám, že si užíváte pohodové čtvrteční odpoledne, máme minutu po 17. hodině. No a teď už nás samozřejmě čekají zprávy ze světa i z domova. Také informace o tom, jak to aktuálně vypadá na silnicích, a to všechno pro vás má Honza Gavelčík. My se tady zanedlouho podíváme například na téma, co můžeme zvolit elegantního v rámci letošního podzimu, protože právě na eleganci sází letošní móda. Tak už za malou chvíli na vlnách Rádia Čas.
1: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Zima prověří každé auto, to vaše nové nemusí. V Autobazaru Klimkovice najdete prověřené a kvalitní vozy s 5letou zárukou a doživotní garancí na původ vozidla. Autobazar Klimkovice. Vyberte si vůz, na který je spoleh. Autobazarklimkovice.cz.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Emoce na e-shopu nenajdeš.
9: Ale v Avionu Ostrava je najdeš na každém kroku.
8: Zjisti, co ti sluší, nakupuj a sdílej zážitky.
9: A soutěž o šatní skříň Pax.
8: Dárkové karty Avion.
9: A další ceny. To vše jen do 25. října. Avion Ostrava. Místo plné zážitků, které tě vtáhnou.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
12: Pozor si právě teď, musíme dávat v ostravském městském obvodu Jih v Hrabůvce na Velkém Kruháči, na příjezdu od Horní, na výjezdu na ulici doktora Martínka. Tady se srazila dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala taky v Třinci v části Nebory, na výjezdu na Ropice. I tady bourali dva osobáky. Zdržíme se i v Olomoucké ulici Chválkovické, tady je dopravní problém. Vážná nehoda se stala ve Vyškově v ulici Dědické. Srazila se tady hned tři osobní auta. Dále jsou problémy v Brně v ulici Sportovní, tady je bouračka, i tady zasahují záchranáři. Záchranka zasahuje taky v obci Rosice na Brněnsku v ulici Brněnské. Osobní auto srazilo motorkáře. A problémy jsou na Brněnsku taky na trase Vranovice Velké Němčice. Tady boural nákladák s traktorem.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Dobré čtvrteční odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá firemních krachů. Soudy letos za 3/4 vyhlásili bankrot už bezmála 620 společností, a to je meziroční nárůst o 7% a nejvyšší počet firemních bankrotů za 3/4 od roku 2016. Vyplývá to z analýzy.
13: Morava aktuál.
12: Ostrava a polské Katovice budou více spolupracovat na rozvoji česko-polského pohraničí. Obě partnerská města podepsala dohodu, která má propojit hlavně dopravu, školství, kulturu a investice. Pokračuje primátor Ostravy Jan Dohnal.
14: Chceme vytvořit nějaký jednotný brand těchto dvou měst, tak abychom zatraktivnili jak Ostravu, tak Katovice, zejména pro velké investory a pro velké hráče. Kromě věcí, které už běží a které chceme posílit, jako je spolupráce univerzit, vysokých škol, tak chceme opravdu vytvořit i společnou prezentaci. prezentaci pro různé mezinárodní konference, pro různé mezinárodní business fora, tak abychom dokázali náš region lépe zpropagovat a přitáhnout sem více investorů, ať už to bude na českou nebo polskou stranu hranice.
15: Klíšťata můžou útočit i na podzim. Podle jihomoravských hygieniků taky v tomto období přibývá případů klíšťové encefalitidy. Zatím jich v regionu zaznamenali 32, a to je méně než v předchozích letech. Je to i díky horkému a suchému létu.
16: Rádio Čas, sport.
15: Hokejisté Třince se chystají na další domácí zápas. Už zítra pokračuje typ Sport Extraliga a Oceláři zítra na domácím ledě hostí BK Mladá Boleslav. Zítřejší utkání se hraje od 17 hodin v Třinecké Werk Areně. Zítřek bude jasný až polojasný s teplotami od 12 do 15. Na jižní Moravě namíříme až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 17. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
16: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
17: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
18: Tak si něco vymyslím.
17: Tak si něco vymyslím. No, vrhám se na něj a pláču. On by objal třeba, chápeš?
18: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď, než mu to všechno povíš.
17: Ne, ještě ten barák. Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9.
16: Rádio Čas.
19: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, když se řekne létání letadlem, já si troufnu tvrdit, že drtivá většina lidí v Česku si řekne, no tak to je v celku běžná věc, že prostě na dovolenou se alespoň jednou za čas, za několik let jezdí, nebo respektive létá letadlem, ale představte si, že když se dělala světová statistika, tak 80% světové populace nikdy letadlem neletělo. Krásně tam sedí, že absolutně malé procento lidí má na svědomí drtivou většinu letů, protože lítá opravdu mnohokrát v rámci třeba jednoho roku, ale já si fakt myslím, že minimálně v mém okolí jednou, dvakrát za život letěl úplně každý. Tak klidně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali létáte pravidelně, anebo spadáte do těch 80%, kteří tenhle zážitek ještě nikdy neměli. Rádio Čas.
1: I ty, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a zavzpomínáme trošku na staré časy. Já věřím, že nejsem jediná, která v pubertě pravidelně sledovala film Prci, prci, prcičky, a nebo třeba seriál Jak jsem poznal vaši matku. Co tyhle dva film a seriál díla spojuje, kromě toho, že měli obrovský úspěch u diváků, že tam jednu z hlavních rolí hraje Allison Hannigan. Přičemž tahle zrska, která teda Jak jsem poznal vaši matku stvárnila Lily, tak má aktuálně dceru a je úplně neuvěřitelné, jak její dcera podobná a vypadá úplně jako ona, když Prci, prci, prcičky byla na hudebním táboře. No, kdo tady tenhle film zná, nebo tady tohle sérii filmů zná, tak přesně ví, jaké scény mám na mysli, a ta podoba je opravdu šílená. Mě vždycky neskutečně baví, když si někdo porodí takovou tu svoji vlastní kopii, že ať už je to v rámci maminky a dcery nebo tatínka a syna, a je to opravdu k nerozeznání od mladší verze toho rodiče. Tak klidně, pokud to takhle v rodině máte, pochlupte se fotkami. Jste taky spíše taková krásná kopie svého rodiče, anebo naprostý originál, nebo takový mixík obojího.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu, Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Radio Čas. Co nového v Ostravě?
4: Ostrava a polské Katovice budou více spolupracovat na rozvoji česko-polského pohraničí. Více nám řekl primátor Ostravy Jan Dohnal.
5: Ostrava podepsala memorandum o další užší spolupráci s naším partnerským městem Katovice. To partnerství máme už 6 desetiletí a hlavně tím, že je to nám geograficky nejbližší město a zároveň hodně i podobné, tak jsme se rozhodli postupovat v řadě věcí společně. A chceme vytvořit nějaký jednotný brand těchto dvou měst, tak abychom zatraktivnili jak Ostravu, tak Katovice.
4: Spolupráce má propojit dopravu, kulturu a investice.
5: Kromě věcí, které už běží a které chceme posílit, jako je spolupráce univerzit, vysokých škol, chceme opravdu vytvořit i společnou prezentaci pro různé mezinárodní konference, pro různý business fora, tak abychom dokázali náš region lépe zpropagovat a přitáhnout sem více investorů, ať už to bude na českou nebo polskou stranu hranice.
4: To nám řekl primátor města Ostravy Jan Dohnal.
1: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: léto, tak mi to přece jenom vyhovuje víc. A to dokonce v případech, že je tam absolutní pařák. Jo, například v letošním roce jsem měla vynikající nápad, že když byl nejteplejší den celého roku, tak jsem šla na smrk a ještě k tomu všemu dvakrát. Ale pro ty z vás, kterým naopak takové ty šílená vedra nevyhovují, tak je pravda, že když půjdete na ty hory teď, tak se sice zapotíte, ale ani zdaleka ne tolik, jako když je venku teplo. A zároveň podzimní barevná příroda samozřejmě dodává všemu taky velké kouzlo. Tak klidně dejte vědět, jestli jste spíše ti, co chodí na hory o prázdninách, někdy v létě, nebo celoročně, anebo naopak čekáte na ten chladnější podzim.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

Posloucháte Rádio Čas, no a tady v téhle písničce Mr. Saxo Beat nečekaně ten saxofon zní naprosto parádně. A já jsem zrovna nedávno četla informace, že ve chvíli, kdy děti dáme na nějaký nástroj opravdu v útlém věku, tak to neskutečně moc rozvíjí veškeré jejich schopnosti. A jednu disciplínu, protože co si budeme nalhávat, ve většině případů, když děláme hudbu a snažíme se hrát na nějaké nástroje, tak je potřeba toho tréninku opravdu velké množství. Rozvíjí to jemnou motoriku a do toho samozřejmě veškerou naši kreativitu a celou levou hemisféru. Klidně mi dejte vědět, jestli vy jste na nějaký nástroj hráli nebo jestli vaše děti hrají. Já jsem teda hrála 8 let na housle, musím říct, že tam to byla jako velká dřina, že to je ten typ nástroje, který moc neodimprovizujete, na rozdíl od třeba kytary a ukulele, na které hraju teď. A to je takové moje malé doporučení. Pokud máte třeba pocit, že vás hudební sluch docela obešel, ale stejně byste se na nějaký nástroj chtěli naučit, tak za mě to ukulele můžu doporučit ve velkém, protože to je neskutečně jednoduché a věřím, že se to naučí opravdu úplně každý a dá se koupit i takovéto úplně obyčejné, levné ukulele pro děti, na kterém pak může trénovat celá rodina.

0: Optika Patria v centru Mišku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Majepreu.cz a jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.
3: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
6: Hity, které milujete.

Přátelé, posloucháte Rádio Čiazno a my už jsme se dostali do finále, takže určitě můžete i nadále zůstat, je tady pro vás připravená skvělá muzika, ale já už se pro dnešek loučím, budu se na vás těšit zase při pondělku po 3. hodině. Mějte se nádherně a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Zdržíme se v Ostravě v části Hrabůvka. Na příjezdu od Horní ulice na výjezdu na ulici doktora Martínka tady bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stále řeší ve Vyškově v ulici Dědické. Tady se srazily hned tři osobáky. S komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Sportovní. Tady u nehody zasahovali záchranáři. Na Brněnsku pozor taky v obci Rosice, v ulici Brněnské. Tady osobní auto srazilo motorkáře. A problémy jsou na Brněnsku taky na trase Vranovice Velké Němčice. Tady se srazilo nákladní auto s traktorem.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobrý čtvrteční podvečer, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za balíčky z Číny si opět připlatíme. Počet dovážených levných položek už výrazně klesl v červenci po zavedení cla. Další změnu může přinést navrhovaný manipulační poplatek, jehož zavedení se připravuje od listopadu.
1: Morava aktuálně.
0: Budoucí zemědělci mají teď v Opavě lepší podmínky. Školní statek tu dokončil rozsáhlou modernizaci posklizňové linky a výstavbu nových sil pro skladování obilovin. Oprava zvýšila skladovací kapacitu areálu na více než 2000 tun. Ve Zlíně začala obnova sadu svobody v centru města. Park nabídne více zeleně, vodní prvky, altán i prostor pro koncerty a kulturní akce. Více nám řekl primátor města Jiří Korec.
2: Cílem rozsáhlé obnovy je proměnit více než 3-hektarový park, kterým dnes lidé většinou jen procházejí, přirozené a živé místo pro setkávání, odpočinek i pořádání kulturních akcí. Přirozenou dominantou celého prostranství zůstane nejstarší budova ve městě, Zlínský zámek. Park po obnově přirozeně naváže na již opravené tržiště pod Kaštany i na plánovanou modernizaci vlakového nádraží.
0: Práce budou probíhat po etapách, aby lidé nepřišli o přístup do celého parku najednou a dokončení se plánuje na rok 2029.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají Duklu Praha. Zítřejší utkání má výkop v 17:30 na městském stadionu Karviná. A zítřek bude patřit i hokeji. HC Olomouc v rámci Tipsport Extraligy právě zítra přivítá HC BYD Energie Karlovy Vary. Zítřejší zápas se hraje od 18 hodin na zimním stadionu Olomouc. Zítřek bude plný sluníčka, obloha by měla být jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 12 do 15. Na jižní Moravě naměříme až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje čtvrteční, teď už podvečer na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
4: Tak si něco vymyslím.
3: Tak si něco vymyslím. No, vrhám se na něj a pláču. On by objal třeba, ne, chápeš?
4: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď,
3: Prožíkám.
4: Než mu to všechno povíš.
5: Ne, ještě ten barák.
3: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
6: Modrá košile, modré džíny, modré nebe, moře, voda. Ano, modrá. Modrá je téma dnešního dílu Žen v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva.
3: A Lenka.
6: Leni, jak jsi na tom vlastně ty s modrou? Je to tvoje oblíbená barva?
3: Vlastně ani ne. Když se řekne, modrá je dobrá, už je to tak, tak se mnou to nic nedělá. Já jsem si k ní musela najít nějakou cestu a vztah, protože třeba nějaká taková ta tmavě modrá, nebo takové ty odstíny modré mi moc dobře nedělají, nebo takové ty bonbonkové, to jako ne. Ale je fakt, že teď nedávno jsem si koupila takovou světle modrou proužkovanou košili.
6: A?
3: Tu teda zbožňuju totálně. No a samozřejmě džíny nosím, takže jako našli jsme si k sobě cestu, ale že by to byla barva, která by mě extrémně lichotila i k mému obličeji nebo k barvě pleti, tak to se teda říct nedá. No, co ty a modrá?
6: Já miluju modrou. Fakt mám hrozně ráda modrou. Třeba takovou tu královskou modř, ta je moje. A samozřejmě taky džíny, ale námořnická modř. Mám ráda tyrkys. Takže jo, já jsem taková hodně modrá. Nicméně, ona je to vlastně asi i taková stálice v tom našem šatníku. Ale o tom nám asi víc poví modní guru a člověk, který tomu důkladně rozumí, a to je stylistka Petra Kasalová.
7: Podle mě snad neexistuje nikdo, kdo by neměl rád modrou, protože modrá je barva, už jenom pojďme se podívat na denim, džínovinu, modrá, světle modrá, tmavě modrá, úžasná barva je královsky modrá, už jenom to, jak to zní, královsky modrá, to přece chcete mít v šatníku. Potom jsou to odstíny taková ta tyrkysová, blankitně modrá, baby blue, taková ta hodně, hodně jemná. Když se podíváme na modrou oblohu nebo na modré moře, já si myslím, že už jenom ten pohled na tu barvu je úžasný, krásně uklidňující, harmonizující a určitě doporučuji v šatníku mít něco v modré barvě.
3: Mimochodem, nejenom v šatníku, ale viděla jsem dokonce i byty, které mají stěny natřené nad hodně tmavě, takovou námořnickou modrou vložnici. A to jako, to mě taky celkem překvapilo, ale vypadalo to dobře. A možná i to na nás má takový uklidňující efekt, že prostě lépe usneme, lépe se nám spí a podobně. Takže nejenom v šatníku, ale třeba i v nějakém bytovém designu se ta modrá dá použít.
6: To zní moc hezky a já si to teda umím představit. Nevím, jestli námořnickou modř, ale přesně nějakou tu blankitnou, modrou a k tomu třeba modré povlečení a úplně už tam vidím, jak spinkám, jak miminko.
3: To myslím, že je téma teďka nás obou, že si budeme hodně představovat, že spíme, protože v reálném životě se to neděje. Každopádně pokud by vám k tomu dopomohla ta modrá barva nebo třeba i modré pyžamo, tak budeme samozřejmě za ženy v čase moc rádi.

0: Ženy v čase, trendy.
1: Musím se přiznat, že když jsem četla ty názvy, co mi Evička poslala jako další téma žen v čase, tak jsem nevěděla vůbec, o co se jedná. Já vám to schválně přečtu, jo. Je to skinny talk a thin spo. Já jsem si říkala, ale taky nějaký nový druh kávy, nebo se budeme bavit o nějakém novém módním stylu, nebo o nějakém trendu, co se týká třeba videí. A vůbec mi nedošlo, že se vrací zase taková ta nezdravá štíhlost. A protože Evče je odborník tady na ty názvy TikToku, Instagramu a podobně, tak prosím tě, můžeš mi osvětlit, co to je a jestli to náhodou není jenom jiný název pro něco, co už moc dobře známe.
2: Leni, já teda určitě nejsem odborník na sociální sítě, to v žádném případě, k tomu mám opravdu hodně daleko. Nicméně tohle je zrovna věc, která mě jaksi neminula, protože mám pocit, že je toho zaplavený celý internet, Instagram, Facebook, vlastně úplně všechno. A tady tyhle názvy, to skinny talk a finspo, je vlastně trend, který vrací zpátky extrémní štíhlost. My jsme měli pocit, že jsme se vyhrabali ze všech těch heroin chic a Kate Moss a prostě enormně vyzáblé modelky. Jenomže my v době, kdy jsme vlastně v tom vyrůstali a koukali na ně, tak jsme měli v ruce ty časopisy, které jsme mohli na chvíli odložit. Ale teď to znovu křičí ze všech sociálních sítí, ze všech televizí, ze všech obrazovek. A takový paradox je i to, že vlastně nastal podzim, my si třeba chceme koupit kabát nebo bundu nebo svetr a to oblečení je znovu vystavováno na enormně, ale enormně štíhlých dívkách, u kterých se asi o zdravé štíhlosti ani nedá mluvit a je to spíš nezdravá vyhublost. Takže to se skrývá za novým trendem, který já teda sama za sebe nevnímám úplně pozitivně.
1: Já musím říct, že taky ne. Je to taková hodně velká marketingová masírka opět zase, že jako bychom si to už nezažili, když jsme byli mladší. Ale co mě třeba hodně fascinuje a tak jako si říkám jajky, jajky, tak to je takový ten trend, co jsem celý den jedla. Protože hodně lidí nebo hodně dám taky doporučuje nějaké jídlo. Samozřejmě prosím vás, je to jenom video na Instagramu, takže vůbec nevíte, jestli tam mezi tím nehodí 3 čokoládové dortíky a pak to nevyzvrací jako někde prostě, fakt to říkám, jak to je, jo? Takže nevíme. A některé ty nutriční vlastně rady můžou až škodit, si myslím, protože já když někdy vidím ty recepty, tak si říkám jejky, jejky, ale teď každá jsme jiná, někdo má nějaké intolerance, někdo potřebuje víc toho, že ta výživa není o instagramovém videu nebo profilu, ale je to o nějaké nutriční třeba i práci nebo o nějaké individualitě. Takže to musím říct, že vždycky, když vidím to video, tak z toho mám takový špatný pocit, že jsem třeba snědla něco, co jsem neměla a nějak podvědomně, jako mám pocit, že to na mě působí, i když vlastně se na to dívám a i když tyhle věci vím.
2: Přesně tak. Ona, ta individualita je nadřazená a my nevíme skutečně, co se děje mimo ten mobilní telefon, takže veškerá tady tahle videa vlastně ztrácí smysl i v kontextu toho, že opravdu my tam vidíme nějaké konkrétní úseky a výseky dne, které nám ten člověk servíruje. A zároveň ten člověk nemá náš život, nemá naše tělo, nemá naše prožívání, nemá naše chutě, nemá naše historii, takže vždycky platí to nadřazené pravidlo. Vnímejme sami sebe, to, co nám dělá dobře, to, v čem nám je hezky. A já teda věřím, že vám je hezky i při poslechu Žen v čase na Rádiu Čas.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: čase rady našich babiček.
1: Kdo má tu popí, tomu břuch nebolí. Ano, další legendární rada našich babiček. A opět si myslím, že se potvrzuje, že babičky prostě tu znalost měly. Neměly chytrý mobilní telefon v ruce, ale měly ty znalosti, které se předávaly z generace na generaci. A zrovna v případě máty to jednoznačně platí.
2: Já se musím přiznat, že miluju mátový čaj. Nejsem si ale jistá, jestli v období zimy je vhodné ho popíjet. Tam většinou teda volím ten zázvorový, ale tu mátu s tou horkou vodou, jak se rozleží ta její úžasná chuť, jako musím říct, že někdy si to užívám ještě víc než mochito.
1: Mátový čaj je láska, ale máš pravdu, Leni, že ono vlastně z hlediska ajurvédy se máta úplně nedoporučuje v těch zimních měsících a spíše se doporučuje právě v tom letním období, kdy nás ochladí. Paradoxně i ten teplý čaj by nás měl ochladit, ale já se teda přiznám, že tady úplně nejdu vstříc téhle ajurvédské tradici, protože máta je moje stálice vlastně po celý rok v mém jídelníčku, v mém pitném režimu a děláme třeba strašně dobře na zažívání. Vím, že mě to tak těší, uklidní, nebo na večer mátový čaj, ono se to vlastně doporučuje i po jídle, že to zlepšuje trávící procesy a myslím si, že to neznali jenom naše babičky, ale vlastně babičky, protože máta se jako prostředek na zažívací potíže používala už ve starověkém Egyptě, v Řecku, v Římě a ta její léčivná historie sahá fakt tisíce let zpátky. A dneska se třeba v moderní vědě zkoumá mátový olej, který opravdu, když se dobře zapouzdří do nějaké té kapsle, tak opravdu projde až do toho trávícího traktu, třeba případně do té oblasti střev a tam začne fungovat. A ta máta uvolňuje hladké svalstvo. To znamená, že ve chvíli, kdy opravdu někdo má problém se střevy, s trávením, s bolestí břicha, tak ta máta může být úžasným prostředkem na stišení toho našeho rozbouřeného zažívání.
2: No mě by vlastně zajímalo, protože to je asi otázka na toho nejpovolanějšího, jestli je i nějaký rozdíl v tom, když tu mátu baštím studenou, když ji mám v nějakém koktejlu, anebo když ji právě zaliju tou horkou vodou, jestli třeba i v tom je nějaký rozdíl, jak to potom působí na to moje tělo.
1: Leni, já si myslím, že jo, že ono vždycky to má nějaké specifikum. Ať už máme sušenou bylinu, ať už máme čaj, ať máme tinkturu, nebo když máme kapsle, že ten základ je asi stejný a myslím si, že vždycky to bude mít nějaký ten drobný rozdíl a že zase to je to, o čem jsme se bavili, vnímat sami sebe a to, jaká podoba té máty nám dělá dobře.
2: No, chce se úplně tady říct prostě zlatá máta, to je takové pohlazení po duši.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
4: KP Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete.

0: Magie života.
1: Když se řekne tma, tak první, co se mi vybaví, tak jsou stezky odvahy. A to, jak jsem se strašně moc bála v lese, na všech těch táborech a úplně jsem to nesnášela. Ale tma potom později mi došlo, že je velmi léčivá a dokonce mi v ní začalo být i dobře. A tma má také velký význam pro nás jako pro lidi. A právě tma je teď dalším tématem v Ženách v čase.
2: Magie života a magie tmy, ono to vlastně spolu docela úzce souvisí. Protože tma byla vždycky vnímána jako takový magický prostor. Byla prostorem, kde vznikala tajemství. Tajemství, která byla tak trošku zakrytá a obestřená tou tmou. A naši předkové věřili, že noc otevírá bránu mezi světem živých a mrtvých a že se v ní lépe komunikuje s duchy a že některé věci můžeme pochopit jenom tehdy, když se právě přestaneme spoléhat na zrak. Když díky tomu, že nevidíme, tak se vlastně zintenzivní všechny ty ostatní vjemy a to naše vnímání toho okolního světa. Takže to je takové trošičku spirituální, ale v keltské tradici potom vlastně byl celkově říjen, listopad, prosinec a ta takzvaná temná část roku spojovaná s významným svátkem a to je Samhain. Ten se udá na přelomu října a listopadu a je právě spojený s tou představou, že ty hranice mezi světy, že jsou propustnější, že mnohem snáze můžeme vlastně komunikovat třeba s těmi našimi předky a vnímat různé energie a tak podobně. Takže teď jsme krásně ezospirituální.
1: No a tak to je vlastně magie té tmy. Já si myslím, že to souvisí s tou stezkou odvahy. Každopádně, co ty, Evi, jaká tebe působí tma?
2: Lení, já jsem milovnice tmy. Já to mám moc ráda a ono to asi souvisí i s tím, že mám ráda prostě ten říjen, listopad, tady tyhle chladnější dny v tom našem klimatickém pásmu. Já si to užívám se vším všude a tudíž pravděpodobně dává mi to smysl. A mi nevadí ani ta tma a naopak je mi v ní hezky a zároveň, když se nebudeme bavit tady o spiritualitě a podobně, tak mě dává ta tma větší pocit svobody, uvolněnosti, jakési v uvozovkách neviditelnosti, že člověk není tak osvětlen. A co ty a tma?
1: No, já ji mám ráda, když ji třeba nějakým způsobem znám, nebo je to v bezpečném prostředí. Můj nejsilnější zážitek byl ve slepé kavárně. Já nevím, jestli jsi tam někdy byla, je to vlastně kavárna ve tmě, nebo byla to i výstava. Myslím, že stále pokračuje v Praze a to je teda naprosto geniální. Já mám pocit, že v té tmě je takový klid, takové zvnitřnění. Cítila jsem se tam neuvěřitelně klidně a pohodově. A můj přítel, můj Marťa, tak ten byl týden ve tmě na té terapii tmou a měl z toho opravdu krásné zážitky a byl z toho naprosto nadšen. Takže i tma jako léčivá záležitost si myslím, že funguje velmi, velmi dobře.
2: Přesně. Já si myslím, že to není jenom o magii, té magii, kterou by měly umět čarodějky a kouzelnice, ale že je to přesně ta magie, kterou my si můžeme vnést do každého svého dne. A je to to kouzlo, které nám prospívá. Je to vlastně zase zpátky ten návrat k předkům, kteří neměli prostě ty svítící telefony, obrazovky, monitory, ale měli ten přirozený cyklus, kdy zacházelo a vycházelo sluníčku a podle toho se řídili. Takže ať už chcete svítit, nebo chcete mít tmu, tak laďte Rádio Čas a poslouchejte Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
2: Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej.
7: Více o nabídce na byd.com.
0: Ženy v čase. Mindset.
8: Prosím vás, nebojte se, stále ladíte Ženy v čase na Rádiu Čas. Není to žádný podcast ASMR. Ale naším dalším tématem bude Blue Mind, aneb jak na nás působí voda, zvuk vody, moře a podobně. Protože teda já to taky tak mám, že to na mě působí naprosto uklidňujícím dojmem. A když jsem u moře, tak se úplně rozpustím a rozplenu. No a o tom fenoménu Blue Mind, tak o tom už Evča.
9: No, Blue Mind teorie, jak už vlastně z toho názvu vyplývá, tak je teorie. A ta teorie spočívá v tom, že ve chvíli, kdy trávíme svůj čas poblíž modré, ať je to řeka, rybník, bazén, můj milovaný bazén, a nebo prostě jsme u vody, koukáme na modrou oblohu, takže dochází k hlubokému sklidnění. Že zkrátka ta modrá má na ten náš nervový systém nádherně uklidňující vliv. A nás samozřejmě zajímalo, jestli je to pravda. A k tomu se nám vyjádřila psychoterapeutka Sylvie Navarová. Sylvie, takže co vy říkáte na Blue Mind teorii?
10: Modrá barva je z psychologického pohledu spojována s klidem. Hluboká modř všech moří a oceánů, co jich na naší planetě je, zase s hlubokou moudrostí. Koncept Blue Mind spopularizoval mořský biolog Wallis Nichols. A co na to výzkumy? Jeden výzkum srovnával 20-minutové procházky u vody, procházky ve městě a odpočinek v sedě a zjistil, že procházky kolem vody způsobují lepší náladu a lidé se cítili lépe než v ostatních podmínkách. Také rozsáhlý výzkum z 80 zemí ukázal, že častější návštěvy přírody, včetně řek, jezer a pobřeží, souvisejí s vyšší pohodou a menší psychickou tísní. Co si z toho vzít tady do běžného dne? Zkuste si naplánovat procházku podél řeky, pozorovat, jak volně plyne a klidně dýchat, anebo chvíli poseďte jen tak u rybníka, či pozorujte moře, příliv a odliv a vnímejte, jak pozitivně ovlivňuje vaši náladu.
8: To je úplně nádhera. To jsem si úplně představila, jak u toho moře teďka sedím. Mimochodem i Kuba Wagner, ten známý rybář, tak měl jeden krásný rozhovor, kde právě zmiňoval tady tu pohodu a klid u té vody, proč on tam tráví tolik času. A že má i spousty přátel, kteří jsou třeba, jak se říká, za vodou, že mají všechno, mají peníze, auta, prostě domy, měli by být v podstatě ti nejšťastnější na světě a vůbec nejsou. A nakonec ten největší pocit štěstí právě zažívají u toho rybníka tím, že tam sedí jenom, jsou, opečou si buřta a prostě to stačí.
9: Já myslím, že to klidně může souviset i s tím, že my když odjedeme k tomu moři, nebo třeba na nějakou tu dovolenou z města k vodě, takže se najednou tak nějak osvobodíme a že míváme velmi často pocit, že jsme vlastně úplně jiní, že jsme vyklidnění, spokojení a že to je něco, co si klidně můžeme převzít i do toho našeho běžného života. Že to není jenom o tom, že vycestujeme za vodou, ale že si ten vjem a ten pocit svobody můžeme přinést tady a teď.
8: A kdybyste náhodou teď neměli na dovolenou u moře, tak jenom pro vás.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
2: Tak si něco vymyslím.
1: Tak si něco vymyslím. Vrhám se na něj a pláču. Aby objal třeba, ne, chápeš?
2: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď,
1: protože
2: než mu to všechno povíš.
3: Ještě ten barák.
1: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: věcí. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Můj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
1: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
2: Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
3: Tak si něco vymyslím.
2: Tak si něco vymyslím. No, vrhám se na něj a pláču. On by objal třeba, ne, chápeš?
3: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď, než mu to všechno povíš.
4: Ne, ještě ten barák.
2: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9. Rádio.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
0: Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
4: Tak si něco vymyslím.
3: Tak si něco vymyslím. Vrhám se na něj a pláču. On by objal třeba, ne, chápeš?
4: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď,
3: prosím,
4: než mu to všechno povíš.
5: Ne, ještě ten barák.
3: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9.
0: Radio Čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
1: Partnera.
0: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
1: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 29,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90 a za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé pyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
1: Hity, které milujete.

0: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
3: Tak si něco vymyslím.
2: Tak si něco vymyslím. No, vrhám se na něj a pláču. On by objal třeba, ne, chápeš?
3: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď,
2: Prožikru.
3: Než mu to všechno povíš.
4: Ne, ještě ten barák.
2: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Čas. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Když už se mě Tom Cruise ptá, jestli mi něco není.
2: Tak si něco vymyslím.
1: No, vrhám se na něj a pláču. Aby ji objal třeba, ne, chápeš?
2: Chápeš, kdyby šel kolem a ty si seděla na schodech? On tam sedí ještě teď,
1: prosím,
2: než mu to všechno povíš.
3: Ne, ne, ještě ten barák.
1: Mě by si Tom Cruise musel vzít i domů. A zase vám to povím, zítra mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

čas. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým hostem je Michal Dok, kadeřník, cestovatel a netradiční táta dvojčat. Máš partnera, manžela?
1: Partnera.
0: Partnera. A vy spolu máte dvojčata.
1: Ano. Pro všechny to byl fakt jako brutální šok, že jsme v Česku a že jsme tátové a někteří nám nevěřili, takže nám hned volali. Dokonce náš dobrý kamarád, ten z toho byl tak v šoku, že ty vole, to byl blbej sen, kluci mají dvojčata. Vzal mobil a volá si jeho přítelkyni, že a říká, ty vole, přišla ti ta SMS-ka taky. A úplně tomu nevěřil, že prostě fakt je to reálný, takže vzal ten mobil a začal nám volat přes FaceTime a i mu ukápla slza.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas. Hity,

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.